Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Je poslední květová neděle, pravidelná ostavská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl. You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-2-0-3. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies, Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týtrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy. Z Německa mám pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute to la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.
1: Me now.

Co je to loop de loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shutdown. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Slyšme z toho zdrudana.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
8: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
7: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
8: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní, no a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili,
0: co myslíš? Vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano, on měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako
1: herec? Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho bývedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To
3: ne, vám tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak vy, pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak no. Chápete tohle? Tohle je tedy veselá hora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano.
3: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu

0: jednu scénku. Nabízíme jako pokračování.
1: Mm-hmm.
0: A já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem humor, mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat

0: vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. A dobře. Děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky. Které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme, takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je no. A hlídá, ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Buriana.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik rozehnal dnešní osazenstvo humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se splet, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase je to pestré dnes, zase změna. Je. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to víte, to už se hodně třese ratli. No jo, no on tak se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím, ale ten Krejčí říká.
7: Jaký Krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to, ten to, ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel. No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je Krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale...
3: No, já jsem mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: v vlastním
3: životě.
1: Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásli a na noc jste hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být.
3: Mě
1: tady naháněl krávy Slávek
3: Janda. Ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
1: no,
3: byly peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioní? No,
1: vím,
3: tak ten jsem kupoval od paní Antonioniniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka.
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Připomeneme vám telefon 731 800 900. Je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání. Buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel z Bojkovi. Zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
2: Děkujeme.
3: Děkujem.
4: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
3: Díky.
4: A přál bych si Bčko.
2: Dobře, zapisuju.
3: Výborně,
2: Bčko. Lubomír
3: děkujeme.
2: Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
5: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
2: Ano,
5: a dávám háčko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
2: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
6: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
2: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
3: Bývalého.
6: Pane, bývalého, teda pardon.
2: A?
6: To mi trošku uniklo.
2: A co vybíráte?
6: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše role, co pak je to za vojáka?
2: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
3: Musíme, protože...
2: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
6: No, každopádně, těžká volba.
2: No, tak rychle.
6: Takže B.
3: Bčko.
2: Lustry dobře. Sehák, dobře.
3: Mějte
2: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
3: Naskle a díky.
2: Lubomír Lipský.
7: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
8: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř, to
7: vy jste se musel hodně změnit.
8: Tak jdete sem?
7: Ne, já jdu tam.
8: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
7: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
8: To je fraktura.
7: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
8: No, to jste si nalomil na chodníku.
7: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
8: No. Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
7: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
8: Jak to?
7: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
8: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
7: Tak.
8: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
7: Já koukám, no. Havárie, co?
8: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
7: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
8: No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
7: Na co máte tu žlutou piluli?
8: To je právě ten oběd.
7: Vy jste labužník.
8: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
7: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
8: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Je. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
7: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
8: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
7: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
2: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
3: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
2: To je pravda. Děkuju moc, ať
3: já
2: se daří i vám.
3: Já děkuju všem a zdravím všechny.
2: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. O peníze budou moct znovu žádat obce a města po celé republice. Kriminalisti zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Obyvatelé Černovic ve velkém porušovali zákaz napouštění bazénů. Dnešní teploty na jihu Čech vystoupí maximálně k 25 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce rezort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
2: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
1: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informují na síti X. Podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů vyhlásili kvůli nedostatku vody některá města a obce na Pelhřimovsku. Platí například v Rynárci nebo v Černovicích. Tam ho ale lidé v prvních dnech příliš nerespektovali, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: Mělo to bohužel úplně opačný efekt, protože ta spotřeba o tom víkendu, kdy jsme to zakázali, tak byla extrémní. Zřejmě všichni si řekli, tak ještě to napustím, ten bazén, než mě přijde někdo zkontrolovat. Takže my dneska máme běžná spotřeba je kolem 220 kubíků za den a my jsme měli prostě teď přes 300.
1: Kriminalisti z Českých Budějovic obvinili ženu, která podle nich pomáhala legalizovat peníze z podvodů. Sama přitom v minulosti naletěla falešnému vojákovi na internetu a přišla o stovky tisíc korun. Později přijímala peníze od dalších obětí podvodů a převáděla je dál podle pokynů neznámého člověka. Celkem šlo o víc než 500 000 korun. Policie ženu stíhá na svobodě, potvrdila policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
4: Veškeré tyto peníze na základě instrukcí od neznámé osoby žena převedla do kryptoměn nebo ve prospěch jiného bankovního účtu, ačkoliv věděla, že pocházejí z trestné činnosti. Za tuto práci měla slíbenou odměnu ve výši několika procent z převáděné částky. Kriminalisté jich v těchto dnech sdělili obvinění ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na 6 let.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 23. Slabý severní nebo severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor si dejte na silnici 34 u Štěpánovic na Českobudějovicku. U sjezdu na Lišov tam stojí auto po střetu se zvěří. Dejte si tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A já
2: Já jsem si právě v našem kalendáři ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice zakroužkovala čtvrtek s datem 28. května. Tento den je právě na svém samém počátku. Máme 4,5 minuty po 5. hodině. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a budu vaší průvodkyní dnešním jihočeským ránem, které začíná, tak buďte vítáni při jeho poslechu. Písničky, které nestárnou, už je tady před sebou také vidím, a abyste se měli na co těšit, milí posluchači, tak zazní Jeleni, Václav Neckář, Klajny Fischer a právě teď Jitka Zelenková, následovaná už za pár minut dnešním kalendářem. Dobré jitro.

5 hodin, 9 minut, čtvrtek 28. května může být klidně letní i skoro podzimní. V pražském Klementinu totiž tenhle den zažili jak tropických 31,8 stupně, a to v roce 2005, tak necelé 4 stupně nad nulou v roce 1858. Troufám si tvrdit, že se aspoň přiblížíme tomu plusovému vysokému maximu, těm 31,8 stupně Celsia, i když teplotní rekordy dnes nejspíše padat nebudou. K tomu se ovšem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice během dnešního jihočeského rána ještě dostaneme. Zpět ke kalendáriu. Svátek dnes slaví Vilémové, je to jméno německého původu, které v překladu připomíná pevnou vůli a ochranu. Do české historie se 28. květen zapsal třeba útěkem princezny Elišky Přemyslovny z Pražského hradu v roce 1310. Podle legendy se zachránila v přestrojení za Stařenu. O více než 160 let později byl v Jihlavě korunován českým králem Matyáš Korvín. Rok 1945 připomíná přehlídku revolučních gard na Pražském hradě, kterou u příležitosti svých 61. narozenin uspořádal prezident Edvard Beneš. Sportovní fanoušci si možná vzpomenou i na rok 2002. Čeští fotbalisté do 21 let tehdy ve Švýcarsku vybojovali titul mistrů Evropy. Ve světě se dnes vrátíme až do starověku. Právě 28. května roku 585 před naším letopočtem přerušilo zatmění slunce bitvu mezi Lidijci a Médy. Údajně ho předpověděl filozof Thales z Miletu a válčící strany raději uzavřely po 6 letech bojů mír. Jak by se nám v této době takovéto zatmění slunce hodilo, co říkáte? V roce 1889 vznikla ve Francii slavná firma Michelin, kterou dodnes známe nejen díky pneumatikám, ale i gastronomickým hvězdám. A v Londýně byla v roce 1961 založena organizace Amnesty International. O 21 let později navštívil Spojené království jako první papež v historii Jan Pavel II. Narozeniny právě dnes, 28. května, slaví zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. Oslavencem je i herec Svatopluk Skopal nebo fotbalový trenér František Straka, na kterého si pamatujeme celkem z nedávné doby i tady v Českých Budějovicích. Václav Neckář před námi, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a hned poté se budeme věnovat také počasí. Tak mi už teď, takhle brzy po ránu, zkuste napsat o tom, do jakého rána se probouzíte, jak je právě u vás. CB Mezera, počasí Mezera, text 90 011 03. Předem děkuji. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Čtvrt na šest, k tomu jedna minuta. SMSky od vás a už teď za ně děkuji. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno 7 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Dobré ráno z Kamenice nad Lipou, 6 stupňů, jasno, čtvrtek pohodáček, přeje Věra. Moc si vážím toho, že jste se ozvali a těším se na další SMSky. To dnešní ráno je nádherné. Mám radost, když je na co se těšit a dnes bude opravdu velice příjemně. Čekáme slunečno a i když oproti včerejšímu dni nás čeká také ochlazení, tak bude přesto příjemně 22 až 25 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 20 až 23, pované slabý, během dne přechodně mírný severní nebo severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes dobré nebo velmi dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Děti bez školních lavic, ale s povinnou školní docházkou. Domácí vzdělávání v Česku láme rekordy a volí ho stále více rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vypadá? Uslyšíte už za chvíli.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejen ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, jsme zjišťovali v jedné z nich.
1: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká.
2: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný, pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
1: Říká jeden ze žáků. Na první pohled děti působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou ale zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče se je ale rozhodli neučit doma, ale dát je do komunitní školy. Nemusí sem třeba chodit každý den a i když tu mají rozvrh, nefunguje to tu jako na běžné základní škole.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
1: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Přístup je tak velmi individuální. Výuka probíhá v menších skupinách a někdy se učitelka věnuje i jen jednomu žákovi. Děti tak mají zároveň více prostoru na vlastní tempo učení i na spolupráci.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
1: Říká jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Platí to i pro alternativní vzdělávání v povinném posledním ročníku školek, jak vysvětluje Magdalena Němcová, máma předškoláka Toníka.
5: Jelikož jsme rodina, která hodně cestuje, příbuzní jsou všude po světě, takže jsme dost rozlítaný a využívali jsme toho, že můžeme cestovat, že ještě nejsme povinně v nějakém systému a snažili jsme se vybrat školku tak, aby rovnou navazovala na školu.
1: Toník chodí do domácí školy 3x týdně.
5: Jelikož je těch dětí málo, mají na ně mnohem víc času a prostoru a energie, takže Toník za ten 3/4 rok, co tam je, tak prostě neuvěřitelně prospívá, už čte, píše.
1: Sama doma by Magdalena Toníka učit nechtěla. Podle ní je důležité, aby měl kamarády a učil se fungovat v kolektivu. A s těmito výhodami komunitních škol souhlasí i dětská psycholožka Lucie Hubertová.
6: Vidím velký význam v škole třeba o přestávkách, kde ty děti si vlastně hrají, řeší tam různé věci. Obrovský význam má družina, volnočasová pedagogika, kde ty děti zase mají možnost testovat se v různých situacích, řešíme se sebou konflikty, poznávají různé osobnosti dětí a dospělých. To má obrovský význam pro ten psychologický vývoj.
1: Domácí vzdělávání má jasná pravidla a podle ministerstva školství nejde o běžnou alternativu ke klasické školní docházce. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a schválit ho může jen ze závažných důvodů. Součástí žádosti je také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
7: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
1: Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty nicméně platí, že pokud rodiče zajistí dítěti vhodné podmínky, ať už doma nebo jinou variantou, poradny tomu obvykle nebrání.
8: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
1: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale v posledních letech roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: A naším cílem tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je vás obeznámit například s tím, co je nového. Lukáš Pelikán připraven.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní skoro 30letý starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Sochy na téma voda budou ode dneška zdobit centrum Plané nad Lužnicí na Táborsku. Galerie Fara připravila slavnostní zakončení kamenosochařského sympózia. Odhalení děl Markéty Váradiové, Jitky Kůsové, Milana Bezaniuka, Štěpána Málka, Zdeňka Tománka a Pavla Talicha začne v 18 hodin za doprovodu skupiny Cihelna. Lidé ve Volarech na Prachaticku se dnes můžou vydat rovnou za dvěma kulturními zážitky. V kinosále v 18 hodin vystoupí děti z pěveckých souborů Poupátka a Poupata, soulisti základní umělecké školy i bývalí žáci v souboru Flowers. To v knihovně bude přednáška Ondřeje Fibicha o zázračných studánkách Šumavy. Vodním světem horských pramenů provede zájemce taky od 18 hodin. Slunečné počasí na jihu Čech doprovodí teploty maximálně do 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný vítr severních směrů a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Srážku se zvěří máme hlášenou ze silnice 34 mezi Štěpánovicemi a Lišovem na Českobudějovicku. Dejte si tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin k tomu 32 minut a pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jak pomoci záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích? Studenti z pražské střední školy vymysleli chytrý náramek, který by mohl zachraňovat životy. Více o tom už za pár minut. Teďko Sedela Vita a Eros Ramazzotti. Příjemný poslech.

0: Náramek, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích. S takovým nápadem vyhráli tři studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím se stavili jeden prototyp, jeho vývoji se ale chtějí věnovat dále.
1: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělána litiová baterie s nabíjením a stlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
1: To je zatím první a jediný prototyp.
2: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
1: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně byl, aby byl vodotěsný.
2: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
3: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
2: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
3: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
2: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
3: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří, a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
2: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejich stav se zhoršuje.
3: Můžou začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
2: Měření zatím není úplně přesné. Studenti proto budou pracovat na vylepšení.
1: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální, nějaký firmy, které by nám s tím mohly pomoct s vývojem.
2: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonalé, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: 6:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, v Třeboni jasno, plus 11 stupňů, zdraví Ruda. Větrní, plus 11, jasno, zdraví Zuzka a Honza. Děkuju za vaše další SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav, se kterým se živě spojíme za hodinu? Tak dnešek bude slunečný a oproti včerejšímu dni čekáme ochlazení. To je takové gro, které ovšem nezní tak krutě, jak respektive nevypadá nakonec tak krutě, jak to zní. 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou totiž dnešní příjemná, slíbená nejvyšší maxima. I na horách bude příjemně 20 až 23, povane vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: A už za chvíli tipy pro volný čas v našem vysílání. Podíváme se například do Sezimova Ústí, také do Plané nad Lužnicí. Naším cílem bude i město České Budějovice, tak si počkejte a zamíříme třeba i do Jindřichova Hradce.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 5 hodin 49 minut. Probouzíte se do čtvrtečního rána s datem 28. května.
1: Tipy pro volný čas.
0: A naše putování můžeme začít hned po obědě v Sezimově Ústí. Od 2 hodin odpoledne tam v zahradě vily manželů Benešových začne zahradní slavnost. Je to ideální příležitost projít se mezi stromy, připomenout si osobnost druhého československého prezidenta a jen tak příjemně rozjímat. V Českých Budějovicích můžete během dne zamířit do Domu umění. Výstava Ana Núñez Rodríguez Cooking Potato Stories vás vezme na nečekanou cestu s obyčejnou bramborou v hlavní roli. Mezi fotografiemi a příběhy se otevře pohled na to, jak se z běžné suroviny stává symbol paměti, identity i kulturních přesunů mezi kontinenty. Tichá, soustředěná výstava zve k pomalému prohlížení i přemýšlení o tom, co všechno v sobě nese každodennost, kterou bereme samozřejmě. Na zámku Kratochvíle v Netolicích dál rozkvétají historické interiéry díky tradiční přehlídce květinových instalací. A jeho České muzeum v Českých Budějovicích zve na archeologickou výstavu Po dálnici do pravěku, která ukazuje unikátní nálezy z velkých staveb v regionu. S blížícím se podvečerem se pak zájem přesune o kousek dál. V 6 hodin odpoledne se rozezní Planá nad Lužnicí. Parta 6 sochařů totiž v tamní galerii Fara slavnostně ukončí kamenosochařské sympózium na téma voda. Autoři nové sochy odhalí přímo v uličkách města. K tomu všemu příjemně zahraje kapela Cihelna. Večer přesně v 19 hodin se jeho český program rozkošatí do 2 směrů. Pro ty, co se chtějí smát a pro ty, co hledají inspiraci. Pokud toužíte schodit ze sebe starosti všedních dní, vyražte do Domu kultury ve Strakonicích, kde se svým stand-up speciálem vystoupí komik Tigran Hovakimian. V tu samou chvíli se ale otevřou i brány divadla Oskara Nedbala v Táboře, které hostí další Peča Kuča Night. Večer plný krátkých úderných autorských prezentací vás dost možná nakopne k vlastním velkým věcem. A když už mluvíme o smíchu, v Jindřichově Hradci pokračuje až do konce týdne Mezinárodní festival filmové komedie. Dnes je na programu od 17.30 francouzská komedie Muži na pokraji nervového zhroucení. Ve 20 hodin pak začíná česká komedie Srnky. Teď už pokračuje jeho české ráno, které pomalu, ale jistě směřuje k 6. hodině, tak přejeme příjemné vstávání. Probouzíte se do nového rána čtvrtečního. Ať to jde s úsměvem.
2: Želám ti dobré ráno, rád by som ale věděl, kde jsi. Veď zaspávali jsme spolu a já tu jsem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze, ve funkci byl týden. Orli mořští obsadili letos na Třeboňsku jen třetinu hnízd, při kroužkování to zjistili ornitologové. Dnes bude jasno, teploty vystoupí maximálně k 25 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Palestinské radikální hnutí Hamás potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy Muhammada Audeho. Už dřív o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izzadina Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz v prohlášení dodali, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání se na Třeboňsku vyskytovala zhruba stovka jedinců. Letos je ale obsazených míň hnízd, doplňuje ornitolog Jakub Mráz.
4: Ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ať z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
2: Nadšenci architektury se dnes můžou zúčastnit komentované procházky po Českém Krumlově. Půjde se konkrétně po stopách místní knihovny. Vycházku povede Tereza Štěpánová a Filip Herman ze spolku Krumlovský baráky. Během necelé hodiny lidé poznají stavby, ve kterých v průběhu století Krumlovská knihovna sídlila. Cestu zakončí v jejím současném sídle na prelatuře, kde bude připravené promítání dobových fotografií a plánů budov. Akce je zdarma, sraz bude podle informací na webu knihovny před hotelem Latrán v 18. hodin.
1: Sport.
2: Čeští tenisti Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili na Roland Garros do třetího kola. Menšík v pěti setech zdolal Argentince Navoneho, Bousková porazila Britku Johnsonovou 2-0 a Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu taky 2-0. Končí naopak Sara Bejlek po dvousetové porážce s Polkou Švjontekovou a Tomáš Macháč, který prohrál 0-3 s Němcem Zverevem.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně do 23. Slabý severní nebo severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři vyjeli k vážné nehodě motorkáře a osobního auta do Veselíčka na Písecku. Je to silnice 105 z Milevska do Bernardic. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte jeho české ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 6 hodin k tomu 4,5 minuty máme právě teď. A na svém samém počátku je čtvrteční ráno s datem 28. května. Vaší průvodkyní naším vysíláním jsem já, Adéla Jirkalová, tak v případě, že jste si nás naladili právě teď a my vám za to velice děkujeme, tak vězte, že se můžete těšit například na Dalibora Jandu, kapelu ABBA. Aleš Brychta zazní a právě teď Tata a kapela Buty. Příjemný poslech.

0: Jak ovlivňuje děti z dětských domovů jejich minulost? Téma, které zmíníme v dnešní seriálové reportáži. O svých zkušenostech bude už za pár minut mluvit studentka filmové režie Klára. Tak si počkejte. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 8 minut.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: V seriálu Bydliště dětský domov teď budeme mluvit o 23-leté Kláře, která studuje filmovou režii. Od posledního natáčení má zásadní novinku, oficiálně opustila olomoucký dětský domov. Ráda se tam ale vrací na návštěvy.
1: Tak já jsem hodně vnímala děcák v posledním období, kdy jsem tam byla, jako že mě to vlastně tak nějak drží trošku zpátky už. A že už jsem tak nějak cítila tu potřebu vyletět trošku z toho hnízda a už jsem prostě měla takový dojem, že tam prostě nepatřím.
2: Přibližuje 23-letá vysokoškolačka Klára, která teď studuje a bydlí na Slovensku. O oficiálním odchodu z dětského domova v Olomouci uvažovala už delší dobu. Dětský domov je proplácel třeba knížky do školy nebo jízdné a dostávala také peníze na stravu. Dnes pobírá takzvaný zaopatřovací příspěvek ve výši 17 000 korun a ten je pro ně výhodnější.
1: V podstatě je to jakoby pro lidi z dětských domovů, kteří se rozhodnou odejít, nebo z různý ústavní péče, i například z pěstounské péče, ale jsou tam nějaké podmínky pro to. Je to prostě podmíněný tím statusem studenta a musím chodit ke kurátorce a stanovovat si vždycky plány na následující půl rok, ale je to jako finančně rozhodně výhodnější, než když jsem byla v domově.
2: Kláru dál finančně podporuje také organizace Dejme dětem šanci. Do stipendijního programu se dostala už na střední škole. Na pravidelných setkáváních se potkává i s dalšími stipendisty.
1: To jsou prostě lidi, kteří se zažili podobné věci a ví přesně, jaký to je být v děcáku, takže vlastně tam nikdo nemá problém většinou ani jako mluvit o těch věcech a je to hrozně takový jako osvobozující. Vzhledem k tomu, že moji kamarádi neví, jaký to je a občas, když před některýma jako svedu téma hovoru na děcák a podobně, tak je to vlastně tak trošku jako hodí do rozpaku.
2: Jak Klára popisovala v předchozím díle časozběrného seriálu, zažila týrání a sexuální zneužívání. Dětský domov byl pro ni vysvobození. Letos skončí bakalářský obor režie hraného filmu na Bratislavské vysoké škole muzických umění. Chtěla by ve studiu dál pokračovat.
1: Momentálně státnicuju, končím bakalářský stupeň, takže se prostě musím učit a dodělávat film a bakalářku a je toho opravdu hodně, do toho ještě přijímačky na magisterský stupeň.
2: Studentka říká, že má dobré období, jsou ale situace, které ji připomínají minulost.
1: Jakože jak to tak sleduju, tak v průběhu let mě to, dejme tomu, jako ovlivňuje míň a míň, což ale neznamená, že jsem v pohodě. Určitě jsou jakoby momenty, kdy je to prostě těžký a náročný, jako například, když se řeší promoce a kdo koho pozve a všichni řeší rodiče a tak a tak to bývají většinou takové ty náročné věci, že

0: ABBA, I have a dream. Kdo ví, možná, že jste ještě před chvílí snili, teď už jste se ovšem probudili, naladili jste si Český rozhlas České Budějovice, za což vám děkujeme a rovnou vám jdeme říct, že dnes bude hezky.
1: Počasí.
0: Ale jak by mi řekli v Českém hydrometeorologickém ústavu, samozřejmě někdo bere hezky, že bude svítit sluníčko, někdo bere hezky, že by mohlo konečně zapršet, což bychom si asi přáli, pravda. Nicméně pokud berete hezky, jakože sluníčko, jasno, vymetená obloha, tak jste se dočkali právě dnes. 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 v odpoledních hodinách. Bude tedy slunečno a i když oproti včerejšímu dni čekáme dnes ochlazení, tak si troufám tvrdit, že bude o něco příjemněji, tedy právě do těch 25 stupňů. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Také střežím naši SMS bránu, kam mi po celé dnešní ráno zasíláte SMSky o tom, jak je právě tam, kde nás posloucháte, ve tvaru CB Mezera, Pocasí Mezera, text na číslo 90 01 03. Jasné ráno plus 7 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Bože. Velmi děkujeme za vaše SMSky.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je tady přesně takovéto ráno, které mám na tomto období nejraději, kdy ještě není horko, ale je příjemně, ptáci zpívají. Tedy pesimista by řekl, že řvou jako blázen, ale podle mě, a já jsem tedy optimista, je to sluchulibý zvuk nového probouzejícího se dne. Jeho české ráno pokračuje do 9. hodiny, poté jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou dnes a dřív než začne jeho české odpoledne po 14. hodině s Michálem Hovorkou, vezme otěže po 13. Alex Minářová s pořadem Alex a host. Koho si tedy dnes pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.
0: A teď už nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká Pavel Bobek. Víc nehledám. 6.24. Dobré jitro.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovní výbor pro obranu projednal nominaci Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Všichni členové ji podpořili. Prezident Petr Pavel ho tak může do čela armády jmenovat. Maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Řekl, že chce napravit vztahy své země se Severoatlantickou aliancí. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby komise pro Budapešť uvolnila 18 miliard eur ze zmrazených unijních fondů. Ty v minulosti Evropská komise Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop za litr nafty klesá o skoro 60 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Šumavský národní park registruje porušování zákazu koupání v ledovcových jezerech. Týká se to hlavně Plešného, Čertova nebo Černého. Koupání a vstup na místa, která nejsou vyhrazená turistům, jsou zakázané. Za porušení hrozí pokuta až 10 000 korun. Knihovna ve čtyřech dvorech v Českých Budějovicích bude odpoledne promítat film Byl jednou jeden ostrov. Atol Taku omývají vody Pacifiku a vinou globálního oteplování je tento korálový ostrov stále častěji zaplavovaný stoupající hladinou oceánu. Žije tam izolovaná komunita domorodců, kteří se věnují tradičním rituálům a hudbě. Projekt se začne v 16 hodin a vstup je volný. Slunečné počasí na jihu Čech doprovodí teploty maximálně do 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý přechodně mírný vítr severních směrů a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ve Veselíčku u Bernardic na Písecku na silnici 105 se srazil motorkář s autem. U nehody zasahují všechny složky záchranného systému. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme krátce po půl sedmé a už za chvíli nás čeká jihočeská vlastivěda tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Také v jižních Čechách máme své rotundy. Pravda, nejsou to tak staré stavby jako ty z raného středověku nebo období románského, ale i ty jihočeské jsou zajímavé. A co je zvláštní, je fakt, že stojí nejčastěji v Pošumaví. Více o nich uslyšíte právě v jihočeské vlastivědě, kterou dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za pár minut.

a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Když se řekne rotunda, vybavíte si kapli na Řípu nebo ve Znojmě. Ale i v jižních Čechách jich několik podobných stojí. Více si řekneme v jihočeské Vlastivědě. Rotundou primárně označujeme církevní stavbu kruhového půdorysu postavenou v románské době, tedy v 10. až 12. století. Takhle starou rotundu bychom v jihočeském kraji nenašli. V širším významu však stejný pojem může označovat jakoukoliv kapli kruhového půdorysu, ať už vznikla kdykoliv. A takové si na jihu Čech už prohlédnout můžeme. Všechny jsou situované na Šumavu a Pošumaví a vyrostly v první polovině 20. století. Nejznámější je bezesporu kaple svatého Antonína nad Javorníkem, pocházející z roku 1940. Zbývající tři jsou zasvěceny svatému Václavovi a stojí mezi Vimperkem a Voliní. O jejich výstavbu se zasloužil kněz, archivář a historik František Teplý, který ze zdejšího kraje pocházel a zde také dožil. Z roku 1932 pochází jednoduchá kaple rotundovitého tvaru na vrchu Hůrka u Malenic. Rok 1937 má v pomyslném rodovém listě obdobná kaple na návrší kostelec mezi Předslavicemi a Marčovicemi a stavebně asi nejzajímavější je kaple z let 1935 až 1936 na Mařském vrchu. Jejíž součástí je od počátku menší hranolová věž s vyhlídkovým ochozem. Trasu ke kapli lemují zastavení křížové cesty. Lokalita je pozoruhodná i svým rozlehlým kamenným mořem chráněným jako přírodní památka.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Vyspáno do růžova. Ano, máme tady nové ráno, čtvrteční s datem 28. května. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a že dnešek opravdu bude stát za to.
1: Počasí.
0: O tom už se konec konců rozhovoří meteoroložka Eva Houbová, kterou vítám ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Jak máme aktuálně nejen na jihu Čech?
2: V České republice je opravdu do růžova, když se podíváme na Družici. Je jasno nebo skoro jasno a teplota se většinou pohybuje mezi 7 a 12 stupni. Na horách klesá i pod nulu, Jelení v Krušných horách, tam je nejchladněji, minus 5,1. V Českých Budějovicích je skoro jasno, 12 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1024 hektopaskaly. Na Choráňově je taky skoro jasno, 9,5 stupně a vítr severovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Jak se dnes ten den vybarví? Nevím, jestli tedy do růžova, ale jak bude odpoledne?
2: Ze severozápadní do střední Evropy postupuje tlaková výše. Čeká nás tedy slunečné počasí. Teplota bude nižší než včera, 22 až 25 stupňů, na horách mezi 20 a 23, takže si odpočineme od toho vedra. Vítr povane slabý, během dne přechodně mírný severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Kolik nám vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyšlo v 5.05 a zapadne ve 20.54.
0: A nějaké teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu?
2: Nějaké bych tu našla. Z roku 2005 je to maximum 30,8 stupně a z roku 1934 minimum 0,6.
0: Vrátíme se k předpovědi počasí. Poprosím o předpověď na dnešní noc a taky zítřejší, tedy páteční den.
2: Čeká nás hvězdnatá noc a slunečný den. Teplota ráno klesne na 10 až 7 stupňů, v údolích bude kolem 3, přes den vystoupí na 24 až 27, takže se zase začne oteplovat. Na horách bude kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, převážně ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu, aby ho zůstane na jedničce.
0: Veskrze sluncem zalitou anebo také hvězdnatou předpověď pro nás měla meteoroložka Eva Houbová. Děkujeme a uslyšíme se opět za hodinu.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: O čem se mluví?
3: Výjimečné až extrémní sucho. Taková je aktuální situace podle dat portálu Intersucho, například na Prachaticku, Písecku nebo Táborsku. Za minulý týden spadlo na valné většině území České republiky jen do 5 mm srážek. Jaké dopady to má na stav spodních vod a jaké škody to působí zemědělcům? Moniky Hlasové z portálu Intersucho se na to zeptáme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 28. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: České Budějovice v sobotu zaplní běžci. Matony Running Festival osobně navštíví a dokonce poběží půlmaraton účastnice zimních i letních olympijských her. Více prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Oh,

0: pauze Petra Koláře jsme právě teď slyšeli v písničce Jednou nebe zavolá. Jakou touhu mají všichni běžci už tuto sobotu, která se kvapem blíží, tak to si jistě umíte představit. Hlavně protnout cílovou pásku. V sobotu v 19 hodin vyrazí na trať účastníci Matony půlmaratonu České Budějovice. Festival běhů ale začne už odpoledne. Mezi atlety bude také účastnice zimních i letních olympijských her.
1: Šestkrát startovala na mistrovství světa v klasickém lyžování a třikrát na zimních olympijských hrách. Maraton běžela pod 5 olympijskými kruhy v roce 2016 v Riu a v roce 2021 v Tokiu. V sobotu bude na startu půlmaratonu v Českých Budějovicích. Pro Evu Nýveltovou-Vrabcovou je okolí Vltavy pro běhání ideální.
2: Pro mě rozhodně ano, a kde jinde si představit než tady, kde v okolí Vltavy, kde prostě je to rovina a je to krásný město, krásný okolí.
1: Jeho český vytrvalec David Vaš v kariéře trénoval i v Africe s Keňany. Zážitků z maratonu a půlmaratonu má hodně, ale doma je v Českých Budějovicích.
3: No tak já bych to určitě doporučil, protože samozřejmě v Budějovicích bych chtěl běhat každý, to tady rádi říkáme a užijeme si ten závod a je jedno, jestli běžíme půlmaraton, nebo jestli běžíme rodinou míli nebo 5 kilometrů, hlavně, že jsme tady všichni společně a užijeme si společně běh.
4: Vy aktivně budete na startu?
3: Já samozřejmě budu, poběžím půlmaraton, je to moje srdcovka, Budějce miluju a moc se na to těším, že se porvu o přední místa.
1: Zatímco Vaš zná ulice a okolí krajského města dokonale, Eva Nýveltová-Vrabcová se na půlmaratonské trati bude s prostředím teprve detailně seznamovat.
2: Pro mě to bude velká premiéra.
4: A co říkáte počtům přihlášených běžců?
2: Já letos úplně zůstávám koukat, protože ty běžci jsou fantastický, jich strašně moc. I tady v Budějovicích bude na startu kolem 7000 běžců, což je úžasné číslo a fandím všem.
1: Mezi 7000 běžci bude i česká olympionička.
2: Tentokrát po letech, kdy mi zdraví nedovolilo závodit, tak se můžu snad konečně zase vrátit, aspoň částečně jako závodník, a poprvé si to tady zaběhnu.
1: Eva Nýveltová-Vrabcová poběží pro radost. Vzhledem k okolnostem na stupně vítězů nemyslí.
2: Tak to už bohužel mi zdraví ani fyzická kondice nedovolí.
4: No ale když máte startovní číslo, tak ta soutěživost se určitě probudí.
2: Přesně tak, určitě se probudí, pokusím se o co nejlepší výsledek, ale myslím si, že favoritky už budeme hledat úplně nikde, třeba z jedné z mých klientek.
1: Program bude pro běžce nachystaný na centrálním náměstí na celé sobotní odpoledne. Hlavní závod Matony půlmaraton odstartuje pár metrů od Samsonovy kašny přesně v 19 hodin. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Mousa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Jihočeské divadlo už nebude hrát v Českobudějovickém domě kultury Metropol. Husitské muzeum přebírá areál Benešovy vily v Sezimově Ústí, pořádá zahradní slavnost. Na jihu Čech očekávejte slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné ráno. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
5: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
5: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
7: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
5: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Jihočeské divadlo ukončilo své produkce v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Vzhledem k nevyhovujícím technickým podmínkám už nemůže dál využívat divadelní sál. Vedení města jako jeden ze zřizovatelů divadla se nedohodlo s odbory na odkoupení části Metropolu. V jaké situaci se teď Jihočeské divadlo nachází, říká jeho ředitelka Martina Šlégelová.
8: Řekla bych v krizové situaci. My to zvládneme, pojedeme nějaký krizový management, krizový provoz, nebudeme rušit žádné soubory, ale znamená to, že v malé historické budově se budou tisnit tři soubory. Bude se tam tisnit činohra, opera a balet a budeme muset ten provoz řídit tak, aby se tam ty soubory vystřídaly, což bude nutně vést k nějaké redukci představení pro veřejnost.
4: Jihočeské divadlo nebude moct trvale využít ani nově opravený Dům kultury Slávie v Českých Budějovicích. Podle ředitelky Martiny Šlégelové v něm zcela chybí zázemí pro umělecké soubory. Benešova vila v Sezimově Ústí bude nově ve správě Husitského muzea v Táboře. Rozsáhlý majetek přebírá od úřadu vlády. Prohlídky, sezónní provoz i základní koncepce areálu zůstávají zachované. Veřejnost se může o dalším rozvoji areálu dozvědět víc už při dnešní zahradní slavnosti. Právě dnes totiž uplyne 142 let od narození prezidenta Edvarda Beneše. Jak informuje Husitské muzeum na svých internetových stránkách, začátek slavnosti bude ve 14 hodin. Následovat budou komentované prohlídky střídané s Bugatti Show Miloslava Vaváčka a hudebním doprovodem swing bandu Tábor. V 17 hodin vystoupí komorní soubor při základní umělecké škole Sezimovo Ústí pod vedením Heleny Pokutové-Hínové. Solo bude mít akordeonista Jaroslav Pokuta.
3: Sport.
4: Plážové volejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájili turnaj pro Tour Elite v Ostravě porážkou 19-21 a 13-21 s obajkyněmi prvenství Tamelou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích prohráli i Kateřina a Anna Pavelkovi, Kili Nojšaferová s Martinou Majksnerovou a Valerie Dvorníková s Veronikou Klajblovou, které předtím uspěly v kvalifikaci.
3: Počasí.
4: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Na jihu Čech čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupně Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Záchranáři zasahují u nehody auta s cyklistou na okraji Veselí nad Lužnicí směrem nahoru sice v Budějovické ulici a taky ve Veselíčku na Písecku, kde se srazilo auto s motorkářem. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hodin k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno s Adélou Jirkalovou. Přejeme příjemné probouzení se anebo šťastnou cestu, ať to máte jakkoliv. Jsme rádi, že posloucháte. A dost možná nás teď poslouchá celá řada žen, které čas od času zaběhnou například na kosmetiku, pedikuru, manikuru, takové ty zkrášlovací procedury, díky kterým se pak jako ženy cítíme, řekněme, ženštěji. Já osobně bych možná použila v dnešní době často používané slovo udržitelněji. No a v podstatě takový ženský rozhlasový sloupek vám v našem vysílání nabídneme už za pár chvil. Teď Srdce jako kámen, Karel Gott.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice a máme pro vás avizovaný pravidelný rozhlasový sloupek. Dnes na ryze ženské téma, tedy zřejmě, čeká nás právě první návštěva manikúry. Slovo má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek. Možná se budete divit, ale byla jsem ve svém pokročilém věku poprvé na manikúře a pedikúře. Dlouho jsem slyšela, je, ty jsi ještě nebyla, to je úžasné. A tak jsem se odhodlala a vyrazila jsem na nechtové dobrodružství. Nebylo snadné se někam objednat, protože všude bylo plno. A tak jsem pochopila, že je na čase se nechat hýčkat, neb to dělají všichni. Když jsem vstoupila do salonu, zarazilo mě, že jsou tam úplně mladičké dívky. Myslela jsem si, že problémy se zarůstajícími nehty a stvrdlou kůží na patách mají hlavně starší lidé. Asi to tak je, ale na manikúru chodí především dámy opravovat si své umělé nehty, dlouho si vybírat laky a způsob, jak se budou nanášet. Byla jsem překvapená, kolik času a peněz jsou ochotny do svých rukou investovat, přestože jsou pak často těžko použitelné. Myslím ty ruce. Chlapec, co mě dostal na starost, se díval pohoršeně na moje krátké neupravené nehty na rukou a o nehtech na nohou prohlásil, že si je špatně stříhám. Od té chvíle jsem si to moc neužívala. Ostříhal mi nehty narovno, což se mi nelíbí, a když zjistil, že na rukou chci jen obyčejnou manikúru bez prodloužení, tvářil se znuděně a aspoň mi nehty natřel bezbarvým lakem. Teda, myslela jsem si to. Ale lak to nebyl, protože nešel odlakovat. Ani lihem, acetonem, odbarvovačem, ničím. Zřejmě to byl nějaký druh gelu. Několik týdnů jsem musela čekat, než mi nehty s tím gelem odrostly. A tak to pro mě byla první a zároveň poslední návštěva podobného salonu. Budu si své nehty stříhat opět sama.
2: Český rozhlas České

0: čtvrt na osm, k tomu jedna minuta. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno a míříme za počasím.
1: Počasí.
0: V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno. 9 stupňů, hezký den přeje Marie. Ve Velešíně jasno, 10 stupňů, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, vane slabý vítr a teplota je plus 11 stupňů. Zdraví a klidný den přeje Marie. A krásné ráno z Prachatic, 13 plus, pěkný den přeje Helča. Děkuju za vaše další SMSky, co říká Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude slunečno a oproti včerejšímu dni čekáme ochlazení, ale nebude nikterak markantní. Bude příjemných 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříte 20 až 23. Vítr povane mírný severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky dobré.
2: K tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmovými hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost? Nejen o tom si s Adélou Chalupovou popovídáme ve čtvrtek 28. května po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Vyndat mládě s ostrým zobákem a drápy z hnízda v 30-metrové výšce, spustit ho ve vaku dolů a pak mu nasadit na nohy dva identifikační kroužky. Tak zhruba vypadá proces kroužkování orlů mořských, která se před několika týdny vylíhla na Třeboňsku. Tato mláďata tedy. Reportáž z místa uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď pro mámu a holky.

0: Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Letos je obsazenost hnízd jen třetinová ve srovnání s loňskem. Podle průběžného pozorování ornitologů je jasné, že orlích mláďat bude méně. Populace těchto kriticky ohrožených dravců na Třeboňsku je i přesto stále největší v Česku.
1: Kolik je jich tam, Ondro?
2: Arborista, už se nachází teda pod hnízdem, výšce zhruba 30 metrů.
3: K hnízdišti mořských orlů, nedaleko Stráže nad Nežárkou na Třeboňsku, jsem se vypravila s ornitologem Jakubem Mrázem a také arboristou Ondřejem Chatem. Snaží se vyndat mláďata do plátěného vaku.
2: Kdy mláďata hlásí?
3: Máme tak trochu asi štěstí, protože nikdo tam nebyl z dospělců.
2: Ano, letos je takový zajímavý rok, že ty dospělí ptáci nejsou u těch hnízd přímo. Většinou bývají u hnízd a ty mláďata dá si dozorujou do velikosti těch 5-7 týdnů. Je tam většinou samice, aby se mu právě něco nestalo, nebo nějaký jiný predátor, aby ho nesežral na večír vír anebo jestřáb. Teďka už nám jedou dolů mláďata.
1: Dobrý.
2: První mládě orla mořského, to vypadá i podle velikosti jako by samička. V tomto orlově zhruba nějakých 5-6 týdnů. Zhruba za dalších 5 týdnů bude opouštět hnízdo.
3: Jakub nás teď malého orla okroužkuje.
2: Teďka mu dáme ornitologický a odečítací kroužek. Ty kroužky se tam připevňují pomocí nítů, aby si to ten pták samozřejmě nesundal. Na každém tom kroužku je specifický kód. Už ten pták bude navždy monitorován.
3: Netrvalo to dlouho.
2: To kroužkování trvá zhruba do 5 minut. Zkontrolujeme to mládě, jeho zdravotní stav. Okroužkujeme, zapíšeme si všechny ty věci, co s tím souvisí.
1: Hotovo. Ondro, já ti tam teďka zacvaknu. A můžem.
3: K hnízdišti mořských orlů se s námi vydal také zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny v Třeboni Jiří Neudrt. Ten už tyto ptáky na Třeboňsku monitoruje víc než 10 let.
4: Hnízdní populace orlů mořských na Třeboňsku mírně narůstá. Při prvních sčítáních v 70. letech bylo nasčítáno zhruba 13 jedinců. V dnešní době odhadujeme kolem stovky. Dlouhodobě jsme věděli zhruba o 15 hnízdech. V loňském roce však už bylo obsazených hnízd 20.
3: Jakub Mráz už teď ví, že letos okroužkuje daleko méně orlých mláďat než v letech minulých.
2: Letos budeme kroužkovat zhruba o třetinu mláďat méně. I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná z důvodu chladnějšího jara, anebo že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Početnost se každoročně mění z důvodu i dohledání těch hnízd, které je velmi složité.
3: Přesný počet okroužkovaných orlů mořských budou znát ornitologové v polovině července. Z Třeboňska Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Čas na nové zprávy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Čeští zemědělci kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly, klíčový ale bude červen. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce více než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhodne ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Sochy na téma voda budou ode dneška zdobit centrum Plané nad Lužnicí na Táborsku. Galerie Fara připravila slavnostní zakončení kamenosochařského sympózia. Odhalení děl Markéty Váradiové, Jitky Kůsové, Milana Bezaňuka, Štěpána Málka, Zdeňka Tománka a Pavla Talicha začne v 18 hodin za doprovodu skupiny Cihelna. Lidé ve Volarech na Prachaticku se dnes můžou vydat rovnou za dvěma kulturními zážitky. V kinosále v 18 hodin vystoupí děti z pěveckých souborů Poupátka a Poupata, solisti základní umělecké školy i bývalí žáci v souboru Flowers. To v knihovně bude přednáška Ondřeje Fibicha o zázračných studánkách Šumavy. Vodním světem horských pramenů provede zájemce taky od 18 hodin. Čeští hokejisti odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem. Slunečné počasí na jihu Čech doprovodí teploty maximálně do 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný severní vítr a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie vyšetřuje střet auta s cyklistou ve Veselí nad Lužnicí v Budějovické ulici u Teska. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A dříve, než se vydáme nahory s kapelou Opět a Hradeček, tak jedna důležitá pozvánka k rozhovoru. Stovky slunečnic dnes rozzáří náměstí Přemysla Otakara II. Tady v Českých Budějovicích. Přijďte si dnes odpoledne pro jednu z nich. Podpoříte tak péči o pacienty s roztroušenou sklerózou. Detaily ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přidáme už za pár minut.

0: Rozsviťme Budějce, tak se jmenuje benefiční akce připomínající pacienty s roztroušenou sklerózou. Jak můžete pomoci rozzářit Budějovické náměstí Přemysla Otakara II. Třeba i vy, tak přesně na to se zeptáme místopředsedkyně Unie Roska v Českých Budějovicích paní Ilony Lonsmínové. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Náměstí Přemysla Otakara II. Se dnes rozsvítí žlutými květinami, je to tak? Můžete nám k tomu říci víc?
1: Ano, jedná se o akci Rozsviťme Budějce, je to celorepubliková akce, ke které se připojuje i naše Unie Roska v Českých Budějovicích. Spolupořádá to nadační fond Impuls a jedná se o akci, kdy budeme na náměstí od 15 hodin mít sazenice slunečnic, jejich 900 kusů letos, takže bude toho docela dost a lidé si můžou přijít koupit sazeničku a příspěvkem potom do kasičky naší přispět na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou.
0: Připraven je také doprovodný program?
1: Ano, chtěla bych pozvat také na pěkný doprovodní program, který se nám podařilo zajistit. Vystoupí Lukáš Randák a Zuzana Benešová, muzikáloví zpěváci, takže budeme očekávat krásné duety potom. Zatancují děti z Dance Line studia. Další, na co můžu nalákat, je Michal David Revival, HB, takže uslyšíme i písničky Michala Davida a nakonec nám zahrají, zaspívají a můžeme si všichni s nima zaspívat Kulíci z Českých Budějovic, kteří budou hrát na ukulele a bude to určitě velice pěkný program.
0: Jakou pomoc lidé s roztroušenou sklerózou vlastně potřebují?
1: Tak pro lidi s roztroušenou sklerózou je hlavně důležitý pohyb, takže rehabilitační cvičení, která je možné navštívit u nás v Rosce a potom i poradenské centrum, které poskytujeme, takže kdokoliv by chtěl cokoliv vědět o roztroušené skleróze, tak se na nás může určitě obrátit.
0: Pokud nás někdo takový tedy teď poslouchá, jak konkrétně se na vás může obrátit, na vaši organizaci?
1: Určitě všechny informace najde na našich webových stránkách Roska.cb, Roska České Budějovice, tedy tam najde kontaktní telefony a určitě každému rád pomůže, zodpoví a budeme se těšit, když pomůžeme někomu dalšímu.
0: Paní Lonsmínová, při jaké další příležitosti se s vámi z Unie Roska mohou lidé setkat?
1: Další takovou větší akcí, kterou budeme chystat, je výstup na kleť. Prosíme se na kleť, se akce jmenuje, která se uskuteční 5. září. Takže kdo bude chtít opět podpořit naši organizaci a naše klienty, lidi s roztroušenou sklerózou, tak se uvidíme 5. září v Krásetíně na parkovišti pod kletí a vystoupíme společně na kleť.
0: O milé slunečnicové akci, když to tak nazvu, Rozsviťme Budějce, jsme si povídali za Unii Roska v Českých Budějovicích s paní Ilonou Lonsmínovou. Děkuji za váš čas, ať se dnešní akce vydaří a ať ty Budějovice prostě září. Mějte se hezky.
1: Já také moc děkuji a přeju hezký den a přijďte se podívat na náměstí.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Harpou už za chvíli bude vystřídán Tomášem Klusem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 7:45.
1: Počasí.
0: A o aktuální situaci tady na jihu Čech nám už teď bude povídat meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak rovnou předávám slovo, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: V jižních Čechách je jasno nebo skoro jasno, teplota vystoupila tak o 2 stupně zhruba, teď je mezi 9 a 14. V Českých Budějovicích je jasno 14 stupňů, vane severozápadní vítr o rychlosti 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře zůstává na hodnotě 1024 hektopaskaly. Na Choráňově je také jasno 11 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Když se tady včera hovořilo o studené frontě, tak jsem si představovala, kdo ví, jaké ochlazení. Nicméně to bude velice příjemné. Jak bude dnes odpoledne?
2: Myslím si, že to ochlazení bude rozumné. Ze severozápadní do střední Evropy postupuje tlaková výše. Čekáme jasno nebo skoro jasno po celý den. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů a na horách bude mezi 20 a 23, takže si od toho vedra na chvíli odpočineme. Vítr povane slabý, během dne přechodně mírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Já už si trošku hraju s myšlenkou vyrazit na vodu. Jak to vypadá se stavem vody v jihočeských řekách?
2: Ze Soumarského mostu je zákaz splouvání, vyšší brod je na hranici sjízdnosti 58 cm, průtok 6 metrů krychlových za sekundu. Lužnice na Pilaři 113 cm, průtok 0,6, to je pod hranicí, a ve Chyni je to Lužnice nesjízdná 82 cm a průtok 2,7. Otava v Katovicích pod hranicí 40 cm a průtok 3,8. Teplota vody se pohybuje mezi 17 a 21 stupni, Lipno hlásí tak 21.
0: Jakmile to nemá 30, já do toho nevlezu. Jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
2: Noc i většina zítřka bude bez oblačnosti prakticky, jasno nebo skoro jasno. Až později večer zítra se začne od severozápadu zatahovat v souvislosti s blížícím se frontálním systémem. Ale to bude až se setmí. Teplota zítra ráno klesne na 10 až 7 stupňů, v údolích bude kolem 3 a přes den vystoupí výš než dneska na 24 až 27 a na horách bude kolem 23. Vítr povane slabý, převážně ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu a bio zůstane na jedničce.
0: A poté už začne poslední květnový víkend. Jaká bude sobota?
2: Přes naše území od severozápadu přejde ten slabnoucí frontální systém. Bude většinou oblačno, místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Teplota ráno bude kolem 10, odpoledne kolem 26 stupňů a vítr mírný, západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu bude v bouřkách přechodně zesilovat. Potom na večer snad už ty srážky nebo v noci na neděli budou ustávat.
0: S námi byla meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za váš čas a za hodinu opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Pokud ne, tak si chvíli počkejte, už za chvíli se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je tady čtvrteční ráno s datem 28. května.
1: České ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Zaběhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
4: Čas na nové zprávy s Lukášem Pelikánem.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. V Borovanech na Českobudějovicku bude příští týden v nočním provozu výrobní linka firmy Lasselsberger proběhne měření hluku. Hornice Rekev na Pelhřimovsku prověřuje možnost přivést pitnou vodu do zadních polí. Odpolední teploty dnes na jihu Čech vystoupí maximálně k 25 stupňům. Jsou tu další zprávy z jihu Čech a s nimi Lukáš Pelikán. Dobré ráno. V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
6: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
5: Z programu Nová zelená úsporám stát podpořil 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 hlasů ze 168 odevzdaných. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. Ve volbě ve středu neuspěli bývalý předseda rady Miroslav Dittrich a její bývalý místopředseda Tomáš Kňourek. Lidé v Borovanech na Českobudějovicku můžou příští týden zaznamenat zvýšenou hlučnost v nočních hodinách. Firma Lasselsberger bude mít 1. červnový týden v provozu výrobní linku a proces pálení, informuje o tom stavební úřad v Borovanech na webu města. V souvislosti s tím bude specializovaná firma měřit hluk hlavně ve vnitřních prostorech v Tovární ulici a ulici ke Střelnici. Cyklus nočního provozu bude probíhat od pondělí 1. června do neděle 7. v čase od 22 večer do 6 hodin ráno. Nového vodovodu se můžou dočkat lidé v Horních polích na Pelhřimovsku. V místní části Hornice Rekve v současné době není infrastruktura, která by pitnou vodu přiváděla. Město proto prověřuje, jestli bude možné zapojit z vedlejšího Těšinova.
7: Hydrogeolog teď zkoumá vydatnost zdrojů pitné vody v Těšinově, jestli by zvládli zásobovat i zadní pole. Až do října v nich bude dvakrát měsíčně měřit výšku vodního sloupce. V zadních polích je momentálně tamní vodovod napojený jenom na zdroj užitkové vody, který slábne. Navíc vodovod vede přes soukromé pozemky, ke kterým město nemá věcné břemeno. František Jirků, Český rozhlas.
8: Sport.
5: Basketbalisti Pardubic si poprvé zahrají o titul v národní lize. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy. Šesté utkání na soupeřově Palubovce vyhráli 98-87. Ve finále se východočeši utkají s Nymburkem, obhájce prvenství si v semifinále poradil s Opavou ve 4 zápasech.
2: Počasí.
5: Na jihu Čech čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupně Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Opravy mostu uzavřely silnici přes řeku Lužnici v Gmindu. Je to silnice vedoucí od hraničního přechodu z Českých Velenic. S uzavírkou počítejte až do konce září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krokem lehkým jako vánek vstupujeme do poslední čtvrté dnešní hodiny jihočeského rána, poté ho vystřídá jihočeské dopoledne hned po 9. hodině. Aktuální čas 8 hodin, k tomu 4 minuty, s vámi Adéla Jirkalová stále u mikrofonu a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice opět pro vás připravené písničky, které nestárnou. Zazní Vítězslav Vávra, Lucie Vondráčková, Rangers a právě teď už je připravena Leona Machálková a Žízeň lásky. 500 kilogramů malých úhořů si rozdělili rybáři v Předenicích na jižním Plzeňsku. Převezli je sem ze zahraničí, aby je vypustili do západočeských revírů. A další budou následovat. Proč to dělají a jak starý je zhruba 15 centimetrový úhoř? I to uslyšíte v reportáži už za chvíli.

0: Do řek v Plzeňském kraji rybáři vypustili 10 000 malých úhořů říčních. Chtějí tak zlepšit stav populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Úhoři se vytírají v moři a dospívají v řekách. V přirozené cestě jim ale brání vodní stavby. I proto první část úhoří násady za 1,5 milionu korun přicestovala do areálu v Předenicích na jižním Plzeňsku autem.
1: To máme.
2: Jsem přijel auto se speciální nástavbou, která je plná malých úhořů.
1: Velikosti 15 až 20 cm.
2: Který by sem přivezl Petr Votípka v Klatovské rybářství.
1: Ano, dovezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Zaprašického územního svazu. Na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm. Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
2: Tohle je starý 2,5 roku. Aha.
1: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako monté putuje k pobřeží Evropy, je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
2: Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a budou je rozvážet do řek po celém Plzeňském kraji.
3: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hracholuskou přehradu.
2: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hynek Dort.
3: A pak se vysazují na řeku Úhlavu od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně a Úslava taky celý tok.
2: To jsou jak malá háďátka.
3: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou, oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhoř se sem nemá šanci dostat.
2: Takže vlastně tady u nás pravdu máme úhoře jenom díky
4: vysazování, přesně tak. Jinak už by tady nebyli.
2: To už dodává technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev. Musí se o ně nějak dál pečovat, nebo už se teď o sebe postarají sami?
4: Teď už se postarají o sebe sami. Většinou hned po tom vysazení se skovají do kořenů před predátorama. To jsou hlavně vidry, ale píš ty pravé ryby, to jsou okoun, štika, sandát, sumec taky.
2: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká, připomíná Petr Votípka.
1: Jakmile budou polem dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
5: Přátelé, mějte se,
1: ahoj.
2: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Český rozhlas. Český rozhlas České

0: 8:45, k tomu 1 minuta. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli už také vzkaz v láhvi od Lucie Vondráčkové.
1: Počasí.
0: A nyní ta vyletněná předpověď počasí. Dobrá zpráva je, že nebude takové horko jako včera. Čekáme 22 až 25 stupňů, na horách naměříte 20 až 23 stupňů Celsia. Během dne povane slabý, přechodně mírný vítr severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky při čtvrtku dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Kde se dnes budete moci od srdce zasmát a kde vaše oko i čichové receptory potěší výstava plná květin? I o tom bude řeč v rámci Jihočeského rána už za chvíli tady na vlnách Českého rozhlasu. České Budějovice, dobré jitro.

0: Tipy pro volný čas.
1: Hned v čase oběda nebo krátce po něm se můžete vydat do Sezimova Ústí. Od 2 hodin odpoledne tam v zahradě vily manželů Benešových začne zahradní slavnost. Je to ideální příležitost projít se mezi stromy, připomenout si osobnost druhého Československa.

slovenského prezidenta a jen tak rozjímat v místech, kde se velká historie potkávala s obyčejným lidským životem. V Českých Budějovicích můžete během dne zamířit do Domu umění. Výstava Ana Núñez Rodríguez Cooking Potato Stories vás vezme na nečekanou cestu s obyčejnou bramborou v hlavní roli. Mezi fotografiemi a příběhy se otevře pohled na to, jak se z běžné suroviny stává symbol paměti, identity i kulturních přesunů mezi kontinenty. Tichá, soustředěná výstava zve k pomalému prohlížení i přemýšlení o tom, co všechno v sobě nese každodennost, kterou bereme samozřejmě. Příjemné zastavení nabídnou i další výstavy. Na zámku Kratochvíle v Netolicích dál rozkvétají historické interiéry díky tradiční přehlídce květinových instalací. A Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve na archeologickou výstavu Po dálnici do pravěku, která ukazuje unikátní nálezy z velkých staveb v regionu. S blížícím se podvečerem se pak zájem přesune o kousek dál. V 6 hodin odpoledne se rozezní Planá nad Lužnicí. Parta 6 sochařů totiž v tamní galerii fara slavnostně ukončí kamenosochařské sympozium na téma voda. Autoři nové sochy odhalí přímo v uličkách města. K tomu všemu příjemně zahraje kapela Cihelna. A v čase od 19 hodin začínají dvě následující akce. Pokud toužíte schodit ze sebe starosti všedních dní, vyražte do Domu kultury ve Strakonicích, kde se svým stand-up speciálem vystoupí komik Tigran Hovakimian. V tu samou chvíli se ale otevřou i brány divadla Oskara Nedbala v Táboře, které hostí další Peča Kuča Night. Večer plný krátkých, úderných, autorských prezentací vás dost možná nakopne k vlastním velkým věcem. A teď, co vám dnes večer zaručeně zaručí úsměv na tváři. V Jindřichově Hradci pokračuje až do konce týdne Mezinárodní festival filmové komedie. Dnes je na programu od 17.30 francouzská komedie Muži na pokraji nervového zhroucení. Ve 20 hodin pak začíná česká komedie Srnky. Teď už Víťa Vávra a dívka Gloria. Probouzíte se s Českým rozhlasem České Budějovice, i když možná právě spíše jedete do práce a nebo už v práci jste, tak ať vám to při čtvrtku s datem 28. května utíká. Děkujeme, že jste si nás naladili. Příjemné, prosluněné čtvrteční ráno všem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde už je u mikrofonu připraven Lukáš Pelikán.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Palestinské radikální hnutí Hamás potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy Muhammada Audeho. Už dřív o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izadina Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v roce 2023. Šumavský národní park registruje porušování zákazu koupání v ledovcových jezerech. Týká se to hlavně Plešného, Čertova nebo Černého. Koupání a vstup na místa, která nejsou vyhrazená turistům, jsou zakázané. Za porušení hrozí pokuta až 10 000 korun. Knihovna ve čtyřech dvorech v Českých Budějovicích bude odpoledne promítat film Byl jednou jeden ostrov. Atol Taku omývají vody Pacifiku a vinou globálního oteplování je tento korálový ostrov častěji zaplavovaný stoupající hladinou oceánu. Žije tam izolovaná komunita domorodců, kteří se věnují tradičním rituálům a hudbě. Projekt se začne ve čtyřech dvorech v 16 hodin a vstup je volný. Fotbalisti Slovácka zahájili baráž o šance ligu vítězstvím 4-1 na hřišti Artisu Brno. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. Slunečné počasí na jihu Čech doprovodí teploty maximálně do 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný vítr severních směrů a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie vyšetřuje nehodu v Borovanech na Českobudějovicku v Nádražní ulici. Na rychlostní silnici před Pískem ve směru od Prahy leží před sjezdem na Dobešice sražená srna. Na silnici 138 mezi Oslovem a Zvíkovským podhradím na Písecku kácí stromy. A pozor taky v dálničním tunelu Pohůrka u Českých Budějovic. Jezdí se tam jedním pruhem a sníženou rychlostí, konkrétně ve směru na Rakousko. Důvodem je údržba, dejte si tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Duševní zdraví dítěte by se nemělo řešit až ve chvíli, kdy přijdou problémy. Odborníci upozorňují, že důležité jsou už první měsíce a roky života. Právě na nejmenší děti se zaměří konference Kořeny duševního zdraví v Táboře. A povídat si o ní budeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: O duševním zdraví dospívajících se mluví stále častěji. Méně pozornosti ale dostávají nejmenší děti. Konference Kořeny duševního zdraví v Táboře chce upozornit právě na to, proč je důležitá péče o dítě už od kolébky. O problematice si teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice popovídáme se spoluorganizátorem konference a ředitelem organizace Cheiron Romanem Vargou, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč je podle vás důležité mluvit o duševním zdraví už u nejmenších dětí?
1: No tak těch důvodů bude určitě spousta a já určitě na nějaký zapomenu, ale to, co mě napadá úplně na první dobrou, je prostě mozek dětí se vyvíjí v raném věku nejrychlejc, je mimořádně tvárný a proto každá nějaká duševní nepohoda nebo nějaká závažná situace se může pak projevit v pozdějším věku. Ty důvody jsou jako například prevence, to je takové okřídlené řečení, že ta je vždycky lepší než řešení následných problémů, což teda u prevence u nejmenších dětí a včasná pomoc může pak ulehčit práci psychiatrům v pozdějším věku. Je určitě důležité pro děti, aby si budovali nějakou svoji, řekněme, emoční inteligenci. Znamená to, aby uměli poznat, jaký emoce cítí, aby věděli, co znamenají. Aby snížili svoji frustraci z toho, že nedokážou popsat, co cítí, aby jim to okolí rozumělo. Je to určitě i nějaké posilování psychické odolnosti. To znamená, že se ty děti se můžou už od raného věku učit, jak překonávat nějaké překážky, problémy a jak na ně reagovat. A v neposlední řadě určitě i nějaké oslabení stigmatizace toho duševního onemocnění nebo duševní nepohody. Takže když se tohle téma stane běžnou součástí života, tak ty děti si budou moct s nás říct o nějakou pomoc.
0: Jaké signály můžou rodiče nebo okolí sledovat už v raném věku dítěte?
1: Tam je to hodně spojené hlavně s nějakýma výraznýma změnama v chování, nějaký extrémní emoční výkyvy, potíže v kontaktu s ostatními dětmi nebo i dospělými. Ono by se to dalo shrnout do takových pár balíčků těch varovných signálů. Ten jeden by byl určitě okolo nějaký komunikace a interakce s okolím a tam se může rodič zaměřit třeba na to, jestli dítě navazuje oční kontakt, opětuje úsměv, nebo jestli se nějak výrazně straní třeba vrstevníků. Ten další balíček by byl kolem emocí. Jestli dítě má nějaké extrémní záchvaty vzteku, nebo častá agresivita, nebo pláč. A to v situacích, které neodpovídají té reakci. Je to běžná situace a reakce je extrémní. Může to být i takový balíček toho, že se dítě vrací k nějakým návykům, který už opustilo, což že se vrací třeba k tomu, chce znovu používat dudlík, nebo si cucá palec, nebo se v noci pomočuje. To jsou taky signály, když se objeví v momentě, kdy už byly tyhle ty návyky překonaný, tak je to určitě nějaký signál. Spoustu signálů je kolem spánku, nějaký strach usínat o samotě, nebo noční děsi, nespavost. A nebo to, co možná znají asi rodiče, nejvíc jsou nějaké somatické potíže. Bolesti břicha, hlavy nebo nevolnosti, a které nemají zjevnou fyzickou příčinu.
0: Co si podle vás můžou z konference Kořeny duševního zdraví účastníci odnést?
1: My jsme tu konferenci zaměřili na to, aby se tady potkali odborníci z různých oborů. Takže ten mezioborový pohled je určitě inspirativní a budeme rádi, když si tady návštěvníci odnesou to, že spolupracovat s někým z úplně jiného odboru dává smysl a odhodlají se k tomu ty další odborníky oslovovat. Jo, určitě máme tady jak část nějakých přednášek, tak ale i praktických workshopů a diskuzí. Takže určitě najdou nějakou inspiraci v tom, jak konkrétní věci můžou řešit, jak se k nějakým problémům, které trápí, můžou postavit i prakticky ve svých organizacích. A samozřejmě to, co tady určitě zazní, je i nějaká souvislost mezi těma příčinama a následkama, takže tam se můžou účastníci tady dozvědět, jak fungují psychické potíže v raném věku, ať už je to od těch neurobiologických základů, který se nějak extra nezmění, ale i jaký je vliv toho jejich okolí na psychické potíže dětí.
0: Se spoluorganizátorem konference Kořeny duševního zdraví a také s ředitelem organizace Cheiron Romanem Vargou jsme si povídali ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme za váš čas a zajímavé povídání.
1: Já taky moc děkuju, mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Říká se do třetice všeho dobrého a tak se dnes v rámci Jihočeského rána už po třetí spojujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Na telefonu čeká meteoroložka Eva Houbová. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
1: Tak jak nám teploty povyskočily za tu hodinku?
2: Povyskočily. Teď už jsou mezi 12 a 17 stupni, čili přibližně o 3 stupně a pořád je jasno nebo skoro jasno. V Českých Budějovicích je teď 17 stupňů, severozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře pořád 1024 hektopaskaly. Na Choráňově 11 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: A kam až nám ty teploty dnes povyskočí? Asi ne tak vysoko jako včera.
2: Ne, bude opravdu trošku chladněji, odpočineme si od toho horka. Ze severozápadní do střední Evropy postupuje tlaková výše. Čekáme slunečno po celý den. Ta teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů a na horách, jak jste říkala Adel, povyskočí na 20 až 23. Vítr povane slabý, během nepřechodně mírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: My si možná taky dnes povyskočíme, to počasí je ideální k nějaké příjemné aktivitě, i kdyby to byla jenom procházka. Jak bude dnes v noci a zítra?
2: Bude jasno nebo skoro jasno i nadále. Až později večer a v noci na sobotu se od severozápadu začne zatahovat v souvislosti s blížícím se frontálním systémem. Zítra ráno teplota klesne na 10 až 7 stupňů, v údolích bude kolem 3 a přes den vystoupí na 24 až 27 a na horách bude kolem 23, takže už se zase trošku oteplí. Vítr povane slabý, převážně ze severní směru 1 až 4 metry za sekundu a bio zůstane na jedničce.
1: Nás také čeká poslední víkend měsíce května. Jaká bude sobota?
2: No tam už se zřejmě objeví i nějaké srážky. Bude většinou oblačno, místy přehánky a ojediněle i bouřky. V noci potom přechodně těch srážek i oblačnosti ubyde. Teplota bude v sobotu ráno kolem 10, odpoledne kolem 26 stupňů a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat.
1: A co neděle? Bouřky, srážky, teploty?
2: Ano. Od západu přejde přes naše území brázda nízkého tlaku vzduchu. Zpočátku v neděli nad ránem bude jasno až polojasno. Dopoledne se od západu zatáhne, takže pak už nás čeká oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé bouřky. Teplota ráno bude kolem 11 a odpoledne kolem 24, takže mrznout nebudem. Vítr mírný západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Meteoroložka Eva Houbová byla s námi, věnovala nám svůj čas, my si toho velice vážíme a těšíme se zase někdy naslyšenou. Děkujeme.
2: Taky se těším. Děkuju a naslyšenou.
0: O čem se mluví?
3: Výjimečné až extrémní sucho. Taková je aktuální situace podle dat portálu Intersucho, například na Prachaticku, Písecku nebo Táborsku. Za minulý týden spadlo na valné většině území České republiky jen do 5 mm srážek. Jaké dopady to má na stav spodních vod a jaké škody to působí zemědělcům? Moniky Hlasové z portálu Intersucho se na to zeptáme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 28. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Céline Dion už za okamžik vystřídá Petra Janu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a Adélu Jirkalovou už za okamžik vystřídá Matěj Vodička, kterého vítám. Ahoj.
1: Jako vždy, krásné ráno, zatím ještě pořád ráno.
0: Ano, za chvíli, za 7 minut začíná dopoledne, i když, jak kdo, já už půjdu k obědu za chvíli. Nicméně Matěji, prozrať nám, co jsi si přichystal do jihočeského dopoledne.
1: Já mám ještě pořád ráno, taky Adélo, ale tou 9. hodinou se to překlopí. Mám pro tebe takovou zajímavou otázku, začnu od konce toho jihočeského dopoledne. Nepřemýšlela si nikdy nebo nesněla si o tom, že budeš pracovat v jaderné elektrárně?
0: Zrovna nedávno jsem se tady před rozhlasem setkala s mým profesorem fyziky z gymnázia a vzpomněl si na to, jak mi ta fyzika úděsně nešla, takže nepřemýšlela odpověď na tvou otázku.
1: Naprosto to chápu, mě fyzika taky nešla, ani matematika tedy, ale naším dnešním dopoledním hostem bude Adéla Chalupová, která je po 15 letech první operátorkou jaderné elektrárny v Česku. Je to taky takzvaná atomová influencerka v současnosti, bych řekl asi nejznámější česká propagátorka nebo vůbec propagátor atomové energie, opravdu velmi zajímavá osobnost a je to vlastně slečna, ještě jí není ani 30 let. Máme s ním přetočený rozhovor, který odvysíláme dnes po 11. hodině, velmi zajímavý a doporučuji. No, po 9. hodině probereme třeba se Zdeňkem Zajíčkem kyberkriminalitu, aktuální čísla, samozřejmě odvětví kriminality, které stále roste, bohužel. Čeká nás taky výlet za alpaky v rámci rubriky Pojďte s námi za zvířaty Jitky Cibulové-Vokaté. Samozřejmě nebude chybět ani jeho česká vlastivěda. Reportáž o tom, že teplo a sucho trápí farmáře. Mimochodem teplo a sucho bude taky dnes v podvečer tématem našeho pravidelného diskuzně publicistického pořadu O čem se mluví. No a po 10. hodině je to taková klasika, řekněme, tipy pro volný čas, babské rady dnes o asijských bylinkách, ale podíváme se třeba taky živě do Blatského muzea v Soběslavi.
0: To je pozvánka k dnešnímu jihočeskému dopoledni, které startuje už za chvíli. Matěj Vodička je váš. Já se loučím, ovšem ne na dlouho, těším se u dnešních písniček pro radost po 12. hodině.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci přerušili projednávání novely stavebního zákona ve druhém čtení. Hudební zpracování Malého prince uvede letos v české premiéře Jihočeské divadlo na Českokrumlovském otáčivém hledišti. Silnice z Kaplice do Českých Budějovic je u Kamenného újezdu uzavřená, důvodem je údržba železničního přejezdu. Slunečné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. O slovo jich byly přihlášených ještě skoro 30. K novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. Těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Předloha podle nich taky umožní skrz snazší legalizaci černých staveb snadněji obcházet pravidla. Koalice si naopak od předlohy slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Počítá taky se vznikem centrálního stavebního úřadu. Poslanci se teď ve sněmovně znovu schází k interpelacím. Projednávat budou taky novely o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, nebo o výrobcích s ukončenou životností. Navštěvníci se ode dneška nedostanou do minorického kláštera a do kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Důvodem omezení provozu je představení Loutna česká v podání Jihočeského divadla. Barokní dílo jindřichohradeckého rodáka Adama Václava Michny z Otradovic umělci hrají přímo v prostorách kláštera. Mluvčí muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová upřesnila, že v minorickém klášteře ve Štítného ulici bude až do 15. června přístupná pouze výstava pohádek Vojtěcha Kubašty. Letošní novinkou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově bude opera Malý princ. Dílo britské filmové skladatelky a držitelky Oscara Rachel Portman tam uvede Jihočeské divadlo v české premiéře. Hudební dílo podle slavného románu Antoine de Saint-Exupéryho nastudoval režisér Tomáš Ondřej Pilař.
3: Zajímavostí je to, že hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 až 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství.
2: Výpravná inscenace pro celou rodinu bude mít před Českokrumlovským otáčivým hledištěm premiéru 24. července. Sport. Tenisti Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili na grandslamovém Roland Garros do třetího kola. Po porážkách ve druhém zápase naopak v turnaji skončili Sára Bejlek a Tomáš Macháč. Dnes popoledni se Vít Kopřiva pokusí probojovat poprvé v kariéře do třetího kola grandslamu. Utká se Španělem Landalusem. O postup do třetího kola singlu Roland Garros bude hrát taky světová jednička v deblu Kateřina Siňaková. Tu čeká večer duel s nasazenou devítkou Embokovou z Kanady. Počasí. Na jihu Čech čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Železniční přejezd na hlavním tahu 1/3 u Štylce na Českobudějovicku nebo taky u Bukovce je uzavřený, a to kvůli údržbě. Veškerá doprava musí jezdit směrem na Krumlov a poté přes Horní Třebonín do Holkova. Pozor, na objízdné trase na silnici 39 u Dolního Třebonína se srazila dvě auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách v 9 hodin začíná tradičně Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný čtvrtek 28. května roku 2026 vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnes má svátek Vilém, taky Willibald, no a taky je mimochodem Mezinárodní den mléka. Některé informace člověka opravdu překvapí. Jak už ovšem jistě mnozí z vás ví, milí posluchači, dnes je den D pro české hokejisty, kteří na mistrovství mistrovství světa ve švýcarském Curychu od 16 hodin a 20 minut nastoupí k nejdůležitějšímu utkání na turnaji, tedy ve čtvrtfinále proti Finům. Bude to velmi těžký soupeř, protože Finové v základní skupině prohráli pouze jediný zápas, konkrétně ten poslední proti domácím Švýcarům. Svěřencům Radima Rulíka tedy budeme alespoň takhle na dálku držet palce dnes odpoledne. Ještě předtím je tu ale pravidelná dávka reportáží a zajímavostí, které vám nabídneme v následující vysílací hodině. Čeká nás třeba další díl seriálu Bydliště, dětský domov. Poslechneme si taky reportáž o tom, jak teplo a sucho trápí farmáře. No a nebude chybět samozřejmě ani jihočeská vlastivěda a s Jitkou Cibulovou Vokatou se vydáme za zvířaty. Hned na úvod této hodiny se ale budeme věnovat kyberkriminalitě. Policie České republiky k dubnu letošního roku eviduje 380 případů kyberkriminality, z nichž 226 tvořily podvody. Podrobnosti o tom povíme s kolegou Zdeňkem Zajíčkem už za okamžik, počkejte si na to. Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné čtvrteční dopoledne, třeba právě ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Marek Ztracený svou písničkou To se mi líbí otevřel pomyslně tedy dnešního České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jak už jsme vás informovali, policie České republiky k dubnu letošního roku evidovala 380 případů kyberkriminality, z nichž 226 tvoří podvody. Před týdnem jsme se tématu věnovali dokonce v pořadu O čem se mluví, no a týden se s týdnem sešel a vedle mě je u mikrofonu redaktor Zdeněk Zajíček se stejným tématem. Zdeňku, dobré dopoledne.
1: Hezký den tobě, hezký den všem.
0: Pověz prosím mě, tedy i posluchačům, proč jsi přišel.
1: Já jsem před týdnem slíbil tady na této židli, že se k tématu ještě vrátíme ve volném seriálu o různých typech podvodů, které na vás někdo zkouší především přes internet, počítačové systémy a mobilní telefony, zkrátka přes informační technologie. Hodně se toho v téhle souvislosti mluví o různých výhružných nebo nátlakových metodách podvodníků, ale je i opačná zkušenost a mám ji dokonce i já sám osobně, protože mně přišel třeba e-mail, který vůbec nebyl výhružný. Ani na mě nikdo nevyvíjel nějaký nátlak, prostě jen požadoval platbu za službu, konkrétně za služby využívání umělé inteligence, kterou skutečně využívám. Ale budu citovat ten mail. Dobrý den. Nepodařilo se nám zpracovat vaši poslední platbu za předplatné. Aby nedošlo k přerušení vašich služeb, aktualizujte prosím co nejdříve svou platební metodu. Stav platby neúspěšná, červeně, pak vaši platbu nebylo možné zpracovat vaší bankou nebo poskytovatelem. Malý dočasný poplatek ve výši 1,77 $ může být účtován za ověření a aktualizaci vaší platební metody a tato částka je plně vratná do 24 až 48 hodin a nebude účtována jako poplatek za předplatné. Aktualizace vašich fakturačních údajů, a pozor, teď to přijde, trvá méně než minutu a zajistí nepřerušený přístup. A je tam odkaz, proklik. A o ten tam jde. A to mi bylo podezřelé, to za prvé. Za druhé si říkám, no já platím za umělou inteligenci, to je pravda, ale vím, že moje platba proběhla minulý týden, sám jsem si to zkontroloval, že moje peníze odchází do Dublinu, nikoli do Velké Británie, někam do Londýna. A tak už jsem bystřil, že to asi nebude úplně ono. Tak jsem se otočil nebo obrátil na tiskovou mluvčí policie České republiky tady v Českých Budějovicích Lenku Krauzovou, která mi k tomu řekla.
2: Může to být další z těch druhů podvodů, kdy tam nefunguje žádná taková ta nátlaková metoda, která se objevuje právě u těch falešných bankéřů, kdy vás děsí, že přicházíte o peníze, stejně tak jako ti falešní policisté. Ale zrovna v tomto e-mailu, který ukazujete mně, tak není nějak nátlakový, pouze upozorňuje na nějaký nedostatek. S tím, že byste to měl napravit, ale podvod to na první pohled je. Člověk jako běžný, který se třeba tou problematikou úplně nezaobírá, nezná jí, tak ho to samozřejmě zmást může. Akor ještě v případě, kdy sám si peníze každý měsíc třeba do zahraničí posílá a najednou mu přijde takovýhle e-mail v angličtině, opravdu něco do zahraničí posílá a upozorňují ho na nedoplatek. V tom případě je důležité se podívat zase na adresu odesilatele, která je naprosto nesmyslná. Když se na ní zaměříte, tak jsou to různé kombinace malých, velkých písmen, číslic, pokud si nejste jistý. A i byť se ten e-mail tváří nebo ta SMS zpráva jako úřední upozornění, které nijak vám nevyhrožuje, nemá za cíl vás asi vyděsit, je dobré se určitě poradit, protože ať je to podvodné jednání jakéhokoliv druhu, tak většinou ty oběti nejdřív jednají a pak se zamyslí. My to potřebujeme otočit. My potřebujeme, aby člověk se nejdříve zamyslel, ať už se jedná o telefonát, e-mail, SMS zprávu, aby se nejdřív zamyslel, poradil, pokud si není jistý, ať už se svými známými, anebo vyloženě na obvodním oddělení přinést ten e-mail, ukázat policistovi, on se samozřejmě podívá, že jo, na adresu odesílatele a potvrdí, že se jedná o podvod. Ale samozřejmě je možné, že zrovna tato forma člověka může znejistit, protože nepůsobí nátlakově. Člověk se nevyděsí, ale zapřemýšlí. A to by, ale potřebujeme, aby se zamyslel a zkontroloval si vlastně, kam peníze posílá, jak obvykle komunikuje s tou danou firmou, kam peníze posílá. Takže vždycky ověřit, zamyslet se a teprve potom jednat, poradit se.
1: Já jsem si ještě našel na internetu organizaci, jejíž název byl zakomponovaný do toho nelogického e-mailu. Je to Eagle Corvette Project. Tak jsem si je našel, je to ale skutečně existující dobročinná organizace ve Velké Británii, čili tady evidentně někdo zneužil jejího jména. To znamená, že já, dejme tomu, mohu tuto organizaci upozornit, že byla zneužita? A ona se může právně bránit.
2: Určitě vy můžete je upozornit, že firma, nebo kolikrát to jsou i známé osobnosti, herci, které zneužívají právě podvodníci jejich tváře. Upozornit je samozřejmě můžete a oni se mohou bránit, protože je to zneužití jejich jména, ať už toho firemního nebo soukromého.
0: Důležité informace tedy přidala jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová. Zdeňku, ty si říkal, že z tohoto tématu vznikne seriál, je to tak?
1: No bohužel asi ano.
0: Bohužel.
1: Bohužel, bohudík pro nás, ale bohužel celkově, protože přece jenom 380 případů od začátku roku není málo v jižních Čechách. Pozor, to jsou čísla jenom za jižní Čechy. Rady, které bychom mohli udílet, ale najdete i vy, posluchači, sami. Protože policie totiž doporučuje stáhnout si příručku, kterou najdete na stránkách Policie České republiky. Stačí, když jmenujete nebo dopíšete do vyhledávače kyberrádce a za chvíli už na tom internetu uvidíte ke stažení PDF, které si můžete pročítat.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Dokáží pohladit po duši, mají roztomilý kukuč, hebkou srst, co zahřeje i vás, a jejich trus vám dokonale pohnojí zahrádku. Tak vidí alpaky původem z Peru redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá, která se s nimi seznámila u Dagmar Dvořáčkové. Za třemi lamými slečnami a jejich chovatelkou se za nimi do Žabovřesk na Českobudějovicku vypravíme i my. A to právě teď v rubrice Pojďte s námi za zvířaty.
2: Ahoj, holky. Tak to je Běloška, Růženka, šéfová, a Julinka, zástupkyně. Vy se posaďte na tu židličku, abyste byla menší, aby se nás nedáli.
3: Tak Růženko, pojď se podívat, co tady mají.
4: Zatím si mě lamy nedůvěřivě prohlíží. Možná také trochu pozorují, co to mám v ruce.
5: Běluška přišla a jako první dostala odvahu si očuchat mikrofon.
4: A jak je vidět, taky to nějak neznepokojilo.
2: První je Růženka, to je šéfová velitelka stáda, ta vždycky jde první a rozhoduje, jestli veme příchozího do stáda, jestli je oka, a nebo jestli se ještě potřebuje chvilku prohlídnout. Pak je dvojka, to je Julinka. No a třetí, až ta Běluška, ta pokorně čeká, co na ní zbyde.
5: Teď Růženka, tedy šéfka, odvrátila tvář, ukázala nám jenom uši.
2: To je to znamení, kdy Růženka začne koukat ven, takže už chce jít, už si u vás nebere jako cizí element, nebo začne zívat, aby vlastně mi dala najevo, to je taková její řečtěla, kterou já mám vypozorovanou. Slyšela to ten zvuk, co dělala?
5: Určitě.
2: To je jejich taková řeč. Běluška je nejvíc upovídaná, takže oni tak jako bručí jemně.
4: Těch signálů, výzev pro to, abychom šli do terénu, bylo už dost, tak pojďme vyrazit. A vezmeme všechny tři.
2: Určitě vždycky musíme vzít všechny tři, protože oni jak jsou stádoví, tak nemůže zůstat jedna doma a dvě, že by šly někam na pastvu. Ona by tady plakala, takže vždycky vezmeme všechny tři.

0: Tak Růženko, jdeme, pojď. No, šikovná, pojď. Jde s náma border collie je Emma, ta už čeká u branky.
1: Vždycky jdu první já, hlavní šéfová stáda a potom jde Růženka a pak za ní jdou ostatní, jo? Takže já s nima chodím bez vodítka, ale když jste tady vlastně vy jako cizí člověk, tak si úplně netroufnu ji pustit na volno, aby si nedělala, co by chtěla. Jdeme dolů k té bříze.
0: Dobře, tak pojď Růženko.
1: Tady mají spodní výběh a mají to úplně vypasený, jo? Oni všechno spasou, bylo tam stejně trávy, jako je tady. A ten prostor, který oni obývají, je skoro 2000 metrů, ale mají potřebu pořád jíst, takže všechno to vypasou tu trávu.
0: A to je vidět, jakmile se na chvilku zastavíme, tak oni skloní hlavu k zemi a hned se pasou.
1: Vypadá to, jako kdyby týden nejedli.
0: Oni jsou na ty vycházky zvyklé, protože za vámi jezdí lidé na lamoterapii, alpakoterapii.
1: Tak, jezdí za námi lidi z celé republiky a není to o nějakých kilometrech, ale o tom kontaktu s tím zvířetem, o tom dotyku na tu jemnou vlnu, což samo o sobě je uklidňující a to zpomalení všichni potřebujeme.
0: Za vámi jezdí lidé sem do Žabovřesk, ale vy jezdíte s alpakami i jinam.
1: Ano, to je pravda. My tu a tam navštěvujeme zařízení pro seniory a vlastně je to taková skupinová alpaka terapie. Seniori si něco poslechnou o tom, co to je za zvířata, pak podívají se na ně, pohladí si je a jsou udiveni, že takové zvíře může přijít až na pokoj třeba za něma.
0: My tady stojíme u rybníku, slyšíme kvákat žáby v Žabovřeskách. Lamy to vůbec nerozhodilo, na tenhle zvuk jsou zvyklé. Jak je to s ostatními zvuky? Vadí jim nějaké?
1: Jsou zvuky, které jim vadí, ale jsou to spíš zvuky, které nikdy neslyšeli a najednou je slyší poprvé. To znamená, že když třeba slyší houkačku a nikdy to neslyšeli, tak se toho leknou. Ale zrovna tak jim vadí třeba zakašlání, které je náhlé.
0: Nečekaný zvuk.
1: Přesně tak. Nejenom nečekaný zvuk, ale i předmět, který předtím nikdy neviděli. Takže takový ty sranda videa, že někdo jim ukazuje plyšovou alpaku a oni jsou z toho div živi, ale zrovna tak to bude fungovat, jako když jim ukážete třeba chlupatý mikrofon, který nikdy neviděli. Oni se ho budou prohlížet a zkoumat ho. Takže jsou takový průzkumníci všeho.
0: To pro ně nebezpečné určitě nebylo. Ale co pro ně může být fatální, tak je neukázněnost lidí, kteří se okolo jejich výběhu pohybují.
1: Ano, to je můj velký strach. Pečivo je pro alpaky velice nebezpečné a může být pro ně fatální, protože mají jemný zažívací systém a pečivo prostě nedokážou zpracovat.
0: Cizí nesmí krmit, vy je krmíte, vypadá to, že nejradši mají trávu.
1: To ano, ale celoročně musí dostávat přísun sena kvůli trávení a potom takové speciální granule, které jsou určené vlastně jenom pro alpaky. Jdeme.
0: Uprostřed výběhu jsou takové přenosky. Vypadá to trochu jako kávová zrna, ale jsou to bobky.
1: Je to černé zlato, se tomu říká. Je to perfektní hnojivo, protože právě tím způsobem trávení, které alpaky mají, tak ty jejich exkrementy se používají v zahradě. Obohacení půdy o všechny živiny, jako je fosfor, vápník.
0: Tohle je černé zlato. Oni jsou zlatíčka, to už jsem poznala. Jejich vlna, to je k nezaplacení.
1: Je hodně teplá, hřejivá, hypoalergenní, já s ní dělám deky.
0: No a ještě perlička na závěr. Alpaky darovaly krev k vědeckým účelům.
1: Je to tak, jak říkáte. Já jsem souhlasila s tím, že darujeme krev pro vědecké účely. Tady na Přírodovědné fakultě Jihočeské univerzity zkoumají protilátky, které jsou obsažené v krvi alpak a používají se diagnostice různých nemocí. V tomto případě je to diagnostika virové klíšťové encefalitidy.
2: Pojďte s námi za zvířaty. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Stevieho Wondera jsme si poslechli v dnešním jihočeském dopoledni. Teď je právě přesně 9:30. Určitě už jste někdy slyšeli název Nový Řadov. Možná jste tam jako děti i trávívali část prázdnin a vzpomenete si, jakou souvislost má s ním Běla Friedlandrová a kdo to vlastně byl. V jihočeské vlastivědě, kterou dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, si všechno vysvětlíme hned po písnice.

0: Dětský tábor Nový Řadov vznikl pravděpodobně díky manželskému rozvodu. Více v Jihočeské vlastivědě. Když se v roce 1924 vrátil ze zkušené ve Spojených státech amerických podnikatel Václav Maria Havel, rozhodl se vybudovat v republice letní tábor pro konání studentských konferencí a sportovní vyžití mládeže. Nápomocna mu byla jeho tehdejší partnerka Běla Friedlandrová, československá reprezentantka v plavání a lyžování. Za nejvhodnější místo uznali lokalitu nedaleko Brandýsa nad Orlicí ve východních Čechách, kde se nacházela mítina zvaná Na Řadově a podle ní dostal tábor své jméno. Oba krátce tvořili i manželský pár, nicméně pozdějšího prezidenta měl Václav Maria Havel až se svou další manželkou. Běla Friedlandrová se po rozchodu s Havlem rozhodla založit vlastní tábor pro ženy a děti a tak vznikl uprostřed jihočeských lesů na břehu Nové řeky nedaleko Stráže nad Nežárkou v roce 1934 Nový Řadov. Skládal se z chatek, dvou větších pavilonů a ústřední budovy s kuchyní, jídelnou, sprchami a umývárnou. Při pobytech se tam vedle tělovýchovy provozovaly různé hry, ruční práce, zpěv nebo čtení. Tábor dodnes slouží svému účelu a je jedním z nejdéle sloužících a největších u nás. Ročně se tady vystřídá kolem 2000 dětí.
1: K tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmovými hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost? Nejen o tom si s Adélou Chalupovou popovídáme ve čtvrtek 28. května po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička. To byla tedy pozvánka k našemu dalšímu dnešnímu dopolednímu vysílání, které ovšem bude až, jak zaznělo, po 11. hodině dopoledne. Teď je 6 minut po 9:30 a my pro vás máme další téma. V Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Teplo a sucho trápí farmáře, bojí se, že nebudou mít seno a senáš na zimu pro zvířata. Tráva někde skoro vůbec nenarostla a tak nemají co sklízet. Víc si řekneme už za chvíli v reportáži.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Za 4 minuty bude 9:45 a my si teď řekneme něco o tématu, které mimochodem taky zmíníme v našem dnešním podvečerním vysílání Ve dni v kraji, a to je sice sucho. Farmáři se bojí, že nebudou mít v zimě dostatek krmení pro zvířata. Tráva na některých loukách kvůli suchu téměř nenarostla a není možné podle zemědělského svazu sklízet. Třeba vedení zemědělského podniku ve středočeských Louňovicích pod Mladníkem odhaduje, že výnosy z první senoseče budou oproti běžným rokům poloviční a musí hledat jiné plodiny na krmení.
2: Tady zrovna tuhle louku jsme měli v plánu sklízet do travní senáže, ale zatím na těch loukách není vůbec nic. Ty porosty spíš začínají nouzově dozrávat a začínají metat. A za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
3: S agronomem Vítězslavem Kuklíkem jsme tady teď na louce a my, když se podíváme, tak nejenom, že to je nizoučké ani ne ke kotníkům, ale jsou tady vidět doslova i takové úplně prázdné fleky. Takže vůbec nebudete mít tady ty první senoseče?
2: Vyberme louky, které jsou třeba blízko vodních toků, kde ta vláha se tak nějak drží, kde vůbec jakoby je něco ke sklizni. A zbytek budeme muset dohnat jiným způsobem.
3: A jaký je tady ten jiný způsob?
2: Takže se to bude muset nahradit bavlníkem, cukrovarskýma řízkama, jo, nějakým tím způsobem, ale pořád jsou to jakoby náklady navíc a není to to, co by si člověk vypěstoval sám na těch svých pozemkách.
3: Z Louňovic jsem se přesunula do Čechtic a zootechnička Monika Zítková mě tady bere do stájí. Neslyšíme bučení krav, protože si právě pochutnávají na krmení, takže jsou spokojené a právě kvůli tomu krmení jsem tady.
4: První seče 100% budou mít nižší výnosy. Už loňský rok i letošní rok jsme reagovali tím, že si dáváme před kukuřicí žito a že to skrmujeme našim kravám.
3: Na druhou stranu asi je nákladnější to, že to vypěstovat, než nechat růst louku, kterou pak posečete.
4: Tak to taky, ale tam jde hlavně o to, že první seče, že jo, když jsou mladý porosty, tak je kvalitní. A to nám roste samo, takže je potřeba vlastně hlavně přihnovat louky a nebo hlavně obnova luk.
3: A to jste říkal, že jste obnovovali louky. V čem to spočívá ta obnova?
4: Celá rekonstrukce vlastně toho pole. Jít, spálit to pole a založit vlastně nový porost.
3: A kolik těch luk jste takhle tady obnovili?
4: Každý rok třeba kolem 30-50 hektarů chceme obnovovat.
3: Nejhorší situace je na loukách podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy, zejména v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. A další jsou zasažené částečně.
5: Zemědělci jsou velmi nervózní, protože se nám ukazuje, že bude daleko menší množství krmy pro zvířata, než kolik by zemědělci potřebovali. A je třeba si říct, že zemědělci nám hlásí, že první seče například jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. A to samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
3: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Pavel Bobek doznívá v dnešním jihočeském dopoledni 9 hodin a 48 minut. Jak ovlivňuje děti z dětských domovů jejich minulost? To je téma pro další reportáž. V seriálu Bydliště dětský domov teď budeme mluvit o 23-leté Kláře, která studuje filmovou režii. Od posledního natáčení má zásadní novinku. Oficiálně totiž opustila olomoucký dětský domov. Ráda se tam ale vrací na návštěvy.
1: Tak já jsem hodně vnímala děcák v posledním období, kdy jsem tam byla, jako že mě to vlastně tak nějak drží trošku zpátky už a že už jsem tak nějak cítila tu potřebu vyletět trošku z toho hnízda a už jsem prostě měla takový dojem, že tam prostě nepatřím.
2: Přibližuje 23-letá vysokoškolačka Klára, která teď studuje a bydlí na Slovensku. O oficiálním odchodu z dětského domova v Olomouci uvažovala už delší dobu. Dětský domov ji proplácel třeba knížky do školy nebo jízdné a dostávala také peníze na stravu. Dnes pobírá takzvaný zaopatřovací příspěvek ve výši 17 000 korun a ten je pro ně výhodnější.
1: V podstatě je to jakoby pro lidi z dětských domovů, kteří se rozhodnou vlastně odejít, nebo z různý ústavní péče, i například z pěstounské péče, ale jsou tam nějaké podmínky pro to. Je to prostě podmíněný tím statusem studenta a musím chodit ke kurátorce a stanovovat si vždycky plány na následující půl rok, ale je to jako finančně rozhodně výhodnější, než když jsem byla v domově.
2: Kláru dál finančně podporuje také organizace Dejme dětem šanci. Do stipendijního programu se dostala už na střední škole. Na pravidelných setkáváních se potkává i s dalšími stipendisty.
1: To jsou prostě lidi, kteří se zažili podobné věci a ví přesně, jaký to je být v děcáku, takže vlastně tam nikdo nemá problém většinou ani jako mluvit o těch věcech a je to hrozně takový jako osvobozující. Vzhledem k tomu, že moji kamarádi neví, jaký to je a občas, když před některýma jako svedu téma hovoru na děcák a podobně, tak je to vlastně tak trošku jako hodí do rozpaku.
2: Jak Klára popisovala v předchozím díle časozběrného seriálu, zažila týrání a sexuální zneužívání. Dětský domov byl pro ni vysvobození. Letos končí bakalářský obor režie hraného filmu na Bratislavské vysoké škole muzických umění. Chtěla by ve studiu dál pokračovat.
1: Momentálně státnicuju, končím bakalářský stupeň, takže se prostě musím učit a dodělávat film a bakalářku a je toho opravdu hodně, do toho ještě přijímačky na magisterský stupeň.
2: Studentka říká, že má dobré období, jsou ale situace, které ji připomínají minulost.
1: Jakože jak to tak sleduju, tak v průběhu let mě to, dejme tomu, jako ovlivňuje míň a míň, což ale neznamená, že jsem v pohodě. Určitě jsou jakoby momenty, kdy je to prostě těžký a náročný, jako například, když se řeší promoce a kdo koho pozve a všichni řeší rodiče a tak a tak to bývají většinou takové ty náročné věci, že si občas říkám, že vlastně já nikoho takového úplně nemám.
2: Klára se dostala do dětského domova ve 13 letech. Proti matce a otčímovi vypovídala u soudu. Další, pátý díl časozběrného seriálu bude o 18-leté Aně. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Senioři a studenti zaplatí od července za jízdenku v českobudějovické MHD míň. Orli mořští obsadili letos na Třeboňsku jen třetinu hnízd, při kroužkování to zjistili ornitologové. Odpolední teploty se dnes na jihu Čech dostanou maximálně k 25 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné dopoledne. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
2: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
2: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
4: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
2: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Parlament taky doplnil Radu Českého rozhlasu. Senátoři zvolili mediální analytičku Jitku Adamčíkovou a poslanci publicistu a bývalého radního ČTK Petra Žantovského. Senioři a studenti budou mít od července zlevněné jízdné v českobudějovické městské hromadné dopravě. Změny v ceníku schválili radní města na svém posledním jednání. Důchodci od 65 do 70 let budou mít hodinovou jízdenku za 15 korun místo současných 30. Senioři nad 70 let budou i dál jezdit zdarma, pokračuje náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko.
5: Jednorázovou hodinovou jízdenku za cenu 15 korun mají také studenti. U sedmidenní jízdenky se částka sníží o 5 korun, naopak u dlouhodobější kuponu pro studenty to bude o 10 nebo 15 korun více, a to z důvodu sjednocení tarifů s IDS.
0: Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání se na Třeboňsku vyskytovala zhruba stovka jedinců. Letos je ale obsazených míň hnízd, doplňuje ornitolog Jakub Mráz.
6: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ať z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
0: Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot. V Arktidě porostou teploty zřejmě rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace a Britské meteorologické služby. Ta obsahuje předpovědi teplot a srážek pro světové regiony na roky 2026 až 2030. V těchto letech se podle predikce roční globální průměrné teploty poblíž zemského povrchu budou pohybovat 1,3 až 1,9 stupně Celsia nad úrovní předindustriálního období z let 1850 až 1900. Vlády se v Pařížské dohodě o klimatu z roku 2015 zavázaly, že se budou snažit zabránit tomu, aby průměrná globální teplota vzrostla o víc než 1,5 stupně Celsia nad takzvanou předindustriální úroveň. Po překročení této hranice zesiluje intenzita závažných klimatických jevů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech čekáme dnes jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupně Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Českobudějovicku počítejte s uzavírkou železničního přejezdu u Bukovce, je to na hlavním tahu na Kaplici, a na objízdné trase, která vede okolo Kosova a Dolního Třebonína, pozor na nehodu právě u Dolního Třebonína. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: I 24 minuty po 10. hodině je stále s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice dnes s datem 28. května. Krásný čtvrtek ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Ten dnešek oproti předchozím dnům sice slibuje mírné ochlazení, ale jak se tak koukám z okna našeho vysílacího studia, slunce svítí, skoro až pálí, bych si troufnul říct. Takže ulice venku budou pořád pěkně vyhřáté. No na nějaké přeháňky si budeme podle meteorologů muset počkat minimálně do víkendu, tak uvidíme. Nic to však nemění na tom, že i v nadcházejících minutách pro vás máme mnoho zajímavostí a reportáží, které určitě stojí za pozornost. Například v samém závěru této vysílací hodiny si poslechneme dnešní babské rady, jejichž tématem budou asijské bylinky. Ty taky můžou třeba trochu osvěžit. Kam rybáři vypustili násadu malých úhořů, to se dozvíme zhruba ve 10:45 v reportáži. Blatské muzeum v Soběslavi na Táborsku se připojí k letošní noci kostelů speciální výstavou. S ředitelem muzea se spojíme zhruba v 10:30. Chybět nebudou samozřejmě typy pro volný čas. Když jsem ale v úvodu zmiňoval to teplo, tak na úvod této hodiny se vydáme k vodě. Vodní hrad Švihov výjimečně nelemuje voda. Správci památky vypustili celý náhon, aby opravili stavidlo, které je součástí protipovodňových opatření. Často po něm navíc přecházejí turisté a cesta pro ně není tedy nebezpečná. Víc se už dozvíte za chvíli v naší reportáži. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem krásný a slunečný čtvrtek, třeba taky opět ve společnosti naší stanice, tedy Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 10 minut po 10. hodině posloucháte stále jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Slíbil jsem vám, sice milí posluchači, že se vydáme k vodě, ale není to tak úplně pravda. Vodní hrad Švihov bez vody. Takový pohled se teď naskytne každému, kdo projde okolo této gotické památky v Pošumaví. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad lemuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody. Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova. My chodíme na procházky hodně, tady se do těch nikde jinde nedá, takže...
2: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tady nemožné, to stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
2: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
2: Co tady bylo pro vás nejtěžší?
3: No, nejtěžší bylo, že tady jsou bláto a jsou ta zem hodně měkká. Je to trošku špatně dělat, ale nic.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
2: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
4: Je to kamenná stavba s vylitým betonem uvnitř. Výšku bych odhad asi na 3,5 metru, když stojí člověk dole a šířka 6-7. A zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme na tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti. A ta pochozí část se zábradlím se bude dělat za napuštěného stavu vody.
2: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky. Je to vlastně docela rychle. Pokud bude voda nad jezem, teda samozřejmě.
2: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun.
4: Pro nás v tom rozpočtu na opravy hradu je to velká částka. Naštěstí nám v tom pomáhá i město, protože to stavidlo je opravdu zapojené do té protipovodňové ochrany, takže větší třetinu nákladů na sebe bere město.
2: Rekonstrukce stavidla by měla skončit zhruba v polovině června. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice přichází tradičně na řadu tipy pro dnešní den. Naše putování můžeme začít hned po obědě v Sezimově Ústí na Táborsku. Od 14:00 odpoledne tam v zahradě vily manželů Benešových začne zahradní slavnost. Je to ideální příležitost projít se mezi stromy, připomenout si osobnost druhého československého prezidenta a jen tak rozjímat v místech, kde se velká historie potkávala s obyčejným lidským životem. Biograf Kotva v Českých Budějovicích dnes od 17:00 hostí jeho České fórum. Bezpečnostní konference pořádaná pamětí národa Jižní Čechy otevře témata současné geopolitiky, evropské bezpečnosti nebo odolnosti společnosti v době nejistoty a rychlých změn. Třetí ročník nabídne během jednoho večera tři diskuzní panely. Řečníci se zaměří například na dopady války na Ukrajině nebo proměny bezpečnostní situace v Evropě. No a v Českých Budějovicích můžete během dne taky zamířit do Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II. Výstava Anny Núñez Rodríguez Cooking Potato Stories vás vezme na nečekanou cestu s obyčejnou bramborou v hlavní roli. Mezi fotografiemi a příběhy se otevře pohled na to, jak se z běžné suroviny stává symbol paměti, identity i kulturních přesunů mezi kontinenty. Příjemné zastavení nabídnou i další výstavy, například na zámku Kratochvíle v Netolicích na Prachaticku. Dál rozkvétají historické interiéry díky tradiční přehlídce květinových instalací. No a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve na archeologickou výstavu Po dálnici do pravěku, která ukazuje unikátní nálezy z velkých staveb v regionu. S blížícím se podvečerem se pak zájem přesune o kousek dál. V 18:00 odpoledne se rozezní planá nad Lužnicí na Táborsku. Parta šesti sochařů totiž v tamní galerii Fara slavnostně ukončí kamenosochařské sympozium na téma voda. Autoři nové sochy odhalí přímo v uličkách města. K tomu všemu příjemně zahraje kapela Cihelna. No a večer přesně v 19:00 se jihočeský program rozkošatí do dvou směrů. Pro ty, co se chtějí smát a pro ty, co hledají inspiraci. Pokud toužíte schodit ze sebe starosti všedních dnů, vyrazte do Domu kultury ve Strakonicích, kde se svým stand-up speciálem vystoupí komik Tigran Hovakimian. V tu samou chvíli se ale otevřou i brány divadla Oskara Nedbala v Táboře, které hostí další Peča Kučanajt. Večer plný krátkých, úderných autorských prezentací vás dost možná nakopne k vlastním velkým věcem. Uvidíme, milí posluchači. Za 11 minut bude 10:30. Stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Skončily tipy pro volný čas, ale za chvíli pokračujeme dál.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Píseň Guardian Angel od skupiny Masquerade doznívá právě teď v 10 hodin a 24 minut ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a v Soběslavi zítra začíná výstava obrazů akademického malíře Antonína Šíta, autora duchovních obrazů a melancholických krajin, který celý život zůstal spjatý s jihočeským venkovem. Součástí programu budou taky unikátní objevy restaurátorů ukryté ve starých obrazech a historických předmětech. Co všechno může muzeum po letech odhalit, to uslyšíte už za chvíli v našem vysílání.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je přesně 10 hodin a 31 minut, teď už 32 minut, tedy abych byl úplně přesný. Blatské muzeum v Soběslavi se letos připojí k programu Noci kostelů hned dvěma novými výstavami. Ve Smrčkově domě zítra v 17 hodin představí tvorbu akademického malíře Antonína Šíta. Výrazné, ale trochu pozapomenuté osobnosti jihočeského výtvarného umění. Návštěvníci zároveň uvidí i takzvané exponáty roku, tedy předměty z historie Soběslavy, které při restaurování vydali nečekaná tajemství. Pozvání do našeho vysílání přijal Daniel Abazit, zástupce ředitele Husického muzea v Táboře a vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselý nad Lužnicí. Pane Abazit, přeji dobré dopoledne, díky za váš čas.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak kdo to vlastně byl ten Antonín Šít a proč stojí za to připomenout jeho tvorbu právě dnes?
2: No my jak v Husickém muzeu v Táboře, tak v Blatském muzeu v Soběslavi a Veselý nad Lužnicí se snažíme pravidelně představovat regionální autory a systematicky tedy mapovat jejich tvorbu, představovat jejich obrazy a zároveň vydávat katalogy, které by tak natrvalo vytvořili jakousi knihovničku místních výtvarníků. V Soběslavi především samozřejmě představujeme malíře ze Soběslavska, ale tu a tam se poohledneme i tedy pro vzdálenějších koutek našeho regionu, a to je i tenhle ten případ, kdy chceme ukázat tvorbu Antonína Šíta, který žil většinu života v malé vesničce Nosetín na Chyšecku, tedy na pomezí okresu Tábor, Písek a Příbram. A proč zrovna letos? Loni jsme si připomněli 110. výročí narození Antonína Šíta, a protože jsme měli plný program jiných výstav, tak jsme maličko tedy museli odložit tu výstavu a je to tedy s ročním zpožděním k tomu 110. výročí narození.
1: To dává smysl, samozřejmě. Ovšem, když se člověk podívá na obrazy Antonína Šíta, je pro něj něco typického, takzvaně na první pohled?
2: No, jsou to dílem krajinomalby a dílem obrazy s duchovními náměty, což je taky ten důvod, proč výstavu otevíráme v rámci Noci kostelů. Ale co je zajímavé, že vlastně tahle ta dvě témata se v té tvorbě propojují. I všechny ty jeho melancholické krajiny v sobě mají duchovní náboj.
1: No, zmínili jsme, že vernisáž bude zítra. Tak co všechno návštěvníci na té vernisáži zažijí?
2: Vernisáž začíná v 17 hodin, je to vlastně první akce z té Soběslavské noci kostelů. O výstavě a především autorovi promluví kurátorka, naše kunzistorička Líza Faktorová, a návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení smyčcového kvartetu Senioritas.
1: Opravdu lákavý, pardon, můžete pokračovat.
2: Chtěl jsem říct, že v té druhé části potom se přesuneme do prostoru našich exponátů roku, v rámci kterých každý rok ukazujeme něco, co je v muzeu nového nebo zajímavého a co chceme vypíchnout a návštěvníky na to upozornit. A to jsou právě tentokrát tři předměty, které vydali jakési nové svědectví během jejich restaurování v nedávné době.
1: No, na to jsem se chtěl právě zeptat, pane Abazit. Můžete být konkrétní a říct, o jaké předměty konkrétně tedy jde?
2: Určitě. Jsou to dva obrazy a potom jedna truhlička s pečetí. V případě těch obrazů jsou to zase obrazy církevními náměty, proto tedy zase to spojení s tou nocí kostelů. A to ze celkem zásadních soběslavských míst. A to jsou tam obrazy z bývalé radniční síně staré soběslavské radnice. Konkrétně jde o Madonu. Možná by to si říkali, co může být zajímavého nebo tedy nově objeveného na obrazu Madony. Ale tam je zajímavé to, že v té radniční síni se radní dívali na obrazy Panny Marie a Josefa s Ježíškem. Ale pravděpodobně jim tam nějakým způsobem vadilo, můžeme si jenom spekulovat, jestli je to rozptilovalo nebo pobuřovalo, že šlo o Madonu kojící. A tak zkrátka nechali její prs zamalovat a tak byl až do tedy loňského roku, kdy byl obraz restaurován a nyní je poprvé tedy vystaven v tom původním pojetí takzvané Madony Lactans, kde se můžeme dívat, jak Madona toho Ježíška kojí. Podobný příklad je potom obraz svaté Barbory ze hřbitovního kostela svatého Marka. My víme, že tamní barokní kapli nechal postavit ze svého odkazu soběslavský provazník Pavel Čech a nechal se tam tedy také vymalovat, tedy jako jakési takovém epitafu. Nad ním tam je anděl, přimlouvá se ke svaté Barboře a ta u něj, tedy u Krista, ale při restaurování se nám tam objevil ještě motiv ďábla. Takže původně ten autor chtěl ukázat, jak vlastně o duši toho zemřelého bojuje anděl s tím ďáblem.
1: Je opravdu velmi zajímavé, jaké svědectví někdy obrazy vydají. Vedoucí Blatského muzea v Soběslavi Daniel Abazit nás pozval nejen na výstavu Antonína Šíta. Pane Abazit, díky moc za váš čas a přeji, ať se obě dvě výstavy a taky vernisáže vydaří. Naslyšenou, mějte se hezky.
2: Já vám mnohokrát děkuji a všechny srdečně zvu.
1: No a v 10 hodin a 38 minut nadále pokračuje Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. 500 kilogramů malých úhořů si rozdělili rybáři v Předenicích na jižním Plzeňsku. Převezli je sem ze zahraničí, aby je vypustili do západu českých revírů a další budou následovat. Proč to rybáři dělají a jak starý je zhruba 15-centimetrový úhoř, tak i to uslyšíte v reportáži už za okamžik, tak si na to počkejte.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty před 10:45 doznívá Robbie Williams v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už opravdu k vodě, milí posluchači, nevymýšlím si to. Do řek v plzeňském kraji rybáři vypustili 10 000 malých úhořů říčních. Chtějí tak zlepšit stav populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Úhoři se vytírají v moři a dospívají v řekách. V přirozené cestě jim ale brání vodní stavby. I proto první část úhoří násady za 1,5 milionu korun přicestovala do areálu v Předenicích na jižním Plzeňsku autem.
1: To je zelenička, lepší. A to máme.
2: Jsem přijel auto se speciální nástavbou, která je plná malých úhořů.
1: Velikosti 15 až 20 cm.
2: Který by sem přivezl Petr Votípka v Klatovské rybářství.
1: Ano, dovezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Zaprašovského územního svazu. Na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm. Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
2: Tohle je starý 2,5 roku. Aha.
1: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako monté putuje k pobřeží Evropy, je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
2: Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a budou je rozvážet do řek po celém plzeňském kraji.
3: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hracholuskou přehradu.
2: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hynek Dort.
3: A pak se vysazují na řeku Úhlavu od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně a Úslava taky celý tok.
2: To jsou jak malá háďátka.
3: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhoř se sem nemá šanci dostat.
2: Takže vlastně tady u nás pravdu máme úhoře jenom díky
4: vysazování. Přesně tak. Jinak už by tady nebyly.
2: To už dodává technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev. Musí se o ně nějak dál pečovat, nebo už se teď o sebe postarají sami?
4: Teď už se postarají o sebe sami. Většinou hned po tom vysazení se skovají do kořenů před predátorama. To jsou hlavně vidry, ale píš ty pravé ryby, to jsou okoun, štika, candát, sumec taky.
2: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká, připomíná Petr Votípka.
1: Jakmile budou polovní dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
5: Přátelé, mějte se.
1: Ahoj.
2: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Kdo by nechtěl spát pod čirákem, když je venku tak hezky, víte, milí posluchači. Teď jsou 11:02 a jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. Jak určitě mnozí z vás tuší a ví, tu správnou chuť Asie dodá jídlu koření. Které vybrat, tak přesně to vás naučí dnešní babské rady s Jarkou Vykoupilovou hned po písnice od Marie Rotrové.

0: Babské rady.
1: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Skoro jako v tom již zmiňovaném hokeji i jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je ve všední den rozdělené na třetiny a my máme právě teď za sebou dvě třetiny jihočeského dopoledne. A jak se říká, k jádru věci to je docela trefné, protože o jádru budeme mluvit s naším dnešním dopoledním hostem, operátorkou jaderné elektrárny Temelín a atomovou influencerkou Adélou Chalupovou. Mladá žena, která ještě není ani 30, je jednou z aktuálně tuzemských nejznámějších propagátorek jádra a jaderné energie. No a taky je po 15 letech ženou operátorkou jaderné elektrárny Temelín, tedy jedinou. Velmi zajímavé povídání máme tedy před sebou. Ovšem ještě předtím v 11 hodin začnou krátké zprávy, které už pro vás chystá kolega Lukáš Pelikán. Tak si na to počkejte. Matěj Vodička přeje od mikrofonu příjemný poslech a hezký den.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli suchému počasí někteří čeští zemědělci čekají nižší výnosy. Jeho české divadlo už nebude hrát v Českobudějovickém domě kultury Metropol. Lidé v Českém Krumlově se dnes můžou vydat za architektonickým poznáním historie místní knihovny. Teploty do 25 stupňů doprovodí dnešní slunečné počasí na jihu Čech. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
2: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
3: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
2: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
4: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejí. Pěkně, rovnoměrně.
2: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Doposud stát podpořil 600 000 domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Jihočeské divadlo ukončilo své produkce v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Vzhledem k nevyhovujícím technickým podmínkám už nemůže dál využívat divadelní sál. Vedení města jako jeden ze zřizovatelů divadla se nedohodlo s odbory na odkoupení části Metropolu. V jaké situaci se teď Jihočeské divadlo nachází, říká jeho ředitelka Martina Šlégelová.
5: Řekla bych v krizové situaci. My to zvládneme, pojedeme nějaký krizový management, krizový provoz, nebudeme rušit žádné soubory, ale znamená to, že v malé historické budově se budou tisnit 3 soubory. Bude se tam tisnit činohra, opera a balet a budeme muset ten provoz řídit tak, aby se tam ty soubory vystřídaly, což bude nutně vést k nějaké redukci představení pro veřejnost.
0: Jihočeské divadlo nebude moct trvale využít ani nově opravený Dům kultury Slávie v Českých Budějovicích. Podle ředitelky Martiny Šlégelové v něm zcela chybí zázemí pro umělecké soubory. Nadšenci architektury se dnes můžou zúčastnit komentované procházky po Českém Krumlově. Půjde se konkrétně po stopách místní knihovny. Vycházku povede Tereza Štěpánová a Filip Herman ze spolku Krumlovský baráky. Během necelé hodiny lidé poznají stavby, ve kterých v průběhu století Krumlovská knihovna sídlila. Cestu zakončí v jejím současném sídle na prelatuře, kde bude připravené promítání dobových fotografií a plánů budov. Akce je zdarma, sraz bude podle informací na webu knihovny před hotelem Latrán v 18 hodin.
1: Sport.
0: Čeští hokejisti zabojují v Curychu o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas národního týmu s Finskem začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Plážoví volejbalisti Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem vstoupili do turnaje elitní série v Ostravě vítězně. Česká dvojice porazila ve skupině Brazilce Evandra s Arturem 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách do 23. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Problémy jsou ve Volyni na Strakonicku. Na silnici 4 ve Vimperské ulici narazilo nákladní auto do domu. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: aktuálně jediná ženská operátorka jaderné elektrárny Temelín. Tak tímto označením se může pochlubit Adéla Chalupová. Ale nejen to, mladá jaderná inženýrka je navíc asi nejznámějším, aktuálně tedy nejznámějším propagátorem svého oboru v Česku. Na sociálních sítích ji sledují 10 000 lidí a upřímně, při jejím časovém vytížení není zrovna snadné s ní natočit rozhovor. Nám se to ale povedlo a povídání s Adélou Chalupovou vám nabídneme už za chvíli v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Jaderná inženýrka, atomová influencerka Adéla Chalupová je naším dnešním hostem. Adélo, díky moc za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuju za pozvání.
1: Já jsem už zmiňoval v úvodu, že není úplně snadné vás dostihnout na rozhovor. Jak se vám žije s tím označením atomová influencerka?
2: Atomová influencerka pořád zní líp než atomová baba, což mi nedávno řekl můj třídní z gymnázia, tak to zase do toho nechci líst do zelí paní Drábové, která nám teda moc chybí v tom oboru, ale to je ta jediná atomová baba a ta opravdová influencerka. Ale já se snažím, a tak jak už se to zmiňoval, tak nějak rozšiřovat to povědomí o tom, co dělám, protože mi to přijde zajímavý a je škoda, že o tom příliš mnoho lidí neví.
1: Adéla Chalupová mi tyká, tak zůstaneme u toho tykání, aby jsme to posluchačům osvětlili, známe se, nebudeme nic předstírat. No nicméně k tomu, že se z tebe nakonec po více než 15 letech stala první ženská operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Mohla bys to nějak posluchačům osvětlit?
2: To byla moje nejšťastnější chyba. A já už jsem ten příběh říkala mnohokrát, ale když jsem končila na střední škole, tak jsem se přihlásila na řízení leteckého provozu a bohužel jsem špatně vyplnila přihlášku. Já jsem špatně vyplnila takový ten kód programu, takže ta přihláška byla neplatná a záložní přihlášku jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a tak mi nezbylo nic jiného, než vystudovat jaderné inženýrství. Ale zpětně jsem za to moc ráda, jsem ráda, že dělám to, co dělám a kam jsem se dostala.
1: No, i když to byla záloha, tak přeci jenom pořád si musela mít v hlavě někde v pozadí, že bys to i trochu dělat chtěla, když to byla ta záloha, když jsi to tam nakonec vlastně dala tu přihlášku.
2: To je pravda, letectví mě pořád zajímá. Dokonce jsem se nedávno byla podívat na věži na pražském letišti a přišlo mi to, že ta práce je hodně podobná, ale stejně mě to přesvědčilo v tom, že jaderná elektrárna je pro mě zajímavější, že ta technologie samotná je taková komplexnější a hrozně mě baví to, co dělám.
1: Takže ta chyba vlastně způsobila to, že to dopadlo dobře.
2: Přesně, pro mě to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo.
1: To se občas v životě stane, ale každopádně, když jsme zmínili to letectví, já tě sleduju na sociálních sítích, tak občas vidím nějaká videa, že ty se přeci jenom v těch letadlech občas nebo i v helikoptérách pohybuješ.
2: To je pravda, pořád k tomu mám ten vztah a dokonce jsem letos k Vánocům dostala let stíhačkou Delfín L29, tak se těším a zároveň se trochu bojím.
1: To chápu, let s delfínem pro příznivce letectví je velká věc. Jak jsi zmiňovala, ono se to možná na první pohled nezdá pro mnohé, ale člověk, který řídí třeba, řekněme, velké dopravní letadlo, má velkou zodpovědnost za spoustu lidí, zároveň má před sebou hodně přístrojů na palubní desce, hodně ukazatelů, hodně budíků a tak dál. Když zase člověk naopak sedí v té místnosti pro operátora, pro řízení jaderného reaktoru, tak vlastně má taky před sebou hodně budíků, má před sebou hodně čudlíků a zároveň má taky hodně velkou zodpovědnost. Takže ono se to vlastně docela prolíná.
2: To je pravda, ty práce jsou si hodně podobné, nejenom teda na tom řízení leteckého provozu, ale samotný ten pilot má podobnou práci jako já teď v elektrárně. A my dokonce máme jeden výcvik Crew Resource Management, který aktuálně zavádíme na našich jaderných elektrárnách, který se zaměřuje na soft skills, právě na práci s tou zátěží, s nějakým stresem. A to máme jednak teda my na jaderných elektrárnách, mají to i piloti a mají to i kosmonauti, takže tohle nás třeba spojuje.
1: Když si ale člověk dá přihlášku na studium vlastně jaderného inženýrství, tak to neznamená automaticky, že se z něj stane operátor bloku na jaderné elektrárně. Jak dlouhá cesta k tomu vede? V tvém případě asi hodně dlouhá.
2: Velmi dlouhá. A samozřejmě, když člověk studuje něco technického nebo i tu jadernou fyziku, tak těch uplatnění je mnoho. Já jsem třeba sama dělala několik let ve výzkumu, ale práci operátorky taky mě přišla až později. Já jsem studovala jaderné inženýrství a už během studia jsem se přihlásila na letní univerzitu, což je dvoutýdenní stáž na jedné z našich elektráren, která je přístupná pro studenty. A v rámci té letní univerzity, tak tam se dělá takový menší psychotest, kde si právě už ta elektrárna hledá lidi, kteří by mohli později dělat operátory. Takže tady to mi vyšlo. Vlastně elektrárna mi sama nabídla pozici operátorky. Já jsem neváhala ani minutu, hned jsem to vzala a potom jsem se zavázala, že po ukončení studia takže nastoupím na výcvik na operátorku jaderné elektrárny. Takže jsem dokončila inženýrské studium, člověk musí mít inženýrský titul a potom jsem se 2 roky cvičila, jednak částečně teoreticky, takže jsme byli v Brně na školícím středisku, kde jsme měli teorii, jaké systémy se v elektrárně nachází, jak je ovládat, potom jsme měli i teoreticky probrané postupy na to, jak se elektrárna najíždí, odstavuje na řešení různých poruch nebo dokonce jaderných havárií. Dokonce jsem část toho výcviku trávila i na strojovně, kdy jsem jedno léto opravdu oblékla montérky a chodila se strojníky po elektrárně a doplňovala olej do čerpadel a zažila to tak nějak z místa a je to skvělá vlastně příležitost ty zařízení poznat, jak opravdu fungují, jak vypadají a nejenom jako to tlačítko, co máme na blokové dozorně. No a v neposlední řadě ten výcvik se skládal ještě z výcviku na simulátoru, kde jsme si to mohli reálně cvičit, kde jsme cvičili abnormální stavy, havarijní stavy a už se připravovali opravdu na tu práci. No a na konci je potom spoustu zkoušek, kdy máme vlastně ukončení toho výcviku, jednu zkoušku, potom máme zkoušku před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ta má 3 části a potom máme ještě podnikovou zkoušku, takže spoustu přezkoušení, než jsem se mohla stát opravdu operátorkou.
1: Já sám jsem se už v těch zkouškách teda ztratil, upřímně, už bych se v tom nevyznal, kolik jich přesně bylo, ale každopádně s námi je dnes ve vysílání jaderná inženýrka, operátorka jaderné elektrárny Temelín Adéla Chalupová.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po více než 10 letech první žena operátorka jaderného reaktoru v jaderné elektrárně Temelín Adéla Chalupová je dnes naším dopoledním hostem. Adélo, my jsme zmiňovali, nebo ty jsi zmiňovala, jak dlouhá cesta vede k tomu stát se operátorem. Byla třeba pro tebe i ta konkrétní motivace stát se ženou operátorkou, prostě toho dosáhnout, ukázat třeba i ostatním, když to řeknu lidově, holkám, že to jde?
2: Já když jsem nastupovala, tak jsem se zapomněla zeptat, jestli je to i pro holky. Takže mě to vůbec nenapadlo ze začátku, že tam budu jako žena jediná. Ale ve finále jsem za to ráda, že přesně můžu ukázat těm dívkám a já často jezdím přednášet i na základní nebo střední školy, tak jim ukázat, že ty možnosti jsou a že i takovou práci mohou dělat.
1: Mě zajímá, samozřejmě nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, ale zajímá mě, jestli jsi se setkávala často s nedůvěrou právě z toho důvodu, že ta práce operátora, když to tak řeknu, v jaderné elektrárně je výhradně mužskou záležitostí především, tak jestli nebyla třeba nějaká nedůvěra v tebe ze strany těch mužů?
2: Já už když jsem studovala, tak jsem se pohybovala čistě v mužském prostředí, takže mě to zvláštní ani nepřišlo. Je pravda, že když jsem přicházela na elektrárnu, takhle jako první žena po hodně dlouhé době, tak si myslím, že kluci se mě báli, já jsem se jich bála, ale ve finále, když jsem přišla a splnila jsem stejné podmínky jako všichni ostatní, celý 2 let.

0: Myslíš si, že se to opravdu stane? Že to bude normálnější a normálnější? Že i třeba ta tvoje osvěta na sociálních sítích k tomu vede? Já myslím, že teda asi nepochybně ano, ale...
1: Já v to věřím. V zahraničí třeba je běžné, že ženy slouží na blokových dozornách. U nás to bylo chvíli takové, že tam byly hlavně muži, ale myslím si, že časy se mění a že i dívky si vybírají technické obory. Samozřejmě si nemyslím, že by se do toho měly nutit, že když si ženy vybírají více nějaké humanitní předměty nebo obory, tak je to taky správně, ale jakmile má nějaká dívka chuť a baví jí technika, tak určitě by se nemělo jí v tom nějak bránit.
0: Teď je asi dobré říct nebo vysvětlit posluchačům určité takové odborné termíny. Jedním z nich je sekundární okruh, protože ty jsi operátorka sekundárního okruhu jaderné elektrárny Temelín. Tak co vlastně je ten sekundární okruh?
1: Jaderná elektrárna se skládá ze tří hlavních okruhů a primární okruh, tam je samotným srdcem ten jaderný reaktor, který nám vyrábí teplo a to teplo potom předává právě do sekundárního okruhu. Takže sekundární okruh, ten vlastně začíná výrobou páry v parogenerátoru, pokračuje potom na turbíně, kdy ta pára roztáčí turbínu společně s elektrickým generátorem, který vyrábí elektřinu a následně i systém kondenzace a všechny ty pomocné systémy. A třetí okruh potom je chladící. A já jako operátorka sekundárního okruhu tak mám na starosti právě práci celého toho sekundáru, výrobu elektřiny, ale třeba i výrobu tepla tady pro České Budějovice anebo Týn nad Vltavou a současně i ten chladicí okruh. To jsou ty věže obrovské, které vidíte, když pojedete kolem Temelína.
0: Ano, byl jsem shodou okolností včera pod kletí a byly vidět opět.
1: Byly vidět. Já jsem taky byla včera na výletě na Svatoboru u Sušice a taky jsem se kochala tady dominantou jižních Čech.
0: No, každopádně, když jsme si vysvětlili, co to znamená sekundární okruh, tak co obnáší práce operátora na tom sekundárním okruhu?
1: Já ten sekundární okruh musím neustále kontrolovat, vím, jaké parametry hlídat, takže ty nejdůležitější parametry hlídám celou směnu, některé podřadnější si procházím v průběhu směny a potom máme denní plán. Každý den vychází na elektrárně denní plán, podle kterého děláme různé třeba zkoušky bezpečnostních systémů nebo jiné úkony, tam může být klidně i najetí odstavení celého bloku. Takže tu moji denní práci udává denní plán. Zároveň operátoři musí být připraveni třeba řešit i nějakou poruchu nebo nějakou nejasnost nebo anomálii. A na to jsme právě pravidelně cvičeni na simulátoru. Takže mnoho směn já trávím i na simulátoru blokové dozorny, kde se neustále cvičíme, vzděláváme, máme i školení, kde se učíme třeba praxi ze zahraničí, co zavedli na jiných elektrárnách, co by nám mohlo ještě víc pomoct. Určitě tou prací operátora je kromě samotné blokové dozorny i se neustále vzdělávat.
0: Zároveň jsi zmínila, že to je i směnný provoz, že fungujete ve směnném provozu. Já jsem se někde nedávno snad dočetl dokonce, že ty jsi na zelené směně, říkám to správně.
1: Zelená směna je nejlepší.
0: Zelená směna. Co to je zelená směna?
1: My máme celkem 7 směn, protože je pravda, jak říkáš, že my musíme obsadit ráno, odpoledne, večer, víkendy, státní svátky. Teďka jsem byla v práci na Silvestra, loni jsem byla na Štědrý den a tady ty směny všechny pokrývá našich 6 směn hlavních plus 1 záskoková a každá ta směna je rozdělená podle barviček.
0: Tak to bych nečekal tedy, ale je to, dává to smysl, teda každopádně. Už tady zaznělo i to, že nedílnou součástí toho zaměstnání je i trénink psychické odolnosti, nebo je to takový základní předpoklad. Jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně tvoje psychické testy vedly vzdáleně k tomu, že jsi byla vybraná jako vhodný adept na práci operátorky. Tak jak se dá, řekněme, taková lidská dovednost natrénovat? Nebo dá se vůbec natrénovat?
1: Je pravda, že na elektrárnu nás už přijímají na základě nějakého psychologického profilu. To znamená, že každý uchazeč o tu práci jde na psychologické testování, kde se ověřuje třeba jeho schopnost právě dávat pozor na ta data, na takovou rutinní práci a zároveň se potom chovat podle daných postupů, předpisů, když třeba nastane nějaká porucha. Takže je to i takový zodpovědnost, je hodně důležitá vlastnost,

0: kterou by člověk měl mít. A obvykle to neznamená, když někdo neudělá psychotest, že by byl nějak hloupý nebo špatný. Naopak to třeba znamená, že se nehodí pro tuto práci, že by ho bavilo něco kreativnějšího, něco vymýšlet. Takže žádný výsledek toho psychotestu není špatný. Ale uznávám, že ti operátoři, že jsme si velmi, velmi podobní, že jsme hodně analytičtí a hodně následujeme ta pravidla. Určitě nějaká část toho se dá naučit, ale myslím si, že když mám predispozice pro něco jiného, tak asi nebudu dobrý operátor.
1: Zároveň mě zajímalo, a ty jsi to potvrdila, že jste i týmoví hráči, že fungujete hodně v týmu, že jezdíte na společné dovolené. Dává to smysl, když děláte takhle odpovědnou práci? Na druhou stranu, když máte vlastně takovou funkci, pro kterou, nebo aby člověk mohl dosáhnout, musí toho udělat tolik, tak se trošku i nabízí to, že někteří třeba pojedou tak trochu na sebe, když to řeknu jako hodně přeneseně, ale to tak není evidentně.
0: Ne, to moc ani nejde, že my na té elektrárně si nejsme konkurencí, my opravdu chceme zajistit bezpečný chod těch systémů, chceme, aby se nám všechno dařilo tak, jak máme, vlastně máme společný cíl a pracujeme v tom týmu, ať už my v rámci blokovky nebo já se strojníky, s elektrikáři, tak máme zadané nějaké úkoly, které chceme splnit. Každý v tom má nějakou svoji část a nemyslím si, že pro individualisty by tam bylo úplně místo, nebo nemyslím si, že v jednom člověku by se to vůbec dalo zvládnout.
1: Zároveň ještě zpátky k těm testům psychické odolnosti, když je někdo neudělá, tak to taky zároveň asi a priori neznamená, že by byl nebezpečný třeba.
0: Nebo, ne.
1: Že by přišel do elektrárny a zmáčknul to červené tlačítko.
0: Že by tam byli někdo, koho lákají červená tlačítka.
1: No, ale těch je jinak hodně asi na pracovišti.
0: Vážně?
1: Já nevím, já se ptám.
0: Jako jestli někdo má vyloženě sklony mačkat červená tlačítka nebo jako nejednat úplně v souhlasu s nějakými jako základními pravidly, tak pro něj to místo samozřejmě není vůbec. Ale ty psychotesty spíš odlišují potom tu schopnost dlouhodobí a práce a třeba i pod tlakem, takže to spíš jako ty testy určují.
1: Říká operátorka jaderné elektrárny Temelín Adéla Chalupová, která je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Teď je čas na krátkou písničku, za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po písnice posloucháte Český rozhlas České Budějovice, respektive jeho české dopoledne této stanice. S námi je stále ve vysílání jaderná inženýrka Adéla Chalupová, která pracuje jako operátorka sekundárního okruhu této zmíněné jaderné elektrárny. Dokonce, jak jsme se dozvěděli, je i na zelené směně. Teď ještě zpátky k tomu tréninkovému pracovišti, které už si taky zmínila. Stalo se vám už někdy, že třeba na tom pracovišti někdo ten trénink nezvládl, tím pádem bylo nutné ho prostě, nechci říkat vyloučit, ale třeba i na nějaký čas odstavit prostě od té práce, od výkonu té funkce?
2: Může se to stát, když člověk začíná. To už jsem párkrát zažila, že člověk po tom dvouletém výcviku, když se učí víceméně teorii, zná všechny ty předpisy, ví, jak postupovat, takže si to třeba na simulátoru potom nepropojí už s tou praxí. Takže na začátku třeba občas někomu se nepodaří výcvik na simulátoru a potom se mu nabídne jiná práce. Zase musím říct, že firma si tady těch lidí váží, protože už o té elektrárně toho ví spoustu, jenom to třeba nedokážou potom aplikovat na blokové dozorně. Ale jak jsem říkala, tak my máme ten výcvik zakončený mnoha zkouškami a jednou z nich je právě i výcvik na simulátoru, nebo kdy člověk přijde na tu zkoušku a dostane k vyřešení nějakou úlohu a ono se ukáže, že jestli ten člověk proto je nebo není. Potom v průběhu té práce chodíme na simulátor pravidelně, zhruba každé 2-3 měsíce. Máme několik směn na simulátoru a to už jsou takové opakovací, nebo člověk už ví, co dělá, takže tam se nestává, že by ten člověk najednou nevěděl. Takže opravdu spíš na tom začátku, v průběhu už lidé ví, co dělají.
1: A takové to klišé tvrzení těžko na cvičišti, lehko na bojišti, trochu tuším, že asi ve vašem případě to platí dvojnásob.
2: To je pravda. To je těžko na cvičišti a musím říct, že ty úlohy se neustále vyvíjí. I jak ten svět se mění, tak často nám přibývají i nové události. Takže my třeba řešíme nějakou technickou závadu a nedávno jsme k té technické poruše ještě řešili kybernetický útok. Takže i do toho našeho simulátoru už se jako zařazují i věci, které by třeba dříve nehrozily a dneska už mohou.
1: No, tak to je zajímavé. Co všechno musíte obsáhnout? Je to až neuvěřitelné, co všechno musí člověk nebo ta lidská hlava obsáhnout pro to, aby si mohla sednout teda na ten sekundární, primární nebo další okruh v jaderné elektrárně Temelín. Co je taky zarážející nebo obdivuhodné, že kromě toho, že máš práci nebo jsi operátorka jaderné elektrárny, tak vlastně máš ohromnou, často až edukativní a především tedy popularizační aktivitu a činnost na sociálních sítích. Co přesně k tomu vedlo?
2: Mě k tomu vedli hlavně přátelé, že se často ptali, no ty sedíš na té jaderné elektrárně, tak co tam teda děláš? Jako Homer Simpson, jíš koblihy a máš nohy na stole, že? Takže jsem furt musela vysvětlovat, proč nejím ty koblihy a že nesedím a nemám nohy na stole. A vlastně mě přišlo jako moc dobrý způsob sociální sítě, protože když lidé neustále scrollují teďka mezi těma videama s koťátkama, tak by bylo hezký, kdyby narazili na něco, co by je třeba něco naučilo nebo překvapilo. Takže jsem začala přispívat na sociální sítě právě ze svého života, z té práce, co já dělám, která mi přijde zajímavá. A překvapuje mě do dneška, kolik lidí to zajímá nebo jak relevantní dotazy dostávám. Že opravdu já považuji Čechy úplně za nejinteligentnější národ a opravdu i lidé, kteří se nezabývají energetikou, tak často mají velmi dobré dotazy.
1: Taková odbočka, smí se jíst v operátorské místnosti?
2: Smí se jíst, ale nesmím odcházet pro jídlo. My nesmíme odcházet ze směny, vlastně na blokové dozorně musíme neustále být. Já jako operátorka sekundárního okruhu, operátor primárního okruhu, vedoucí blokové dozorny, vedoucí reaktorového bloku, tak to je trvalá posádka blokové dozorny a nemůžeme odcházet a obědy nám nosí přímo na místo, takže
1: zpátky k tomu influencerství nebo k té aktivitě na sociálních sítích. Existuje ve světě hodně takových atomových influencerů. Já teda neznám, se přiznám, nikoho jiného než tebe, teda přímě.
2: Existují. Určitě třeba v Americe je nejznámější Isodope, která paradoxně není jaderná inženýrka, ale je bývalá modelka, která se nadchla pro jadernou energetiku, protože se zajímala o dekarbonizaci a přišla na to, že obnovitelné zdroje samotné nestačí pro to, abychom pokryli naši spotřebu elektřiny. Takže přišla si sama na to, že jaderná energetika může být tou cestou dekarbonizace a teďka hodně popularizuje, dokonce napsala knihu. A ve Španělsku tam je jeden pán, operador nuklear, a ten byl bývalým operátorem a taky v současnosti popularizuje a píše knihy o jaderné energetice.
1: A dají se tyto osobnosti označit za takové vzory tvé v tomhle ohledu?
2: Myslím si, že za kolegy.
1: Za kolegy, dobře. Tak chtěl jsem se na to zeptat právě i z toho důvodu, jestli máš ve vztahu k té aktivitě na sociálních sítích nějaký svůj vzor, řekněme.
2: A abych pravdu řekla, tak já jsem spíš na ně narazila až později, když jsem to začala dělat já sama. Ale tak určitě i v Česku je spoustu influencerů, kteří propagují nějaké zajímavá témata, technologie. Napadá mě Honza Lukačevič třeba s vesmírnými technologiemi. Takže určitě jich je mnoho.
1: Když jsi zmínila tu dekarbonizaci, nabízí se otázka, jaká je budoucnost podle tebe jaderné energetiky v Česku? Protože na západ od nás, třeba v Německu, právě v souvislosti s tou dekarbonizací hodně sázeli na obnovitelné zdroje energie. Teď se možná ukazuje, že to asi nebyla úplně nejlepší cesta, nebo tak, jak člověk sleduje zpouzdálí, tak mi to tak trochu přijde. Naopak u nás v Česku mám pocit, že i většina obyvatel, i podle nějakých sociologických výzkumů, když to řeknu, je pro to jádro, vlastně nepřijde to společnosti obecně jako nějaký rizikový zdroj energie.
2: Nedávno v Evropě probíhal celoevropský průzkum přístupu lidí k jaderné energetice a Češi jsou rekordmani. My máme podporu 72%, takže opravdu Češi jsou jaderníci. Je hrozně důležitý si říct, co ta země daná má k dispozici. Nejsme přímořská země, nejsme ani skandinávská země s mnoha řekami, takže výstavba třeba dalších vodních elektráren u nás není možná, výstavba větrných elektráren je hodně komplikovaná, takže budeme odkázaní právě na třeba fotovoltaiku. Tam je zase paradox to, že největší spotřebu máme v zimě, kdy jsou dny nejkratší, nejvíc chceme topit, takže ta spotřeba opravdu je nejvyšší v lednu, v únoru. A ta fotovoltaika to nestačí pokrývat. A proto se musíme poohlédnout po nějakém zdroji, který dokáže vyrábět 24/7, udržet i tu naši kvalitu elektřiny, frekvenci 50 Hz. A to je právě buď to uhlí, anebo jaderná energetika, anebo třeba plyn. A uhlí, to jsme se zavázali, že do roku 2033 odstavíme, takže naší budoucnosti asi bude jádro do budoucna, doufám.
1: Ty jsi se hodně angažovala už před nějakou dobou i ve výstavbě těch nových dukovanských bloků, ačkoliv před časem to vlastně bylo naopak, původně měl stát jako prioritu Temelín, nebo bylo prioritizováno to rozšíření bloků v Temelíně. Teď jsou to tedy ty Dukovany. Myslíš si, že i Temelín čeká do budoucna rozšíření vlastně nových bloků?
2: Je pravda, že se původně kolem roku 2010 plánovalo rozšiřování Temelína, nakonec se zůstalo dvou bloků a v současnosti teda probíhá příprava na výstavbu dvou nových bloků v Dukovanech. To, že se toho účastním, je příliš silné slovo. Já se učím korejsky a byla jsem se podívat na jaderných elektrárnách v Koreji. Ale určitě je to pro tu jadernou energetiku v Česku hodně důležitý posun, protože naše staré Dukovany už nám stárnou. Aktuálně mají povolený provoz na 80 let, ale potom bude potřeba je nahradit. Takže nové bloky v Dukovanech nahradí ty stávající a je to potom na rozhodnutí vlády, zase postaví nebo ne. Každopádně už teď se předpokládá, že ta výstavba bude vyžadovat 5000 odborníků a asi 1500 potom na provoz jaderné elektrárny, tak si myslím, že pro to jádro, pro průmysl v České republice, pro studenty technických škol je to obrovská příležitost.
1: No, ještě zpátky k tomu Temelínu, protože tady na jihu Čech se v posledních letech hodně mluví o modulárních reaktorech. Troufnu si tvrdit, že jižní Čechy jsou vlastně i takovým, řekněme, státním ambasadorem tohoto odvětví, protože u Temelína má vzniknout vlastně první modulární reaktor jaderný v Česku. Jsou podle tebe modulární reaktory budoucností?
2: Já jsem velkým fanouškem malých modulárních reaktorů. Ona, jejich výhoda tkví v tom, že oproti velkému bloku, který se dělá vždycky na míru, tak ty malé modulární reaktory by se měly dělat ve fabrice, jako kostičky Lega, nebo prostě jako ve Fordu auta. Udělají se jednotlivé moduly ve fabrice, které se potom přivezou na staveniště a poskládá se z nich vlastně malý modulární reaktor. A mělo by to usnadnit určitě logistiku, počase potom i finance. No a my tím, že jsme se zavázali odstavovat uhelné elektrárny, tak je to skvělá příležitost nahradit ty staré uhelné bloky malým modulárním reaktorem, který bude mít zhruba obdobný výkon těch 300-400 MW, takže je tam na to připravená i síť a postupem času určitě je to šance, jak nahradit stávající uhelné elektrárny. Jak se zmiňoval, tak ten první modulární reaktor by měl vzniknout na Temelíně a ČES teď i nedávno podepsal memorandum s Ministerstvem obchodu a průmyslu o tom, že chceme stavět malý modulární reaktor a budeme ho stavět společně s Rolls-Royce, takže spoustu jaderných inženýrů i putuje do Velké Británie, kde pracují právě na projektu a myslím si, že jsme na dobré cestě.
1: Tak uvidíme, budeme to bedlivě sledovat. Jaderná inženýrka Adéla Chalupová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Adélo, ještě jednou díky moc za tvůj čas a ať se ti daří nejenom v elektrárně. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí a krásný den přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V pravidelném čase pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. Dnes na ryze ženské téma, tedy zřejmě. Čeká nás první návštěva manikúry. Slovo má Věra Hlaváčková. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Možná se budete divit, ale byla jsem ve svém pokročilém věku poprvé na manikúře a pedikúře. Dlouho jsem slyšela, ty jsi ještě nebyla, to je úžasné. A tak jsem se odhodlala a vyrazila jsem na nechtové dobrodružství. Nebylo snadné se někam objednat, protože všude bylo plno. A tak jsem pochopila, že je na čase se nechat hýčkat, neb to dělají všichni. Když jsem vstoupila do salonu, zarazilo mě, že jsou tam úplně mladičké dívky. Myslela jsem si, že problémy se zarůstajícími nehty a stvrdlou kůží na patách mají hlavně starší lidé. Asi to tak je, ale na manikúru chodí především dámy opravovat si své umělé nehty, dlouho si vybírat laky a způsob, jak se budou nanášet. Byla jsem překvapená, kolik času a peněz jsou ochotny do svých rukou investovat, přestože jsou pak často těžko použitelné. Myslím ty ruce. Chlapec, co mě dostal na starost, se díval pohoršeně na moje krátké neupravené nehty na rukou a o nehtech na nohou prohlásil, že si je špatně stříhám. Od té chvíle jsem si to moc neužívala. Ostříhal mi nehty narovno, což se mi nelíbí, a když zjistil, že na rukou chci jen obyčejnou manikúru bez prodloužení, tvářil se znuděně a aspoň mi nehty natřel bezbarvým lakem. Teda, myslela jsem si to. Ale lak to nebyl, protože nešel odlakovat. Ani lihem, acetonem, odbarvovačem, ničím. Zřejmě to byl nějaký druh gelu. Několik týdnů jsem musela čekat, než mi nehty s tím gelem odrostly. A tak to pro mě byla první a zároveň poslední návštěva podobného salonu. Budu si své nehty stříhat opět sama.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: O čem se mluví?
1: Výjimečné až extrémní sucho. Taková je aktuální situace podle dat portálu Intersucho, například na Prachaticku, Písecku nebo Táborsku. Za minulý týden spadlo na valné většině území České republiky jen do 5 mm srážek. Jaké dopady to má na stav spodních vod a jaké škody to působí zemědělcům? Moniky Hlasové z portálu Intersucho se na to zeptáme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 28. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: které si zaspíváte. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu Ježíš, který je zavěšen ve věži kostela svatého Vavřince v Rynárci na Pelhřimovsku. Má hlavní tón H1, průměr 87 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1543 ho ulil některý z velkomeziříčských zvonařů. Buď to byl Matěj, Adam nebo Jakub. Na zvonu je dvouřádkový český nápis, který zní: tento zvon ke a chvále Pánu Bohu a svatému Vavřinci udělán léta páně 1543, toho času kněze Jiříka, faráře Rynáreckýho. Na zvonu je reliéf Krista na kříži, který je postaven na obráceném půlměsíci. Postava Krista je velmi plastická, hlava je uražena. Poledne teď ohlásí vyzvánění zvonu Ježíš z Rynárce. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. Konference Jihočeské fórum dnes v Českých Budějovicích přiblíží bezpečnostní výzvy Česka. Husitské muzeum přebírá areál Benešovy vily v Sezimově Ústí, pořádá zahradní slavnost. Stejné počasí, jako je dnes, bude na jihu Čech i zítra. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvaranil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra, ve hře pak hrál Bedřicha Síru. Téma odolnosti a bezpečnosti v čase změn dnes nabídne konference Jihočeské fórum v českobudějovickém biografu Kotva. Pořadatelé z organizace Postbellum od 17 hodin přiblíží posluchačům tři témata za účasti expertů z dané oblasti. Účast potvrdili například bezpečnostní expert Vlastislav Bříza mladší nebo ukrajinista David Svoboda. Detaily přidává pořadatel konference Tomáš Trantina.
2: První panel bude mít téma geopolitiky, vztahů velkých velmocí, které se dynamicky mění. Druhý panel se bude věnovat odolné společnosti. Posledním se bude věnovat bezpečnosti nebo obraně, proč je dobré ukrajinské obránce podporovat.
0: Benešova vila bude nově ve správě Husitského muzea v Táboře. Rozsáhlý majetek v Sezimově Ústí přebírá od úřadu vlády. Prohlídky, sezónní provoz i základní koncepce areálu zůstávají zachované. Veřejnost se může o dalším rozvoji areálu dozvědět víc už při dnešní zahradní slavnosti. Právě dnes totiž uplyne 142 let od narození prezidenta Edvarda Beneše. Jak informuje Husitské muzeum na svých internetových stránkách, začátek slavnosti bude ve 14 hodin. Následovat budou komentované prohlídky střídané s Bukatyšou, Miloslava Vaváčka a hudebním doprovodem swing bandu Tábor. V 17 hodin vystoupí komorní soubor při základní umělecké škole Sezimovo Ústí pod vedením Heleny Pokutové-Hínové. Solo bude mít akordeonista Jaroslav Pokuta. Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí, dodává jeho mluvčí Lubomír Budný.
3: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
0: Omezené kapacity řeší taky predistribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácnosti se ale problém týká například velkých solárních parků. ČES na naše dotazy neodpověděl.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupně Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích může být kolem 3. Zítra bude taky jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupně Celsia, na horách kolem 22. Zůstane i slabý převážně severní vítr a jeho zátěž mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila na průtahu Planou nad Lužnicí na silnici 3. Nákladní auto narazilo do domu na průtahu Voliní na silnici 4. A pozor taky po příjezdu do Českého Krumlova ze směru z Českých Budějovic. Za kruhovým objezdem v Domoradicích je vysypaný štěrk. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: A u těch 28. květnových vás vítá Adéla Jirkalová u mikrofonu. Budu vaší průvodkyní, vaší oblíbenou dechovkou a protože je toho před námi celá řada, tak nebudeme zdržovat a máme tady první oslavenkyni, které budeme hrát. Dorazil krásný rukou psaný dopis, který právě třímám v rukou. Vážená redakce, prosím vás, zahrajte k narozeninám naší vnučce Natálce, konkrétně 25. roku 2026. Slečná Natálka Tůmová z Jarošova nad Nežárkou má dnes krásné 22. narozeniny. A naše milá Natálko, miluj život, miluj svět, vždyť je ti teprve 22 let. Hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodu, ať se ti daří i nadále na studiích v Praze. Jsi velice šikovná, také chodíš na brigády a vše stíháš, ať se ti splní vše, co si v těchto letech přeješ. A ať se máš dobře. Přání zasílají mamka s Lubošem, sestra Vendulka s Honzíkem, Františkem a Barunkou, strýc Pepa s rodinou, teta Vlastina s rodinou, taťka, babička Eva a za vše dobré, co pro nás děláš. Natálce děkují babička Vlasta a dědeček Pepa. Všichni, co tě mají rádi, prosím o písničku La Pastorella hraje Šťáhlavská šestka. Ano, ta je připravena. Hrajeme Natálce Tůmové do Jarošova nad Nežárkou. Vše nejlepší ke krásným 22. narozeninám.

Další oslavenkyní, které budeme blahopřát v písničkách pro radost, je paní Jana Leškaničová z Horního Záhoří. Gratulovat budeme k 50. a taktéž obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Další blahopřání posíláme zde. Dne 28. května slaví 60. narozeniny paní Ivana Petrášková ze Záblatí. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí z obecního úřadu v Záblatí paní Emílie Cvrčková, místostarostka obce. My srdečně zdravíme obě oslavenkyně, jsou jimi paní Jana Leškaničová z Horního Záhoří a paní Ivana Petrášková ze Záblatí. Vše nejlepší.

Za námi, když polka zní a Budvarka, nyní před námi na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Babouci a Červená růžičko. A právě k této písničce rovnou tři přání, protože v těch všech třech případech jste si žádali právě Babouky. První přání pro paní Vlastu Broučkovou do obce Chlumany k 61. narozeninám. Milá maminko, babičko, k dnešním narozeninám ti přejeme jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To vše ti přeje manžel Pepa, děti Pepča a Vlastička s rodinami, všichni z rodiny Hubáčků a Čabajů a vnoučata Adélka, Matýsek, Emička a Mařenka posílají velkou pusu. Další přání, rukou psaný dopis, vážená redakce, prosím o zahrání písničky od Babouků pro Zdeňka Svatka k 80. narozeninám, které oslaví dne 28. května. Bydlí v Krajníčku. Dlouhé roky byl kapelníkem skupiny Atlantik, kde hráli oba jeho synové. Je velice šikovný, přeji hlavně hodně zdraví, pohodu a klid a radost z vnučky Kristýnky PS. 7. května oslavila 77. narozeniny mamka Anička. Přejeme totéž, přeje oběma syn Pavel s rodinou. Děkujeme. A ještě jedno přání. Tentokrát paní Marie Dvořákové do obce Borkovice k 81. narozeninám. Milá Mařenko,

0: Pecky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A před námi už Jižani a písnička Hájenko, Hájenko. Hrát budeme paní Lence Voldřichové do Dolního Záhoří. Paní Lenka Voldřichová slaví 60. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Další přání dorazilo z Jindřichova Hradce. Vážení, prosím pěkně o zahrání pěkné písničky Hájenko, Hájenko mojí dceři Ivance Pacalové ze Slavonic, která se dožívá 28. května 2026 68 let. Přeji do dalších let jen to nejlepší, co se nechá přát. Hlavně hodně úspěchů při lovu ryb přeje otec Josef. Pěkná přání jsou od vás všech, kteří jste si vzpomněli na ty, které máte rádi a kteří něco slaví. V tuto chvíli tedy hrajeme dvěma dámám, paní Lence Voldřichové do Dolního Záhoří a paní Ivance Pacalové ze Slavonic. Tady jsou Jižani.

za půl minuty, půl jedné. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v dalším rukou psaném dopise se píše: Vážená redakce, prosím vás, zahrajte k narozeninám Pepovi na den 28. května. A tak plníme. Pan Josef Hůlka z Jindřichova Hradce má dnes 71 let. Milý Pepo, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu. Ať se máš dobře, seš velice šikovný muzikant, hraješ na harmoniku a jsme rádi, že seš v krojové družině v Jarošově a ať i nadále zůstáváš tím, kterého moc potřebujeme. Mezi muzikanty si se dobře uchytil. Pepo, velké díky. Ještě jednou to nejlepší ti přejí všichni členové krojovky. Prosím o písničku Krkonoše, hraje Lipkovanka. Děkuji a mějte se hezky, ať se vám vše daří a hlavně všem hodně zdraví přeje Vlasta Nejedlá z Jarošova nad Nežárkou. Pane Josefe Hůlko z Jindřichova Hradce, dnes máte 71. narozeniny a my vám taktéž přejeme jen to nejlepší. Posíláme Lipkovanku a Krkonoše.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Měj mě můj milý, měj mě rád od Podhoranky mé milované manželce Aničce Pašavové při příležitosti jejich 71. narozenin. Milá Aničko, chtěl bych ti z celého srdce popřát vše jen to nejlepší, co život může dát. Především hodně pevného zdraví, které tě teď trochu zlobí. Dále ti přeji štěstí, pohodu a spokojenost do dalších let. Buď i nadále mým sluníčkem a andělem strážným. Přeji ti radost ze života a z celé rodiny. To vše přeje manžel Vláďa a k přání se připojují děti Martina, Katka a Michal, zeťové David a Michael, snacha Nikola a vnoučata Davídek, Kristýnka, Domísek, Samík a Oskárek. Takové je přání paní Aně Pašavové do Chebu k 71. narozeninám. Hrát budeme v zápětí Pod Horánku a právě k té dorazilo ještě jedno přání, tentokrát k narozeninám 77. a já to s dovolením spojím s přáním předchozím. Hudebně tedy. Vážení v redakci, posíláme vaším prostřednictvím blahopřání paní Vlaďce Říhové k jejím 77. narozeninám. Mimochodem Vlaďka Říhová je z obce Radostice u Trocnova. Milá Vlaďko, přejeme nejen dnešní den spokojenost, pohodu, radost z dětiček, štěstíčko a hlavně stále zdravíčko. Užívej si společné chvíle s rodinou a se svým manželem a i nadále spojuj naši radostickou bandu. Vstávej s úsměvem na tváři, zaspívej si a nezapomeň na štamprličku. I nadále se těšíme na setkávání s vámi oběma. Vše jen to nej, přejí za tvou rodinu a za nás radostičtí přátelé. Zdravíme tedy i paní Vladimíru Říhovou do obce Radostice u Trocnova a oběma zmíněným dámám posíláme Podhoranku.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
4: A my pokračujeme v písničkách pro radost. Prosím o zahrání písničky pro pana Milana Tašnera z Petříkova, který slaví 28. května své 75. narozeniny. K narozeninám přejí vše nejlepší zastupitelé obce Petříkov v čele se starostou Luďkem Bínou. Ke gratulaci se připojuje banda, která se motá kolem masopustu. Pan Tašner chodil od útlého věku jako koledník a pak nastoupil jako hudební doprovod na harmoniku. Nás doprovázel 40 let a i za to mu patří velké díky. Už za okamžik tedy budeme hrát do Petříkova panu Milanu Tašnerovi k 75. narozeninám a já připojím ještě jedno přání, tentokrát panu Jaroslavu Malému, obcí jeho bydliště, je Nový dvůr u Písku. Milý tatínku, přejeme ti k tvým dnešním 76. narozeninám vše nejlepší a hodně zdraví. Ať tě ještě dlouho baví práce na zahradě a v dílně a užívej život plnými doušky s manželkou Marií. To ti ze srdce přejí syn Jaroslav s Evou a vnoučaty Eliškou, Ondrou, Járou a Verunkou, dcera Mirka s Láďou a vnoučaty Emičkou a Sofinkou a samozřejmě tvoje manželka Maruška. I panu Jaroslavu Malému do Nového dvora u Písku, tedy k 76. nám posíláme veselku Ladislava Kubeš.

A nyní už si pod naši pomyslnou rozhlasovou lupu vezmeme obec Řípec, protože tam odtud je pan František Kupka, který slaví 85. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a životního elánu do dalších let přejí manželka Ludmila, syn Pavel, dcera Lída s manželem Františkem a vnuk Adam. Prosíme o zahrání písně Návrat z Francie od kapely Tufaranka. Děkuji. Pane Františku Kupko z obce Řípec, my vás srdečně zdravíme a taktéž se připojujeme k jistě mnoha gratulantům. K vašim 85. narozeninám posíláme Tufaranku.

úplně na samotný závěr dnešních písniček pro radost si tady schovávám veselou muziku, novohradskou kapelu, která příhodně směřuje do domova pro seniory Nové Hrady, a sice k 90. narozeninám paní Marie Tůmové, a dorazily rovnou 3 gratulace. Milá Mařenko, víš, jaké největší je naše přání? Ať zdraví stojí při tobě. O nemoci nemáš zdání v jakékoliv podobě. Ať radost a štěstí tě provází, pohoda ať ti neschází, rodina ať tě miluje a na oplátku ty zase je. Z celého srdce a dlouholetého přátelství srdečně blahopřejí Alenka a Vašek Němečkovi z Dobré Vody u Českých Budějovic. Vážená paní Tůmová, je tady den a není to sen. Máte narozeniny a my vám chceme dát dárek jediný, abyste šťastná, zdravá byla, s láskou a štěstím v srdci žila. Ať vám dneska všichni přejí, ať se s vámi krásně smějí. Láska nejde přece dát, ta se musí získávat. Zvedáme číši, připíjíme, že vás máme rádi, netajíme. Vše nejlepší k narozeninám přeje Zdeněk a Zdeňka Rodbauerovi z Českých Budějovic. A do třetice, do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. Tolik gratulace paní Marie Tůmové do Nových Hradů. My se přidáváme se srdečným blahopřáním všeho nejlepšího.

0: I pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby pro zadrženého cizince kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Za špatnou kvalitou vody v Lipně stojí podle nové studie hlavně sucho. Minorický klášter v Jindřichově Hradci je ode dneška pro veřejnost uzavřený. Obloha bude jasná až skoro jasná, a to i zítra. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Praští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera. Stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i v zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Kvalitu vody v Lipně dlouhodobě zhoršují přírodní procesy. Ukazuje to nová analýza Jihočeského kraje, zabývající se důvody znečištění nádrže. Největší dopady má podle ní dlouhotrvající sucho a nedostatek vody. Podstatný vliv ale mají i nelegální výpusti nebo zastaralé čistírny odpadních vod, říká hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko.
5: Bylo by ideální třeba dokázat je stáhnout už pod to Lipno nebo mimo povodí toho Lipna. A to jsou projekty, budou stát nějaké miliardy a ty nemůže platit ani ta daná obec, ani jeho český kraj a musíme se třeba o tom bavit s ministerstvem.
4: Návštěvníci se ode dneška nedostanou do minorického kláštera a do kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Důvodem omezení provozu je představení Loutna Česká v podání Jihočeského divadla. Barokní dílo jindřichohradeckého rodáka Adama Václava Michny z Otradovic umělci hrají přímo v prostorách kláštera, uvedla mluvčí muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová.
6: V souvislosti s realizací tohoto jedinečného představení bude v minorickém klášteře ve Štítného ulici od 28. května do 15. června přístupná pouze výstava pohádek Vojtěcha Kubašty. Zbytek areálu, včetně kostela svatého Jana Křtitele, bude v uvedeném termínu pro veřejnost uzavřen.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupni. Na horách naměří do 23. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích může být kolem 3. Zítra bude taky jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Záchranáři zasahují u nehody dvou aut na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Dvě auta se střetla také v ulici Československé lidové armády v Plané nad Lužnicí na Táborsku. A pozor, v Budějovické ulici v Českém Krumlově na silnici Ještěrk. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz. Alex a host.
4: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim, no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde.

0: A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka, pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala, takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla v 17, 18.
1: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
0: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
1: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
0: jste
1: vás
0: si
1: to
0: někde našla, jo?
1: Ano.
0: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5-6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale také, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro
1: no,
0: režisérku náročnější, no. Mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom se má, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky.
1: No,
0: jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už je jako, to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? A nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady no, během písničky prozradili, no, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. Konference Jihočeské fórum dnes v Českých Budějovicích přiblíží bezpečnostní výzvy Česka. Lidé dnes v centru Českých Budějovic koupí slunečnice, podpoří osoby s roztroušenou sklerózou. Zítřek bude také jasný nebo skoro jasný s teplotami do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
2: A teď se skočil z koně.
3: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
2: A největší spisovatel je Jirásek.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
3: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
3: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
3: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Téma odolnosti a bezpečnosti v čase změn dnes nabídne konference Jihočeské fórum v českobudějovickém Biografu Kotva. Pořadatelé z organizace Post Bellum od 17 hodin přiblíží posluchačům tři témata za účasti expertů z dané oblasti. Účast potvrdili například bezpečnostní expert Vlastislav Bříza, mladší, a nebo ukrajinista David Svoboda. Detaily přidává pořadatel konference Tomáš Trantina.
6: První panel bude mít téma geopolitiky, vztahu velkých velmocí, které se dynamicky mění. Druhý panel se bude věnovat odolné společnosti. Posledním se bude věnovat bezpečnosti nebo obraně, proč je dobré ukrajinské obránce podporovat.
0: Podpořit osoby s roztroušenou sklerózou můžou dnes zájemci na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Spolek Unie Roska tam bude od 15 hodin prodávat sazenice slunečnic. Výtěžek benefiční akce Rozsvěťme Budějce pomůže zajistit péči organizace o nemocné osoby. Spolek si pro veřejnost připravil doprovodný program, říká jeho místopředsedkyně Ilona Loncmínová.
7: Vystoupí Lukáš Randák a Zuzana Benešová, muzikáloví zpěváci, zatancují děti z Dance Line Studia, další je Michal David Revival, HB, a nakonec nám zahrají kulíci z Českých Budějovic, kteří budou hrát na ukulele. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. Poslední zápas ve skupině Češi s Kanadou prohráli, ale podle útočníka Lukáše Sedláka to byl povedený výkon, na který může národní tým navázat.
8: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem, a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
0: Čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko začne v 16:20. Souběžně se proti sobě postaví Kanada a Spojené státy.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí až na 5 stupňů, v údolích může být kolem 3. Zítra bude také jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní, a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na lidické třídě v Českých Budějovicích. Železniční přejezd na hlavním tahu 1/3 u Štylce na Českobudějovicku nebo taky u Bukovce je uzavřený, a to kvůli údržbě. Veškerá doprava musí jezdit směrem na Krumlov a poté přes Horní Třebonín do Holkova. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné a stále příjemně teplé jihočeské odpoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za chvíli nás čeká přírodní lékárna, dneska v ní vám dáme tipy na bylinky a také zaostříme na farmáře, které trápí sucho a teplo. Podrobnosti v této hodině. A budeme si hrát písničky, které nestárnou, zaspívá například Petr Novák. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 11 minut po 14. hodině. Jarní bylinky nemusí patřit jenom do oběda nebo večeře. Skvěle si rozumí i se snídaní. Dokážou dodat svěžest, vůni i zajímavou chuť i těm nejjednodušším ranním pokrmům. Stačí pár lístků a obyčejný chléb s tvarohem nebo vajíčky se promění v malý kulinářský zážitek. Jak bylinky chytře zakomponovat třeba v podobě zdravého koktejlu, si povíme v následujícím rozhovoru Hanky Šoberové s nutriční specialistkou Štěpánkou Kutišovou.
1: Takové smoothie po ránu z bobulového ovoce prostě nemá chybu, je velmi, velmi prospěšné našemu organismu. Je to ta poctivá sada polyfenolů a antioxidantů. Hned po ránu, abychom se připravili na ten potenciální stresový den a vyrovnali se s oxidačním stresem. Takže jakékoliv bobulové ovoce mírně dosladit třeba zralým banánem, přidat třeba flavonoidy z citrusových plodů, jakýchkoliv, a přidat něco zeleného, ať už jsou to jarní lístky špenátu, opět medvědí česnek, jakékoliv bylinky. Je to ta bršlice nazbíraná třeba na zahrádce, je to pár sedmikráskových květů, nebo sneseme do toho i pár lístků třeba pampelišky, nebo i ten květ té pampelišky tam můžeme dát. Můžeme přidat nějaký zelený prášek, nějaký chlorofil, můžeme přidat zelený ječmen, spirulinový prášek, můžeme přidat třeba trošku zelené mači, můžeme přidat trošku mořský hřáz a jednoduše promixujeme.
2: Říkám si, jestli je nezbytně nutné všechny ty komponenty mixovat.
1: Kdo je vyznavačem toho, že zuby máme od toho, abychom jimi kousali, nemixuje, ale vše si pokrájí a připraví si takový chutný salátek po ránu. Protože je známo, že ovoce se rychle zatráví a mohli bychom jí dělat. Do půl hodiny si můžeme dát klasickou snídani, ať už vsadíme na nějaký náš předchozí typ ovesná kaše, nebo jsme vyznavači těch chlebových specialit, přidáme nějaký ten plátek celozrnného, celožitného chleba. A ano, teď sahneme třeba po té tvarohové pomazánce s bylinkami, s pažitkou, s medvědím česnekem, nebo těmi jinými druhy, o kterých jsme třeba hovořili, nebo i dalšími, na které jsme v tom množství nevzpomněli a našli jsme ho na louce a víme, že je to jedlá bylinka. Takže do té pomazánky kdykoliv můžeme zařadit. A samozřejmě nezapomeneme i na oběd, protože i k obědu můžeme používat bylinky a vždy se k obědu snažíme, ať už je jakýkoliv, přidat nějaký salát, opět zase třeba s bylinkami nebo nějakou zeleninu pečenou, napařenou, podušenou a takto velmi usilovně spolupracujeme na našem zdraví.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Přejeme hezké odpoledne.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Po zhruba 15 letech první ženská operátorka jaderné elektrárny Temelín. Tímto označením se může pochlubit Adéla Chalupová. Ale nejenom to, mladá jaderná inženýrka je navíc asi nejznámější propagátorem svého oboru v Česku. Na sociálních sítích ji sledují 10 000 lidí. Původně přitom chtěla pracovat na řízení letového provozu, ale nakonec si vinou chybného údaje v přihlášce na vysokou školu zvolila studium jaderné fyziky. S Adélou Chalupovou si v našem dnešním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička. My vám teď nabízíme část rozhovoru.
1: Samozřejmě nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, ale zajímá mě, jestli jsi se setkávala často s nedůvěrou právě z toho důvodu, že ta práce operátora, když to tak řeknu, v jaderné elektrárně je výhradně mužskou záležitostí především. Tak jestli nebyla třeba nějaká nedůvěra v tebe ze strany těch mužů?
2: Já už když jsem studovala, tak jsem se pohybovala čistě v mužském prostředí, takže mě to zvláštní ani nepřišlo. Je pravda, že když jsem přicházela na elektrárnu, takhle jako první žena po hodně dlouhé době, tak si myslím, že kluci se mě báli, já jsem se jich bála, ale ve finále, když jsem přišla a splnila jsem stejné podmínky jako všichni ostatní, celý dvouletý výcvik, všechny ty zkoušky, tak mě mezi sebe přijali naopak moc hezky a teďka jsme skvělý tým a dokonce spolu trávíme i dovolené, takže ten tým jako je nejlepší, co jsem si kdy mohla přát.
1: Já pokud vím, tak i v Dukovanech se školila nebo stále školí žena na pozici operátorky, je to tak?
2: To je pravda a u nás na Temelíně už taky, dokonce taky. Máme ve výcviku další dvě ženy a na Dukovanech tam jsou ještě o trošku lepší, tam jedna myslím slouží a 4 se chystají sloužit, takže mám radost, že se blíží ta změna, kdy už to bude normálnější a normálnější.
1: Myslíš si, že se to opravdu stane, že to bude normálnější a normálnější, že i třeba ta tvoje osvěta na sociálních sítích k tomu vede. Já myslím, že teda asi nepochybně ano, ale...
2: Já v to věřím. Ve zahraničí třeba je běžné, že ženy slouží na blokových dozornách. U nás to bylo chvíli takové, že tam byly hlavně muži, ale myslím si, že časy se mění a že i dívky si vybírají technické obory. Samozřejmě si nemyslím, že by se do toho měly nutit, že když si ženy vybírají více nějaké humanitní předměty nebo obory, tak je to taky správně, ale jakmile má nějaká dívka chuť a baví

0: jí technika, tak určitě by se nemělo jí v tom nějak bránit.
1: Zároveň mě zajímalo, a ty jsi to potvrdila, že jste i týmový hráči, že fungujete hodně v týmu, že jezdíte na společné dovolené. Dává to smysl, když děláte takhle odpovědnou práci? Na druhou stranu, když máte vlastně takovou funkci, pro kterou, nebo aby jí člověk mohl dosáhnout, musí toho udělat tolik, tak se trošku i nabízí to, že někteří třeba pojedou tak trochu na sebe, když to řeknu, jako hodně přeneseně, ale to tak není evidentně.
0: Ne, to moc ani nejde, že my na té elektrárně si nejsme konkurencí, my opravdu chceme zajistit bezpečný chod těch systémů, chceme, aby se nám všechno dařilo tak, jak máme, vlastně máme společný cíl a pracujeme v tom týmu, ať už my v rámci blokovky nebo já se strojníky, s elektrikáři, tak máme zadané nějaké úkoly, které chceme splnit. Každý v tom má nějakou svoji část a nemyslím si, že pro individualisty by tam bylo úplně místo, nebo nemyslím si, že v jednom člověku by se to vůbec dalo zvládnout.
1: Zároveň ještě zpátky k těm testům psychické odolnosti, když je někdo neudělá, tak to taky zároveň asi a priori neznamená, že by byl nebezpečný třeba.
0: Ne.
1: Že by přišel do elektrárny a zmáčknul to červené tlačítko.
0: Že by tam byli někdo, koho lákají červená tlačítka.
1: No, ale těch je jinak hodně asi na pracovišti.
0: Vážně?
1: Já nevím, já se ptám.
0: Jako jestli někdo má vyloženě sklony mačkat červená tlačítka nebo jako nejednat úplně v souhlasu s nějakými jako základními pravidly, tak pro něj to místo samozřejmě není vůbec. Ale ty psychotesty spíš odlišují potom tu schopnost dlouhodobí a práce a třeba i pod tlakem, takže to spíš jako ty testy určují.
2: Kompletní záznam rozhovoru s Adélou Chalupovou nabízíme na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra Matěj Vodička ve studiu přivítá místopředsedkyni Jihočeské krajské stomatologické komory Kateřinu Jachnovou. Řeč bude třeba i o nedávno medializovaných případech falešných zubařů. Rozhovor s dopoledním hostem si můžete jako vždy naladit po 11. hodině dopoledne.
3: O čem se mluví?
1: Výjimečné až extrémní sucho. Taková je aktuální situace podle dat portálu Intersucho, například na Prachaticku, Písecku nebo Táborsku. Za minulý týden spadlo na valné většině území České republiky jen do 5 mm srážek. Jaké dopady to má na stav spodních vod a jaké škody to působí zemědělcům? Moniky Hlasové z portálu Intersucho se na to zeptáme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 28. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Letos je obsazenost hnízd jen třetinová ve srovnání s loňskem. Podle průběžného pozorování ornitologů je jasné, že orlých mláďat bude méně. Populace těchto kriticky ohrožených dravců na Třeboňsku je i přesto stále největší v Česku.
1: Kolik je jich tam, Ondro?
2: Arborista, jak už se nachází teda pod hnízdem, ve výšce zhruba 30 metrů.
3: K hnízdišti mořských orlů, nedaleko Stráže nad Nežárkou na Třeboňsku, jsem se vypravila s ornitologem Jakubem Mrázem a také arboristou Ondřejem Chatem. Snaží se vyndat mláďata do plátěného vaku.
2: Kdy mláďata hlásí?
3: Máme tak trochu asi štěstí, protože nikdo tam nebyl z dospělců.
2: Ano, letos je takový zajímavý rok, že ty dospělí ptáci nejsou u těch hnízd přímo. Většinou bývají u hnízd a ty mláďata dá si dozorujou do velikosti těch 5-7 týdnů. Je tam většinou samice, aby se mu právě něco nestalo, nebo nějaký jiný predátor, aby ho nesežral na večír vír anebo jestřáb. Teďka už nám jedou dolů mláďata.
1: Dobrý.
2: První mládě orla mořského, to vypadá i podle velikosti jako by samička. V tomto orlově zhruba nějakých 5-6 týdnů. Zhruba za dalších 5 týdnů bude opouštět hnízdo.
3: Jakub nás teď malého orla okroužkuje.
2: Teďka mu dáme ornitologický a odečítací kroužek. Ty kroužky se tam připevňují pomocí nítů, aby si to ten pták samozřejmě nesundal. Na každém tom kroužku je specifický kód. Už ten pták bude navždy monitorován.
3: Netrvalo to dlouho?
2: To kroužkování trvá zhruba do 5 minut. Zkontrolujeme to mládě, jeho zdravotní stav. Okroužkujeme, zapíšeme si všechny ty věci, co s tím souvisí.
1: Hotovo. Ondro, já ti je tam teďka zacvaknu. A můžem.
3: K hnízdišti mořských orlů se s námi vydal také zoolog agentury ochrany přírody a krajiny v Třeboni Jiří Neudrt. Ten už tyto ptáky na Třeboňsku monitoruje víc než 10 let.
4: Hnízdní populace orlů mořských na Třeboňsku mírně narůstá. Při prvních sčítáních v 70. letech bylo nasčítáno zhruba 13 jedinců. V dnešní době odhadujeme kolem stovky. Dlouhodobě jsme věděli zhruba o 15 hnízdech. V loňském roce však už bylo obsazených hnízd 20.
3: Jakub Mráz už teď ví, že letos okroužkuje daleko méně orlých mláďat než v letech minulých.
2: Letos budeme kroužkovat zhruba o třetinu mláďat méně. I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná z důvodu chladnějšího jara, anebo že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Početnost se každoročně mění z důvodu i dohledání těch hnízd, které je velmi složité.
3: Přesný počet okroužkovaných orlů mořských budou znát ornitologové v polovině července. Z Třeboňska Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Studentka Jihočeské univerzity Anežka Pecháčková z Táborska přešla pěšky celý Nový Zéland. Za 134 dní ušla přes 3100 kilometrů a se svým putováním pomáhá Českobudějovické Arpidě. Díky dárcům se už podařilo vybrat více než 323 tisíc korun na rehabilitační pomůcky pro klienty centra. Další díl seriálu, ve kterém se Anežka podělí o svou zkušenost z plavby do Nové Kaledonie, uslyšíte právě teď.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková. Život na plachetnici probíhal tak, že ta loď se rozjela na Novém Zélandu a zastavila se až v Nové Kaledonii. My jsme jeli i přes noc, ta loď se nezastavila za 6 dní, proto to trvalo tak rychle. A my jsme měli hlídky noční, vzhledem k tomu, že palubu jsme sdíleli ve třech, tedy dva členové kru, já a francouzka a kapitán ze Švýcarska, což je majitelem i této lodi. Strávila jsem na lodi s názvem One Love, tedy 12 dní a musím říci, že to byla nekonečná kocovina. Spíš to chápete tak, že mořská nemoc, protože to opravdu je jako kocovina, která trvá 24/7 a je to opravdu hodně, hodně těžká kocovina. Takže to bylo občas náročné. A my jsme měli od 9 od večera do 9 do rána hlídky. Střídali jsme se po 4 hodinách a každý vždycky, kdo měl tu hlídku, tak každých 20 minut musel vyjít ven, podívat se kolem té lodi v kokpitu, jestli nevidí nějaké světlo. Kdyby viděl světlo, tak by zapnul hlavní světlo na lodi a zbudil kapitána, aby nedošlo k srážce s další lodí. Musím říci, že úplně nejsilnější a nejkrásnější bylo, když jsem stála v tom kokpitu přivázaná na křírách a viděla jsem svítící plankton. To znamená hvězdy nahoře na obloze nade mnou, nádherná Milky Way, Mléčná dráha, a pode mnou byl svítící plankton. Já se cítila jako Moana z pohádky od Disneyho, protože jsem měla pocit, že mám obrovskou sílu, kde nakláním s tou lodí a všude přede mnou jsou vlny, rozbouřený Pacifik, a ty vlny svítí, protože v tom je svítící plankton. Tak to byla opravdová nádhera a těžko vstřebávám, jak silný zážitek to byl. Nicméně už jsem se poslední dva dny opravdu, opravdu velmi celá vyčerpaná těšila na souš, protože jsem se nemohla ani oblíct, jak špatně mi bylo.
3: Mějte se krásně. Za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková.

0: je Český rozhlas České Budějovice. Farmáři se bojí, že nebudou mít v zimě dostatek krmení pro zvířata. Tráva na některých loukách kvůli suchu téměř nenarostla a není možné podle zemědělského svazu sklízet. Třeba vedení zemědělského podniku v Louňovicích pod Blaníkem odhaduje, že výnosy z první senoseče budou oproti běžným rokům poloviční a musí hledat jiné plodiny na krmení.
1: Tady zrovna tuhle louku jsme měli v plánu sklízet do travní senáže, ale zatím na těch loukách není vůbec nic. Ty porosty spíš začínají nouzově dozrávat a začínají metat. A za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
2: S agronomem Vítězslavem Kuklíkem jsme tady teď na louce a my, když se podíváme, tak nejenom, že to je nizoučké ani ne ke kotníkům, ale jsou tady vidět doslova i takové úplně prázdné fleky. Takže vůbec nebudete mít tady ty první senoseče?
1: Vybereme louky, které jsou třeba blízko vodních toků, kde ta vláha se tak nějak drží, kde vůbec jakoby je něco ke sklizni, a zbytek budeme muset dohnat jiným způsobem.
2: A jaký je tady ten jiný způsob?
1: Takže se to bude muset nahradit bavlníkem, cukrovarskýma řízkama, jo, nějakým tím způsobem, ale pořád jsou to jakoby náklady navíc a není to to, co by si člověk vypěstoval sám na těch svých pozemkách.
2: Z Louňovic jsem se přesunula do Čechtic a zootechnička Monika Zítková mě tady bere do stájí. Neslyšíme bučení krav, protože si právě pochutnávají na krmení, takže jsou spokojené a právě kvůli tomu krmení jsem tady.
3: První seče 100% budou mít nižší výnosy. Už loňský rok i letošní rok jsme reagovali tím, že si dáváme před kukuřicí žito a že to skrmujeme našim kravám.
2: Na druhou stranu asi je nákladnější to, že to vypěstovat, než nechat růst louku, kterou pak posečete.
3: Tak to taky, ale tam jde hlavně o to, že první seče, že jo, když jsou mladý porosty, tak je kvalitní. To nám roste samo, takže je potřeba vlastně hlavně přihnovat louky, nebo hlavně obnova luk.
2: A to jste říkal, že jste obnovovali louky, v čem to spočívá ta obnova?
3: Celá rekonstrukce vlastně toho pole. Jít, spálit to pole a založit vlastně nový porost.
2: A kolik těch luk jste takhle tady obnovili?
3: Každý rok třeba kolem 30-50 hektarů chceme obnovovat.
2: Nejhorší situace je na loukách podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy, zejména v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji a další jsou zasažené částečně.
4: Zemědělci jsou velmi nervózní, protože se nám ukazuje, že bude daleko menší množství krmiv pro zvířata, než kolik by zemědělci potřebovali. A je třeba si říct, že zemědělci nám hlásí, že první seče například jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. A to samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
2: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
3: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Švédsko pošle Ukrajině 16 stíhaček Gripen, dalších 20 si Kyjev objednal. Senioři a studenti zaplatí od července za jízdenku v českobudějovické MHD míň. Hornice Rekev prověřuje možnost přivést pitnou vodu do zadních polí. Zítřejší obloha bude jasná až skoro jasná, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve švédské Upsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu. Další modernější si Kyjev objednal.
4: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Senioři a studenti budou mít od července zlevněné jízdné v českobudějovické městské hromadné dopravě. Změny v ceníku schválili radní města na svém posledním jednání. Důchodci od 65 do 70 let budou mít hodinovou jízdenku za 15 korun na místo současných 30. Senioři nad 70 let budou i dál jezdit zdarma. Pokračuje náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
5: Jednorázovou hodinovou jízdenku za cenu 15 korun mají také studenti. U 7denní jízdenky se částka sníží o 5 korun, naopak u dlouhodobější kuponu pro studenty to bude o 10 nebo 15 korun více, a to z důvodu sjednocení tarifů s IDS.
3: Nového vodovodu se mohou dočkat lidé v zadních polích na Pelhřimovsku. V místní části Horní Cerekve v současné době není infrastruktura, která by pitnou vodu přiváděla. Město proto prověřuje, jestli ji bude možné napojit z vedlejšího Těšenova.
6: Hydrogeolog teď zkoumá vydatnost zdrojů pitné vody v Těšenově, jestli by zvládli zásobovat i zadní pole. Až do října v nich bude dvakrát měsíčně měřit výšku vodního sloupce. V zadních polích je momentálně tamní vodovod napojený jenom na zdroj užitkové vody, který slábne. Navíc vodovod vede přes soukromé pozemky, ke kterým město nemá věcné břemeno. František Jirků, Český rozhlas.
3: Loňský požár střechy střední školy ve Zlíně způsobil podle policie svářeč. Oznámila to policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že muž školu opravoval a nedodržel předpisy. Kvůli tomu mu hrozí 2 roky až 8 let vězení. Požár a následné hasební práce způsobily škodu zhruba 15 milionů korun. Střecha střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně hořela loni v listopadu. Při požáru se nikdo nezranil.
1: Počasí.
3: Zítra bude taky skoro jasno nebo jasno a s teplotami mezi 21 a 24 stupni. Na horách naměří kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní, a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Osobní auto s nákladním se střetlo v ulici na Dlouhé louce v Českých Budějovicích ve směru k Husově třídě. Opatrně projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Zelená voda plná sinic v Lipně není dílem člověka, ale spíš přírody. Říká to nová analýza Jihočeského kraje. Podrobnosti už za chvíli. Víte, kolik je u nás hradů, zámků i zdřícenin? Prozradíme. A z písniček, které nestárnou, nabídnu brontosaury. Příjemný poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 9 minut. Za špatnou kvalitu vody v Lipenské nádrži můžou hlavně přírodní procesy. Tak to je jeden z hlavních závěrů nové analýzy, kterou si nechal zpracovat Jihočeský kraj. Na studii se podíleli vědci z biologického centra, pracovníci povodí Vltavy nebo třeba starostové dotčených obcí. Dokument má kraj dát podklady k tomu, jak by se v budoucnu měla kvalita vody v Lipně řešit. Víc se nám o stavu nádrže a samotné studii poví už redaktor zpravodajství Michal Bilský, který je teď se mnou ve studiu. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Tak ten zmíněný dokument, se kterým teď bude Jihočeský kraj pracovat, ukázal jednu zcela zásadní věc, která už tu zazněla. Podle odborníků je hlavní příčinou znečištěné vody v Lipně právě příroda. Konkrétně měli na mysli dlouhotrvající sucha a vysoké teploty, které pomáhají přemnožení sinic. Je ale třeba doplnit, že bez vlivu člověka by k něčemu takovému nedošlo. No a právě dopadům lidské činnosti se studie také věnovala. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko se na současném stavu podílejí třeba výpusti z okolních chatových oblastí.
2: Extrémně by teď v téhle té chvíli pomohlo, kdyby se ty zdroje znečištění, kde vlastně se nedodržují všechna ta pravidla, kdyby se tohle to omezilo. Budeme se muset podívat na ty čističky odpadních vod a to především by bylo ideální dokázat je stáhnout ty vody pod to Lipno, což jsou zase ale náročné projekty.
1: Ty bude podle hejtmana řešit až návrhová část studie, kterou si kraj teprve nechá zpracovat. Současně ještě připomněl, že by podobné investice, včetně modernizovaných čistíren odpadních vod, vyšly na několik miliard korun. Na ty ale nemá kraj ani okolní obce dost peněz a muselo by se na nich podílet Ministerstvo životního prostředí.
0: A co dalšího Jihočeskému kraji nová studie vlastně ukazuje?
1: V neposlední řadě připomíná třeba to, že znečištění nádrže bude v určité míře pokračovat i po odstranění přímého vlivu člověka. Nezanedbatelný vliv na kvalitu vody má za současného stavu také okolní zemědělství. Určitě je nutné připomenout, že dokument pracoval s hodnotami z posledních 5 let. Současně ale podle Martina Kuby nabízí srovnání se stavem v roce 1993.
2: Ono se ukazuje, že vlastně v těch letech 93 ta zátěž byla řádově ještě vyšší. Nejlepší období bylo mezi lety 2006 a 2011. Ono je to prostě v určitých periodách a ty periody odpovídají tomu, jestli je suchý rok nebo je více vody.
1: I to podle něho dokazuje, že vliv přírodních podmínek na stav vody v nádrži je obrovský.
0: Michale, řešila studie taky nedávno objevené nelegální výpusti, o kterých jsme posluchače informovali už loni na podzim.
1: Ano, i když podle zástupců kraje nejsou tyto dopady příliš velké, přesto navrhují důslednější kontroly u domů, chatek a zejména u jejich čistíren, které mohou vodu podstatně znečišťovat. Na jednu z 50 objevených nelegálních výpustí u Frimburku se už dřív zaměřila třeba Česká inspekce životního prostředí. Na terénní průzkum s cílem objevit další takové výpusti se v příštím měsíci vydají taky pracovníci povodí Vltavy.
0: Říká redaktor zpravodajství Michal Bělský, kterému děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Doprovodu swingového orchestru dnes zahájila turistickou sezónu v Benešově vile v Sezimově Ústí na Táborsku. Úřad vlády při té příležitosti symbolicky předal vilu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše do správy Husického muzea v Táboře. A přímo ze slavnosti se už nám hlásí reportérka Eva Dubská-Petrová. Hezké dobré odpoledne.
1: Hezký den. Za mnou můžete slyšet vystoupení táborského swing bandu, který dnešní slavnost hudebně doprovází. Parkem kolem Billy, Hany a Edvarda Benešových se tu prochází četné skupinky turistů. A přestože můžou areál s památníkem navštěvovat už od začátku května, vzhledem k dnešnímu programu je tu ručněji než obvykle. Kromě prohlídky vnitřních expozic je tu totiž k vidění i historický vůz Aero 50, který za války užívali manželé Benešovi a exilová vláda v Londýně. Zapůjčilo ho Národní technické muzeum.
0: Úřad vlády dnes oficiálně předal areál vily do správy Husického muzea v Táboře. Máš k tomu podrobnosti?
1: Manželka druhého československého prezidenta odkázala vilu ve své závěti z roku 1973, a to tehdejšímu muzeu husického revolučního hnutí v Táboře. Po víc než 50 letech se tak naplnila poslední vůle Hany Benešové. Stalo se to v den narozenin Edvarda Beneše, který by dnes oslavil 142 let. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta tu dnes zmínila, že by k převodu majetku mohlo dojít i dřív, kdyby o přání Hany Benešové úřad věděl. Ten podle Tinde Bárta nemá provozovat muzejní činnost. Husické muzeum hodlá podle ředitele Jakuba Smrčky dál rozšiřovat prohlídkové trasy, a to i o prostory, které dosud nebyly přístupné.
0: Evo, a můžeš přiblížit, co návštěvníci při prohlídce areálu vily Benešových uvidí?
1: Samozřejmě, návštěvnický okruh začíná v pavilonu Edvarda Beneše a volně pokračuje procházkou přilehlým parkem s hrobkou, a to až do samotné vily z počátku 30. let minulého století. S využitím audioprůvodce si návštěvníci na jednotlivých stanovištích vyslechnou informace o prezidentském páru, historii vily i vystavených exponátech. Návštěvníci mají letos poprvé možnost si prohlédnout i původní instalaci malé pracovny. Ve vile je zároveň sezónní expozice, která představuje soukromý život Hany Benešové. Na návštěvu mají turisté čas do konce září, a to každý den mimo pondělky.
0: Tolik reportérka zpravodajství Eva Dubská-Petrová. Evo, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zahraje slovenská skupina Elán. Tak si počkejte. Vodní hrad Švihov bez vody. Tak takový pohled se teď naskytne každému, kdo projde okolo této gotické památky v Pošumaví. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad lemuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody.
2: Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
3: My chodíme na procházky, oni tady se do těch nikde jinde nedá, takže...
2: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tady nemožné, to stavidlo se opravuje.
4: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
2: Vysvětluje zedník Ivan.
4: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
2: Co tady bylo pro vás nejtěžší?
4: No, nejtěžší bylo, že tady jsou bláto a jsou ta zem hodně měkká. Je to trošku špatně dělat, ale nic.
5: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
2: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
5: Je to kamenná stavba s vylitým betonem uvnitř. Výšku bych odhad asi na 3,5 metru, když stojí člověk dole a šířka 6, 7. A zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme na tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti. A ta pochozí část se zábradlím se bude dělat za napuštěného stavu vody.
2: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
5: 2-3 hodinky. Je to vlastně docela rychle. Pokud bude voda nad jezem, teda samozřejmě.
2: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun.
5: Pro nás v tom rozpočtu na opravy hradu je to velká částka. Naštěstí nám v tom pomáhá i město, protože to stavidlo je opravdu zapojené do té protipovodňové ochrany, takže větší třetinu nákladů na sebe bere město.
2: Rekonstrukce stavidla by měla skončit zhruba v polovině června. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.

0: O čem se mluví?
1: Výjimečné až extrémní sucho. Taková je aktuální situace podle dat portálu Intersucho, například na Prachaticku, Písecku nebo Táborsku. Za minulý týden spadlo na valné většině území České republiky jen do 5 mm srážek. Jaké dopady to má na stav spodních vod a jaké škody to působí zemědělcům? Moniky Hlasové z portálu Intersucho se na to zeptáme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 28. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dneska jsme si užili dalšího krásného a slunečného dne, ale už ne s tak vysokými teplotami, jak bude v dalších dnech. Počasí. Nyní už slovo dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítřek, na zítřek a v pátek?
1: Zítra ještě budeme pokračovat v užívání toho sluníčka, protože počasí u nás stále ještě bude ovlivňovat tlaková výše. Čekáme tedy jasno nebo skoro jasno v noci i během zítřka, až potom v noci na sobotu začne přibývat oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 8 až 5 stupňů, v údolích bude kolem 3, přes den vystoupí na 23 až 26 a na horách bude kolem 22. Vítr povane slabý převážně severních směrů 1 až 4 metry za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: O čtvrtku se říká, že to je takový malý pátek a pak už vlastně následuje víkend, tak znamená, co nás teda čeká o víkendu nejdříve sobota?
1: Přes naše území bude přecházet slábnoucí frontální systém. V sobotu čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne budou od severozápadu přibývat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle se vyskytne i bouřka. Večer pak budou srážky i oblačnost přechodně ubývat. Teplota ráno bude kolem 13, odpoledne mezi 24 a 28 stupni.
0: Jak bude v neděli?
1: V neděli bude zpočátku málo oblačnosti, ale už během dopoledne pro změnu od jihozápadu bude oblačnost přibývat a místy se objeví přehánky nebo občasný déšť nebo taky bouřky. Ve druhé polovině dne pak ty srážky zasáhnou už většinu území. Teplota ráno bude kolem 12, odpoledne do 27 stupňů.
0: Evi, pršet bude i v pondělí?
1: Ano, v pondělí bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a místy s bouřkami. Těch srážek bude zřejmě nejvíc tady těch tří dnů. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teplota ráno bude kolem 14 a odpoledne zase docela nižší, mezi 18 a 22. Vítr ten jsem si nechala až nakonec pro všechny tři dny. Mírný západní nebo severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. A vypadá to, že pak v dalších dnech od úterka se zas trošku oteplí. Ale ty srážky
0: budou.
1: Asi už se jim nevyhnem.
0: Nevyhneme. Ale to je dobře, budeme mít zalito, zahrádky, pole. To je dobrá zpráva. Tolik meteoroložka Eva Houbová, děkujeme za informace. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2milionovou bezúročnou půjčku. Konference Jihočeské fórum dnes v Českých Budějovicích přiblíží bezpečnostní výzvy Česka. Lidé dnes v centru Českých Budějovic koupí slunečnice, podpoří osoby s roztroušenou sklerózou. Zítřek bude opět prosluněný, naměříme do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
2: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Téma odolnosti a bezpečnosti v čase změn dnes nabídne konference Jihočeské fórum v českobudějovickém biografu Kotva. Pořadatelé z organizace Postbellum od 17 hodin přiblíží posluchačům tři témata za účasti expertů z dané oblasti. Účast potvrdili například bezpečnostní expert Vlastislav Bříza mladší nebo ukrajinista David Svoboda. Pořadatel konference Tomáš Trantina upřesnil, že mezi tématy je geopolitika, odolná společnost, bezpečnost a obrana. Podpořit osoby s roztroušenou sklerózou můžou dnes zájemci na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Spolek Unie Roska tam prodává sazenice slunečnic. Výtěžek benefiční akce Rozsviťme Budějce pomůže zajistit péči organizace o nemocné osoby. Spolek si pro veřejnost připravil doprovodný program, říká jeho místopředsedkyně Ilona Loncmínová.
3: Vystoupí Lukáš Randák a Zuzana Benešová, muzikáloví zpěváci. Zatancují děti z Dance Lane studia. Další je Michal David Revival, HB. A nakonec nám zahrají kulíci z Českých Budějovic, kteří budou hrát na ukulele.
1: Počasí.
0: Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní a biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s nákladním se střetlo v ulici Na Dlouhé Louce v Českých Budějovicích ve směru k Husově třídě. Opatrně tudy projedete. A odstavené porouchané auto vás může zdržet na dálnici D4 u Předotic ve směru na Strakonice. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
1: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
2: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody nám je, představte si, jukl kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
1: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
3: Humoriáda.

0: Vyhrajte všichni novní pozice, si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichoun se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiném roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viník, až se samozřejmě zase dostane do situace. Ne, to bylo jasně za náma. To letělo přes nás. A jenom se zjistí, se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž. Má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básněl Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Uh-huh. Tak Petr Nárožný by Petr, mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to ano. Je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo.
1: Tak prosím tě,
2: já byl tenkrát nemocnej, v Semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Z dnešní Humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
1: Zdravím.
2: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
3: A děkuji.
2: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
3: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
1: Tak, a vybíráte?
2: Rádo se stalo a vybírám Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
4: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
1: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
5: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
1: scháním
5: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básníci neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
3: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
1: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
5: Ačko,
1: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
6: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
7: No, co myslíš?
8: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
6: To je výborně. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagón, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
8: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
6: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
8: Prosím.
6: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
8: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
6: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
8: prosím
6: ostatní...
8: vás, perunky má kdo ještě? Organizační.
6: Perunky mám já.
8: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
6: Šimek.
8: Šimek, prosím vás.
6: Tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
9: Prosím vás, zastavte tu akci, je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na kyšno. To je přece ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávný do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Kdo chce skutečně jenom špičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem.
6: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
9: No, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
8: Já si ještě koupím na peroně busta.
9: No tak si kupte busta. Ale ať vám to neujede.
8: Já si pospíším.
9: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
8: Tak já už letím. Jako abych rychle.

0: No a my můžeme začít.
1: Já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
0: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
1: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
0: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
1: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
0: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
1: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí.
0: Kdo?
1: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
0: Průvodčí chodí až za Kolínem.
1: Co jste to říkal teď?
0: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
1: Víte to jistě?
0: Jasně.
1: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopil.
0: Ale jste bez těch důvěrností, no co to má znamenat, dejte tam ruket pryč.
1: No já jsem vám jenom chtěl...
0: Já chci spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, nechate mě spát.
1: Zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
4: Děkuji.
3: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
2: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle. A
2: dobrý den.
5: A taky zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
2: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
6: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Canfrňouska a Čeru.
2: Ano.
6: Mauta, pánové.
4: Mauta.
6: A dáme si Bohdalinku.
2: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
7: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
2: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
8: Haló, tak dobrý už den, tady Patiš Galupy, zdravím.
2: Zdravíme. A?
8: Pana Fouska.
4: Děkuju.
8: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
2: děkuji.
8: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
4: Děkuju.
8: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
4: Zdař Bůh.
2: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Berduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
4: No napsal se, ano. Samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
2: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
4: No.
2: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
9: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím.
10: Pane Bože, můj kamarád. Ty jsi ho vylákal, Freddy!
11: Co?
10: To Karlínku!
11: Ne, moment, kdo to přišel?
10: Já povídám, tady, už je tady.
11: Já myslím, že jsi říkal, Freddy, tohle je tady, zlázni.
10: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
11: Nebo šadej, já se nedívám, já nevidím.
10: Pojď, no to nevadí. Pojď, lžičku, druhou.
11: Jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád se nebohu do hlavy o něco.
10: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. My půjdeme na večeři.
11: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večkere.
10: Ale pomohne, Karlinku. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
11: Dáme si šampaňský.
10: Šampus ne.
11: Proč ne?
10: Tak, no, já ho nemám ráda. No, moje pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přehodila.
11: No to ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
10: No to je
11: nemožný. Tohle snad není možný.
10: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, den.
11: To jsi zalévala vermutem?
10: No dovol, jak by se tam...
11: Je z toho cítí vermut.
10: Vermut.
11: V týhle chudínce vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
10: Já to uklidím, to...
11: Co je tohleto?
10: No co by to bylo, pánev?
11: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
10: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na kdeky.
11: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
10: Je hodně.
11: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, kvasnice a tohleto. No tak mluv!
10: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
11: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to, tak ty tak já...
10: Ne,
11: tak
10: to byl ještě plný, Karle.
11: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepička Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Abyste o nějakou tu knížku nevzal.
1: Dobře,
3: já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kdo je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paní, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brát.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. Prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně, prostě na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Jakýho couru starý měl, který ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
11: No to vol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
11: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
11: To ti klidně můžu říct.
9: No to mě řekni, to je zajímavé.
11: To ti řeknu a to ti bude zajímat. Tak,
9: Vaňo!
11: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
11: Padaly takovýhle.
9: Takový vejce.
11: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
11: To je tě málo.
9: Komediánský
11: to byl. No a potom přišli holky.
9: Komediánský hodničko. Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít tom Herbertu někde.
11: Nožičky.
9: No, člověk jenom vítáhle pak z bajáku.
11: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je. Tak jde tam tady.
11: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
11: A pokoj. Co? Co je zase?
12: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšápal? Bačkovi skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
11: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková malinkatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kg víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
11: Nejdřív zeštěji.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte se hezky.
3: Naslyšenou.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Paliva zítra nejspíš mírně zlevní. Ministerstvo financí snížilo cenové stropy. Zemědělci se bojí, že kvůli suchu budou mít málo senáže a sena na krmení zvířat v zimě. Senioři a studenti zaplatí od července za jízdenku v českobudějovické MHD míň. I zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Řidič zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moct prodávat litr benzinu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moct řidiči nakoupit za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Teplo a sucho trápí farmáře. Bojí se, že nebudou mít seno a senáž na zimu pro zvířata. Tráva někde skoro vůbec nenarostla a tak nemají co sklízet. Třeba zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnosy oproti loňsku poloviční.
2: Teďko bylo dlouho sucho, tak ty porosty spíš začínají nouzově dozrávat a začínají metat, takže jsou tady spíš takový ty trávy, co už jsou v květu, už to kvalitně není příliš vhodné pro vysokoprodukční dojnice a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
0: Podle Zemědělského svazu České republiky je nejhorší situace například v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Senioři a studenti budou mít od července zlevněné jízdné v českobudějovické městské hromadné dopravě. Změny v ceníku schválili radní města na svém posledním jednání. Důchodci od 65 do 70 let budou mít hodinovou jízdenku za 15 korun na místo současných 30. Senioři nad 70 let budou i dál jezdit zdarma. Pokračuje náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
3: Jednorázovou hodinovou jízdenku za cenu 15 korun mají také studenti. U sedmidenní jízdenky se částka sníží o 5 korun, naopak u dlouhodobější kuponu pro studenty to bude o 10 nebo 15 korun více, a to z důvodu sjednocení tarifů s IDS.
0: Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, nebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky.
1: Počasí.
0: Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní, a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrně na silnici 20 u Protivína na Písecku, stojí tam porouchané auto. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes se podíváme na aktuální sucho na jihu Čech. Třeba na Prachaticku, Písecku anebo na Táborsku je podle odborníků situace výjimečná až extrémní. Uslyšíte také reportáž z Třeboňska, kde ornitologové kroužkují mláďata orlů mořských. Letos jich ale podle prvních pozorování bude méně než vloni.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
4: A hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Necelých 8 minut po 17. hodině následuje zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje. Slovo dostává Lenka Rybáčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Orli mořští obsadili letos na Třeboňsku jen třetinu hnízd. Při letošním kroužkování mláďat to zjistili ornitologové. Příčinou nižší obsazenosti hnízd může být podle odborníků průběh zimy a jara. Ornitolog Jakub Mráz k tomu dodal.
3: Zima trošku byla letos tuší, ten nástup jara byl pomalejší, takže mohlo i dojít k nějakému podchlazení těch vajec na těch hnízdech. Ten pár je přítomen na tom hnízdišti, je u toho hnízda, ale to hnízdo není aktivní, bohužel tam nejsou mláďata.
2: Více k tématu uslyšíte už za chvíli. Jaderná elektrárna Temelín po 3 letech dokončila rozsáhlou modernizaci systému chlazení generátorů. Investiční akce si vyžádala desítky milionů korun. Technici vyměnili klíčové tepelné výměníky v podzemí strojovny. Nové zařízení umožní zkrátit plánované odstávky obou bloků. Modernizace umožní zvýšit efektivitu výroby čisté elektřiny. Benešova vila v Sezimově Ústí je nově ve správě Husického muzea v Táboře. Rozsáhlý majetek dnes symbolicky přebralo od úřadu vlády. Po více než 50 letech se naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu muzeu odkázala. Prohlídky, sezónní provoz i základní koncepce areálu zůstávají zachované. Návštěvníci se ode dneška nedostanou do minorického kláštera a do kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Důvodem omezení provozu je představení Loutna Česká v podání Jihočeského divadla. Barokní dílo jindřichohradeckého rodáka Adama Václava Michny z Otradovic umělci hrají přímo v prostorách kláštera. Více mluvčí muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová.
4: V souvislosti s realizací tohoto jedinečného představení bude v minorickém klášteře ve Štítného ulici od 28. května do 15. června přístupná pouze výstava pohádek Vojtěcha Kubašty. Zbytek areálu, včetně kostela svatého Jana Křtitele, bude v uvedeném termínu pro veřejnost uzavřen.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Letos je obsazenost hnízd jen třetinová ve srovnání s loňskem. Podle průběžného pozorování ornitologů je jasné, že orlých mláďat bude méně. Populace těchto kriticky ohrožených dravců na Třeboňsku je i přesto stále největší v Česku.
1: Kolik je jich tam, Ondro?
2: Arborista, už se nachází teda pod hnízdem, vejce zhruba 30 metrů.
3: K hnízdišti mořských orlů, nedaleko Stráže nad Nežárkou na Třeboňsku, jsem se vypravila s ornitologem Jakubem Mrázem a také arboristou Ondřejem Chatem. Snaží se vyndat mláďata do plátěného vaku.
2: Kde mláďata hlásí?
3: Máme tak trochu asi štěstí, protože nikdo tam nebyl z dospělců.
2: Ano, letos je takový zajímavý rok, že ty dospělí ptáci nejsou u těch hnízd přímo. Většinou bývají u hnízd a ty mláďata dá si dozorujou do velikosti těch 5-7 týdnů. Je tam většinou samice, aby se mu právě něco nestalo, nebo nějaký jiný predátor, aby ho nesežral na večír vír anebo jestřáb. Teďka už nám jedou dolů mláďata.
1: Dobrý.
2: První mládě orla mořského, to vypadá i podle velikosti jako by samička. V tomto orlově zhruba nějakých 5-6 týdnů. Zhruba za dalších 5 týdnů bude opouštět hnízdo.
3: Jakub nás teď malého orla okroužkuje.
2: Teďka mu dáme ornitologický a odečítací kroužek. Ty kroužky se tam připevňují pomocí nítů, aby si to ten pták samozřejmě nesundal. Na každém tom kroužku je specifický kód. Už ten pták bude navždy monitorován.
3: Netrvalo to dlouho?
2: To kroužkování trvá zhruba do 5 minut. Zkontrolujeme to mládě, jeho zdravotní stav. Okroužkujeme, zapíšeme si všechny ty věci, co s tím souvisí.
1: Hotovo. Ondro, já ti je tam teďka zacvaknu. A můžem.
3: K hnízdiši mořských orlů se s námi vydal také zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny v Třeboni Jiří Neudrt. Ten už tyto ptáky na Třeboňsku monitoruje víc než 10 let.
4: Hnízdní populace orlů mořských na Třeboňsku mírně narůstá. Při prvních sčítáních v 70. letech bylo nasčítáno zhruba 13 jedinců. V dnešní době odhadujeme kolem stovky. Dlouhodobě jsme věděli zhruba o 15 hnízdech. V loňském roce však už bylo obsazených hnízd 20.
3: Jakub Mráz už teď ví, že letos okroužkuje daleko méně orlých mláďat než v letech minulých.
2: Letos budeme kroužkovat zhruba o třetinu mláďat méně. I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná z důvodu chladnějšího jara, anebo že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Početnost se každoročně mění z důvodu i dohledání těch hnízd, které je velmi složité.
3: Přesný počet okroužkovaných orlů mořských budou znát ornitologové v polovině července. Z Třeboňska Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Po zhruba 15 letech první ženská operátorka jaderné elektrárny Temelín. Tímto označením se může pochlubit Adéla Chalupová. Ale nejenom to. Mladá jaderná inženýrka je navíc asi nejznámější propagátorem svého oboru v Česku. Na sociálních sítích ji sledují 10 000 lidí. Původně přitom chtěla pracovat na řízení letového provozu, ale nakonec si vinou chybného údaje v přihlášce na vysokou školu zvolila studium jaderné fyziky. S Adélou Chalupovou si v našem dnešním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička. My vám teď nabízíme část rozhovoru.
1: Samozřejmě nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, ale zajímá mě, jestli jsi se setkávala často s nedůvěrou právě z toho důvodu, že ta práce operátora, když to tak řeknu, v jaderné elektrárně je výhradně mužskou záležitostí především. Tak jestli nebyla třeba nějaká nedůvěra v tebe ze strany těch mužů?
2: Já už když jsem studovala, tak jsem se pohybovala čistě v mužském prostředí, takže mě to zvláštní ani nepřišlo. Je pravda, že když jsem přicházela na elektrárnu, takhle jako první žena po hodně dlouhé době, tak si myslím, že kluci se mě báli, já jsem se jich bála, ale ve finále, když jsem přišla a splnila jsem stejné podmínky jako všichni ostatní, celý dvouletý výcvik, všechny ty zkoušky, tak mě mezi sebe přijali naopak moc hezky a teďka jsme skvělý tým a dokonce spolu trávíme i dovolené, takže ten tým jako je nejlepší, co jsem si kdy mohla přát.
1: Já pokud vím, tak i v Dukovanech se školila nebo stále školí žena na pozici operátorky, je to tak?
2: To je pravda a u nás na Temelíně už taky, dokonce máme ve výcviku další dvě ženy a na Dukovanech tam jsou ještě o trošku lepší, tam jedna myslím slouží a 4 se chystají sloužit, takže mám radost, že se blíží ta změna, kdy už to bude normálnější a normálnější.
1: Myslíš si, že se to opravdu stane, že to bude normálnější a normálnější, že i třeba ta tvoje osvěta na sociálních sítích k tomu vede. Já myslím, že teda asi nepochybně ano, ale...
2: Já v to věřím. Ve zahraničí třeba je běžné, že ženy slouží na blokových dozornách. U nás to bylo chvíli takové, že tam byly hlavně muži, ale myslím si, že časy se mění a že i dívky si vybírají technické obory. Samozřejmě si nemyslím, že by se do toho měly nutit, že když si ženy vybírají více nějaké humanitní předměty nebo obory, tak je to taky správně, ale jakmile má nějaká dívka chuť a baví technika, tak určitě by se nemělo jí v tom nějak bránit.
1: Zároveň mě zajímalo, a ty jsi to potvrdila, že jste i týmoví hráči, že fungujete hodně v týmu, že jezdíte na společné

0: na dovolené. Dává to smysl, když děláte takhle odpovědnou práci? Na druhou stranu, když máte vlastně takovou funkci, pro kterou, nebo aby člověk mohl dosáhnout, musí toho udělat tolik, tak se trošku i nabízí to, že někteří třeba pojedou tak trochu na sebe, když to řeknu jako hodně přeneseně, ale to tak není evidentně.
1: Ne, to moc ani nejde, že my na té elektrárně si nejsme konkurencí. My opravdu chceme zajistit bezpečný chod z těch systémů, chceme, aby se nám všechno dařilo tak, jak máme. Vlastně máme společný cíl a pracujeme v tom týmu, ať už my v rámci blokovky nebo já se strojníky, s elektrikáři, tak máme zadané nějaké úkoly, které chceme splnit. Každý v tom má nějakou svoji část a nemyslím si, že pro individualisty by tam bylo úplně místo, nebo nemyslím si, že v jednom člověku by se to vůbec dalo zvládnout.
0: Zároveň ještě zpátky k těm testům psychické odolnosti, když je někdo neudělá, tak to taky zároveň asi a priori neznamená, že by byl nebezpečný třeba.
1: Ne.
0: Že by přišel do elektrárny a zmáčknul to červené tlačítko.
1: Že by tam byli někdo, koho lákají červená tlačítka.
0: No, ale těch je jinak hodně asi na pracovišti. Já nevím, já se ptám.
1: Jako jestli někdo má vyloženě sklony mačkat červená tlačítka nebo jako nejednat úplně v souhlasu s nějakými jako základními pravidly, tak pro něj to místo samozřejmě není vůbec. Ale ty psychotesty spíš odlišují potom tu schopnost dlouhodobí a práce a třeba i pod tlakem, takže to spíš jako ty testy určují.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: čem se mluví?
1: Prachaticko, Písecko nebo Táborsko se aktuálně potýká s výjimečným až extrémním suchem. Vyplývá to z dat portálu Intersucho. Na více než 85% území České republiky za minulý týden spadlo jen do 5 mm srážek. Jaké dopady to bude mít nejen pro zemědělce, ale třeba i na stav spodních vod? Téma pro dnešní díl pořadu O čem se mluví. K jeho poslechu vás zve a dobrý podvečer přeje Matěj Vodička. Monika Hlavsová z portálu Intersucho a z Ústavu výzkumu globální změny klimatu Akademie věd je hostem dnešního dílu pořadu O čem se mluví. Díky moc za váš čas, přeji dobré pozdní odpoledne.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Jak se můžeme dočíst na portálu Intersucho, na mnoha lokalitách v Česku, včetně Prachaticka, Táborska nebo Písecka, je aktuálně výjimečné až extrémní sucho. Můžete posluchačům jednoduše popsat, co znamená taková situace?
2: Tyto kategorie, které vy jste zmínil, jako je výjimečné nebo extrémní sucho, tak to je něco, co vlastně uživatelé portálu mohou najít v mapě intenzity sucha. To je úplně ta první mapa, kterou vlastně uživatel na portálu Intersucho uvidí. A je docela důležité pro její porozumění, že tato mapa neukazuje vlastně aktuální stav půdní vláhy, ale ukazuje to důležitější, a to je to, jak je aktuální situace odlišná od nějakého dlouhodobého průměru. My tam konkrétně se díváme na období mezi lety 1961 až 2015. A ta mapa nám vždycky ukazuje odchylku toho aktuálního dne od tohoto dlouhodobého průměru. Takže ve zkratce, tam, kde uživatelé vidí oranžové nebo červené barvy, to znamená ty vyšší kategorie výjimečné extrémní sucho, tak tam panuje velmi neobvyklá situace a takto nízké hodnoty půdní váhy se v tomto období obvykle v daném místě nevyskytují. To je přesně příklad vámi zmíněných oblastí Prachaticka nebo Táborska. A ještě je potřeba říct, že pokud na mapě vidíme místa, která jsou naopak v těch bílých nebo žlutých barvách, tak to nutně neznamená, že pokud bychom vyšli do krajiny, do přírody, tak tam nenarazíme na suchou půdu. Spíše nám to ukazuje, že ty nižší hodnoty v oblastech, které jsou na té mapě v bílé žluté barvě, jsou pro to dané místo a to období více obvyklé, běžné. Pokud by pak uživatele zajímala spíše opravdu ta aktuální situace a ne tolik ta odchylka do nějakého dlouhodobého pohledu, tak tam máme ještě několik dalších map. Doporučuji, abych se podívat na mapu relativního nasycení půdy. Ta už totiž neukazuje žádnou odchylku, ale opravdu aktuální odhad obsahu půdní vláhy v procentech pro ten daný den, na který si vybereme ten pohled.
1: Ono samozřejmě Prachaticko, to je třeba oblast Šumavy, to je důležité zmínit pro posluchače. Nicméně podle dat Intersucha, kde je ta situace aktuálně úplně nejhorší?
2: Zrovna v rámci Jihočeského kraje se dá zmínit opravdu výrazně špatná situace. Jihočeský kraj je zasažen, dejme tomu, plošně. Nicméně podobná situace nebo obdobná nám panuje v takovém pomyslném pásu, který postupuje, dejme tomu, z jižní části Plzeňského kraje právě přes kraj Jihočeský a tak dál se nahoru na sever dostává přes hranice krajů Vysočina, Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého a je zakončený až v oblasti Liberecka. Celkově bychom to teď zhodnotili tak, že západní strana území je na tom výrazně hůře a ta situace je závažnější, než je tomu třeba na Moravě a ve Slezsku, kde sice lokálně také vidíme oblasti s nižším obsahem půdní vláhy, ale nejsou to takové souvislá území nebo takové plošně zasažené území, jako je to třeba právě v jižních Čechách.
1: Jak moc se ta aktuální situace vymyká nějakému, řekněme, dlouhodobému normálu?
2: Je dobré pořád mít na paměti, že výskyt sucha jako takový je stále extrém. Nicméně v posledních letech, a tím myslím minimálně třeba kontext posledních 5-10 let, je takový typický tím, že se setkáváme s jarním suchem stále častěji. Stává se to pro nás takovým novým normálem, ale pamatujeme na to, že to je pořád extrém a v tuto chvíli to právě potvrzují i ta naše mapová data. Je to ta mapa intenzity sucha, která právě ukazuje, jak jiné je to oproti dlouhodobému průměru a ty nám ukazují výraznou odchylku. Sucho v tom jarním období je nepříjemné především, protože může přinášet i výrazné dopady, ať už na vegetaci nebo i na vodní zdroje.
1: O těch dopadech samozřejmě budeme mluvit, ale ještě zpátky k těm datům portálu Intersucho, protože samozřejmě váš portál přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je potřeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech, tak jak už jste to zmiňovala v úvodu. Jak ty aktuální výsledky chápat? Můžeme je označit třeba za alarmující?
2: Tak to už trošku souvisí s tím, co jsem říkala, a to je to, že sucho opravdu je extrémní a v posledních letech se s ním setkáváme častěji. To jarní sucho se nám objevilo i v několika předcházejících letech, je spíše opravdu nepříjemné z pohledu těch dopadů na rozvíjející se vegetaci či na vodní zdroje, které nemusí být nutně úplně doplněny, ať už z předcházející sezóny nebo i ze zimy, což je právě i situace, kterou vidíme v rámci letošního jara, kde nám ta voda dlouhodobě v krajině chybí, a to i díky nedostatečnému doplnění v průběhu zimy, která byla opravdu suchá a srážkově chudá.
1: Já už jsem to zmiňoval samozřejmě taky v úvodu, že za minulý týden na valné většině území České republiky, tedy na 85% zhruba území našeho státu, spadlo jen do 5 mm srážek a tento týden je rovněž teplotně nadprůměrný. Znamená to tedy, že se situace opět zhoršuje de facto každým dnem?
2: Je to bohužel tak. Tím, jak nám přetrvávají na svém území opravdu vyšší teploty vzduchu a chybí nám srážky, tak my vidíme v těch denních datech postupné zhoršování situace, vysychání. Je to spojeno i s tím, že v některých oblastech máme trošku silnější rychlosti větru a tato kombinace, to znamená vyšší teplota, nedostatek srážek a vítr, bude napomáhat dále k prohlubování půdního sucha, k vysychání půdy. Pozorujeme to už týden, dva, po dobu, co trvají ty vyšší teploty, a v dalších dnech bohužel nevidíme nějakou větší naději na zlepšení. Ty teploty nám budou přetrvávat a je to spojeno i s jedním dalším důležitým rizikem, které si nedovolím přeskočit, a to je vyšší riziko výskytu požáru, které právě díky této kombinaci suchá, vyschlé drobné vegetace nebo zbytku vegetace z minulé sezóny, větrného počasí a tepla jde tak nějak ruku v ruce s tou situací půdního sucha.
1: To jste zmínila velmi důležitou věc. Chtěl jsem to dodat. Každopádně, když od těch požárů a toho ohně přejdeme k tomu stavu aktuálním, tedy spodních vod, jaké dopady má ta aktuální situace právě na spodní vody?
2: Tady musím říct, že my se zaměřujeme především na to půdní sucho a sledujeme především obsah vody v půdě do 1 metru. Nicméně pečlivě sledujeme také pozorování kolegů z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří v rámci svého monitoringu sledují právě i podzemní vody, a podle posledních dat je pro naprostou většinu České republiky sledován silně nebo mimořádně pod normální stav hladin podzemní vody, to znamená, ty zásoby nám tam chybí. A opět tato situace, stejně jako v oblasti toho půdního sucha, je horší na západní části našeho území. Nicméně se nedá říct, že by někde bylo vody úplně dostatek nebo nadbytek, ta voda obecně chybí.
1: Teď se dostáváme samozřejmě taky k té zmíněné vegetaci. Jaký vliv naopak má a bude mít sucho na tu letošní úrodu? Jinými slovy, dá se očekávat, že způsobí velké škody zemědělcům. Ono vlastně tak trochu už způsobuje, dá se říct.
2: Je to tak. Naši kolegové, které máme jako experty z oblasti zemědělství, lesnictví nebo i ovocnářství, školkařství zapojené do monitoringu sucha a jeho dopadů právě na portálu Intersucho, tak už v tuto chvíli sledují negativní projevy sucha na vegetaci. V některých okresech sledují už dokonce extrémní poškození suchem, a to třeba na Klatovsku, Lounsku nebo Kladensku. A to těžké poškození je hlášeno také od vás z Jihočeského kraje, ze Strakonicka Písecka. A především zatím máme od kolegů zprávy o tom, že vidí nějaké negativní dopady na ozimé obiloviny, ozimou řepku, ale začínají se nám tam objevovat i hlášení spojená s dopady na okopaniny, jako jsou brambory, nebo ovocné stromy, nebo dokonce i školkované stromky v lesních a ovocnářských školkách.
1: Poslední otázka v rámci našeho dnešního rozhovoru, která je spíš otázkou pro meteorology, ale máme momentálně k dispozici nějaké dlouhodobé předpovědní modely, které by naznačovaly určité větší množství srážek v nadcházejících týdnech a měsících, tedy vlastně v průběhu letošního léta?
2: Ačkoliv by to bylo skvělé, tak bohužel nedovedeme takovou předpověď spolehlivě doručit, obzvláště pro oblast střední Evropy. A je potřeba říct, že ta předpověď srážek patří k těm opravdu složitějším a její spolehlivost nám výrazně klesá už po 3. dnu předpovědi. To znamená, spíš se dovedeme orientovat v té krátkodobé předpovědi na následující den 2 až 3. A to, co tam vidíme právě v tomto krátkodobém horizontu, tak bohužel neslibuje žádnou výraznější změnu počasí, tedy bude nadále panovat spíše sucho, vyšší teploty. A nikde v rámci České republiky neočekáváme zatím žádné výrazné srážky, ale dál bohužel nevidíme do budoucnosti.
1: Bohužel se nám ani nepovedlo náš dnešní rozhovor zakončit pozitivně. Monika Hlasová z portálu InterSucho a z Ústavu výzkumu globální změny klimatu Akademie věd byla hostem dnešního dílu pořadu O čem se mluví. Moc díky za všechny velmi užitečné informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Pořad O čem se mluví tu bude opět za týden v pravidelném čase, tedy ve čtvrtek 17 hodin a 30 minut. Opět v něm rozebereme aktuální regionální téma. Buďte tedy s námi a přeji vám hezký podvečer. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.

0: K zubaři musíme jednou za čas všichni. Někdo k němu chodí častěji, někdo zase s návštěvou otálí několik let. Faktem ale je, že zubařů je na jihu Čech stále nedostatek. Situace dokonce využívají i tzv. Falešní zubaři, kteří praxi vykonávají bez příslušného oprávnění. Nejen o tom si v pátek 29. května popovídáme s předsedkyní oblastní stomatologické komory České Budějovice Kateřinou Jachnovou. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nyní už slovo dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Krásný den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a na zítřek a v pátek?
2: Zítra ještě budeme pokračovat v užívání toho sluníčka, protože počasí u nás stále ještě bude ovlivňovat tlaková výše. Čekáme tedy jasno nebo skoro jasno v noci i během zítřka. Až potom v noci na sobotu začne přibývat oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 8 až 5 stupňů, v údolích bude kolem 3, přes den vystoupí na 23 až 26 a na horách bude kolem 22. Vítr povane slabý převážně severních směrů, 1 až 4 metry za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
1: O čtvrtku se říká, že to je takový malý pátek a pak už vlastně následuje víkend. Co nás teda čeká o víkendu nejdříve sobota?
2: Přes naše území bude přecházet slábnoucí frontální systém. V sobotu čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne budou od severozápadu přibývat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle se vyskytne i bouřka. Večer pak budou srážky i oblačnost přechodně ubývat. Teplota ráno bude kolem 13, odpoledne mezi 24 a 28 stupni.
1: Jak bude v neděli?
2: Už během dopoledne pro změnu od jihozápadu bude oblačnost přibývat a místy se objeví přehánky nebo občasný déšť nebo taky bouřky. Ve druhé polovině dne pak ty srážky zasáhnou už většinu území. Teplota ráno bude kolem 12, odpoledne do 27 stupňů.
1: Evi, pršet bude i v pondělí?
2: Ano, v pondělí bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a místy s bouřkami. Těch srážek bude zřejmě nejvíc tady těch 3 dnů. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teplota ráno bude kolem 14 a odpoledne zase docela nižší, mezi 18 a 22. Vítr ten jsem si nechala až nakonec pro všechny 3 dny. Mírný západní nebo severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. A vypadá to, že pak v dalších dnech od úterka se zase trošku oteplí. Ale ty srážky
1: budou.
2: Asi už se nevyhnem.
1: Nevyhneme. Ale to je dobře, budeme mít zalito, zahrádky, pole. To je dobrá zpráva. Tolik meteoroložka Eva Houbová, děkujeme za informace. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Vy taky. Děkuju, naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavě.

0: Den v kraji pomalu končí a co uslyšíte zítra, dozvíte se, proč se policie v Táboře chystá na masivní bezpečnostní opatření kvůli sobotnímu fotbalovému utkání mezi Táborskem a Ostravským Baníkem. A podíváme se také do zrekonstruovaného domu kultury Slávie v Českých Budějovicích. Už zítra v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Benešovu vilu v Sezimově Ústí převzalo od státu do své správy Táborské husitské muzeum. Za špatnou kvalitou vody v Lipně stojí podle nové studie hlavně sucho. Zítřek bude slunečný, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
4: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
5: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
4: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
6: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
4: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
2: Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po víc než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
7: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali.
2: Kvalitu vody v Lipně dlouhodobě zhoršují přírodní procesy. Ukazuje to nová analýza Jihočeského kraje zabývající se důvody znečištění nádrže. Největší dopady má podle ní dlouhotrvající sucho a nedostatek vody. Podstatný vliv ale mají i nelegální výpusti nebo zastaralé čistírny odpadních vod, říká hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko.
8: Bylo by ideální třeba dokázat je stáhnout už pod to Lipno nebo mimo povodí toho Lipna. A to jsou projekty, budou stát nějaké miliardy a ty nemůže platit ani ta daná obec, ani jeho český kraj a musíme se třeba o tom bavit s ministerstvem. Sport.
2: Čeští hokejisté na mistrovství světa po druhé třetině čtvrtfinálového zápasu prohrávají s Finy 1-3. Kanada vede aktuálně o 2 góly nad Spojenými státy.
3: Počasí.
2: Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami až 24 stupňů, na horách naměří kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní a biozátěž bude na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Železniční přejezd na hlavním tahu 1/3 u Štylce na Českobudějovickou nebo taky u Bukovce bude až do půlnoci uzavřený a to kvůli údržbě. Veškerá doprava musí jezdit směrem na Český Krumlov a poté přes Horní Třebonín do Holkova.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Krásný. Krásný podvečer, jsou tu Melodie podvečera, známé písničky ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Její hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka a jako první písničku vám nabízím Anuka.

žen si všímám stále méně. Je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do

priznice, snad karpály mi narovná. Na pihu hledím s nedůvěrou, na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou, to, co mi stoupá, je můj tlak.

dělo žere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na

0: známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: Co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Válej, česný, hodla, drink.

0: snad víc? O ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

konravou. Kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Kořeny. Dějin jeho českých rodin a rodů.
4: Mléko, maso, slanina, knedlíky, chléb, sýr, sádlo, omastek, brambory, zelí, hrách a řepa. Tak to byly spolu s kořením, octem, solí a cukrem nejen jednoduché a výživné, ale především zdravé potraviny většiny selských obyvatel Pošumaví a Šumavy. Dnes si budeme povídat o tom, jak naši předkové se stravovali, jak vypadala třeba taková snídaně na Prachaticku nebo na jihu Krumlovska.
5: Snídaně, stejně jako všechna ostatní denní jídla, byla požívána až tehdy, když byl nakrmen dobytek. Pojďte na polévku, volával sedlák nebo selka po skončení krmení. Jedla se čistá mléčná polévka s jakýmisi noky z ječné mouky, anebo se jedla kyselka z kyselého mléka zahuštěného ječnou, někdy pšeničnou moukou, octem a solí. Chudí lidé mívali často takzvanou chlebovku, tedy chlebovou polévku, to se do mísy nakrájel chléb a přel vroucí vodou, do níž se přidala cibule nebo česnek, jížka, sůl a trochu omastku a polévka byla hotová.
4: Jak to vypadalo dříve s kávou, která se dnes velmi často k snídani pije?
5: Káva se u šumovských sedláků objevila až kolem roku 1860 a bývala podávána jenom o velkých svátcích nebo při návštěvách. Připravovala se naprosto jednoduchým způsobem. Pražená kávová zrnka se rozdrtila v moždíři a vzniklý prášek se uvařil v mléce. Také se tomu říkalo kávová polévka, měla i popelavý vzhled. Počátkem 20. století již byly k dispozici pražírny kávy, kávomlýnky a káva byla dosažitelná každou neděli. Mnohde se na místo kávy pražilo v troubě či na otočném pražidle jaré žito, z něhož se vařením v mléce připravovala káva v uvozovkách.
4: Jak takové selky, které pomáhaly při polních pracích, v létě vařily?
5: Tak jistě jim v letních měsících nezbývalo na obstarávání kuchyně moc času. Příprava oběda začínala už velice brzy ráno. V kulaté dřevěné díži zadělala knedlíky tak, že vařené brambory z předešlého dne rozmačkala a smíchala s hrubou žitnou moukou. Byla to takzvaná knedlíková mouka, přidala trochu soli, omastku a vše důkladně prohnětla. Z těsta vytvarovala asi jako pěst velké tvrdé knedlíky, zvané knedlíkové koule. Ve spíži uřízla ze zavěšených kýt uzené maso. Do hrnce vyndala ze džberu naložené kyselé zelí a k tomu připravila plnou hrst krup. A všechny tyto ingredience předala starší dceři, která už nechodila do školy, nebo chůvě s pokynem, aby v 9 hodin rozdělala oheň a věci uvařila.
4: A sama pak vyrazila na pole.
5: Ano, vzala do jedné ruky svačinu pro chasu na poli, přes rameno buď kosu, hrábě nebo motičku a šla za nimi. V 9 hodin bývala přestávka ke svačině, všichni ustali v práci, posadili se na zem buď na poli nebo na louce a každý snědl kousek chleba. Čerstvou vodu pro všechny přinesl pasáček, při těžké práci například ožních nosila hospodyně na pole v misce taky čerstvý sýr, kterým si každý svým kapesním nožem namazal svůj krajíc. Při této takzvané svačině o 9. se jídal střední chléb, což bylo něco mezi černým a bílým chlebem. Pokud se pracovalo doma, jedla se svačina o 9. v kuchyni u stolu. Nejčastěji bývalo v míse nalité kyselé mléko, do kterého se nalámal chléb.
4: Jak vypadal oběd v Pošumaví?
5: V poledne se Selka vracela z pole o něco dříve, zakrátku ji následovali sedlák s chasou, aby nakrmili dobytek. Zatímco pracovali ve stáji, Selka dokončila oběd, obvykle ve 12 hodin nebo i později. Buď sedlák nebo Selka vyšli před práh a volali k obědu a všichni pomalu přicházeli a každý se posadil ke stolu podle určitého zasedacího pořádku.
4: A ten určitý zasedací pořádek jak vypadal?
5: V čele se dával vždycky sedlák, vpravo pak čeledíni a podruh. Děvečky seděly naproti ním na levé straně, zády obrácené ke dveřím a s nimi Selka a podruhyně. Pokud byli přítomni námezní dělníci, seděli vpředu vedle sedláka. Džbán čerstvé vody donesl před obědem pasák. Musím podotknout, že nejen před každým obědem, ale také před každým jídlem se všichni společně modlili. Jídlo se vždycky považovalo za velký boží dar. My, co jsme nezažili hladomory, jako byl v Čechách třeba roku 1771, kdy lidé jedli i kůru ze stromů, tohle asi těžko pochopíme. Někdy se předmodlíval nahlas hospodář nebo čeledín a ostatní tiše s ním. Modlívala se modlitba Otčenáš, Zdrávas Maria, věřím v Boha a anděl Páně. Tuto modlitbu anděl páně předříkával sedlák a ostatní odpovídali. Někdo by řekl, to jim zatím vystydlo, ale musíme podotknout, že samotné modlení probíhalo rychle a mechanicky, někdy bohužel, a mezi modlením krájel čeledín z bochníku krajice chleba do proutěného košíku. Pokud se načínal nový bochník chleba, tak sedlák na něj vždycky udělal nožem křížek nebo křížky.
4: Jak se dříve prostíralo?
5: Ještě dříve, než se chasa dostavila k obědu, prostřel se na stůl lněný ubrus, doprostřed stolu se postavila velká mísa s polévkou, rozdat jídelní příbory ze zásuvky náleželo povinnostem třetince, to tak se říkalo malé děvičce, ta také sklízela po obědě veškeré nádobí a když čeledín nasypal do polévky nakrájené kousky chleba, tak sedlák řekl jeste. A staří lidé vzpomínali, že lžíce nořené do polévky pak připomínali klapot mlýnského kola, když jedlo tolik lidí. Pokud se chléb snědl, čeledín donesl okamžitě další. Polévky muselo být pochopitelně dost, což měla na starosti opět třetinka, která ji nalévala do té doby, dokud nebyl každý nasycen. A ještě zajímavá informace, když byla polévka dojedena, tak každý protáhl obrácenou lžíci ústy a utřeli o ubrus. To bychom dnes například dětem asi vyčítali a dříve to dělali dospělí.
4: Co bývalo k hlavnímu jídlu?
5: Po polévce třetinka položila před každého stolovníka dřevěný talíř, Selka přinesla mísu plnou zelí, na které byly na každé straně položené porce masa podle přednosti a váženosti lidí u stolu. V další míse se přinesly knedlíky, maso a knedlíky si ukrajoval každý sám. Je velmi zajímavé, že příborové nože se používaly jen zřídka. Při obědě většinou používal každý svůj kapesní nůž, který byl vybaven křesacím kamínkem, čističem dýmky a perořízkem. Kapesní nůž pro děti s dřevěnými střenkami se nazýval kudla. A další zajímavost, když se maso a knedlíky rozřezaly, nechala se levá ruka zcela v klidu ležet a k jídlu se používala výhradně pravá ruka. Vidličkou se napíchl kousek knedlíku a masa a poté se k tomu ze společné mísy nabrala ještě vidlička plná zelí.
4: Toto menu bývalo každý den?
5: Toto složení jídla bylo dost často v neděli, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Ostatní dny bývala praženka, chlebovka nebo bramboračka. V pátek bývala nudlovka, mléčná polévka zvaná bílá, do které se velmi často přidávala voda, takže pak měla modrý nádech a měla někde přízvisko nebeská polévka Marie a Jana.
4: Co se dávalo jako příkrm?
5: Po celý rok to bylo hlavně kyselé zelí, na podzim se podávalo často hlávkové zelí nebo zelný salát, pak se také podával salát z řepy, v létě se pak jako příkrm připravoval zelený salát z jednotlivých nebo smíchaných rostlin a bylinek, například z mladého žebříčku, z mladé kopřivy a tak dále. Z mladých kopřiv se také dělával oblíbený svitek. Děti si zase rády prý uřízli plátky řepy a opékali si je přímo na kamnech a prý to bývalo velmi dobré.
4: Jak lidé v Pošumaví jedli a upravovali knedlíky?
5: Knedlíky bývaly k obědu často, k ním se ze společné mísy popíjelo lžící mléko, oblíbené byly křehké knedlíky zadělávané v omastkové pěně nebo krupičkové knedlíky, při škvaření vepřového sádla se zase dělaly knedlíky plněné škvarky, mezi chudými lidmi bývaly k obědu často právě pouze knedlíky. Jedli se tak, že každý jednotlivý kousek se máčil v přeškvařeném másle a v sirupu. A velmi často se jedli jeden den staré knedlíky s vajíčkem. Škubánky zvané šterc se vařily jen velmi zřídka. Oblíbená bývala k obědu taky takzvaná míchanice, což byl hrách smíšený se zelím a nazývalo se to myšmaš. To je pojem dnes známý, ale v jiné souvislosti.
4: Co patřilo mezi další jídla lidí na Krumlovsku a Prachaticku?
5: Na jaře smaženice z vajec, v létě houbová omáčka, v ten čas se sušily hřiby pro zimní období, teď nevzpomíná, jak jeho babička třeba u Nových hradů navlékala hřiby na nitě po celé komůrce, v červnu se jedly pečené kocmatice, na podzim zase švestkové, jablečné, hruškové, borůvkové a jiné omáčky, ale taky švestkové knedlíky, které se pekly v kastrule v troubě, dále krupicová kaše silně omaštěná hovězím lojem, dříve se hodně mastilo na vsích, dušené kroupy, taky tak silně omaštěné a s ovocem. Oblíbená byla bramborová jídla, tu a tam se dělaly tyčinky o síle malíčku z těsta na způsob nudlového těsta, nastavili se do hliněného hrnce a pekli v troubě.
4: Co se peklo na Šumavě o svátcích?
5: O poutích nebo večer před třemi krály, o masopustní neděli, ve spovědní dny v postě, po ukončení senoseče nebo o dožínkách a v dalších různých svátečních dnech se pekly koblihy. O posvícení a o Vánocích se dělali takzvané šojtl, to byly tenké plátky těsta pruhovitě proříznuté a pečené v omastku, nebo takzvané vagy, podobné buchtám, ale neoddělené. V zimě o zabíjačce se dělala huspenina či sulc, držky nebo bláznivé střevo, což byl na kousky nakrájený žaludek zadělávaný s octem. Vepřová šunka se jedla jen o těch největších svátcích a o masopustní neděli a masopustním úterý.
4: No a zakončíme naše povídání večeří. Co se jedlo k večeři?
5: Tak mezi obědem a večeří ještě bývala v 16 hodin svačina, většinou zbytky od oběda, a k večeři byly obyčejně brambory, loupáky s mlékem a co si každý sedlák pekl na vsi dříve sám, to byl chléb.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská unie uvalila sankce na násilné židovské osadníky ze západního břehu Jordánu a také na další členy Hamásu. Hnízdění orlů mořských na Třeboňsku letos ovlivnila tužší zima a chladnější jaro. Dravci obsadili méně hnízd. Čeští hokejisté po prohře s Finy 1-4 na letošním mistrovství světa končí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Tři židovští osadníci a dvě organizace ze západního břehu Jordánu jsou podle informací Českého rozhlasu nově na sankčním seznamu Evropské unie v oblasti lidských práv. Postihy dnes formálně v Bruselu schválili unijní ministři průmyslu. Nové sankce uvalili také na 10 členů radikálního hnutí Hamás.
2: Sankce členské státy schvalují jednomyslně a podpořilo je tak i Česko, jak uvedl vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Tento balík sankcí my podporujeme to opatrně, protože víte, že Česká republika patří mezi největší spojence Izraele vůbec na světě. Na druhou stranu poté, co jsme se seznámili s tím detailem, tak se nám zdá toto schůdné.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů minulý týden uvedl, že Česká republika nepřipustí žádné další obchodní sankce Evropské unie vůči Izraeli, i kdyby je měla blokovat jako jediná. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Orly mořští obsadili letos na Třeboňsku jen třetinu hnízd. Při letošním kroužkování mláďat to zjistili ornitologové. Příčinou nižší obsazenosti hnízd může být podle odborníků průběh zimy a jara. Ornitolog Jakub Mráz k tomu dodal.
4: Zima trošku byla letos tuší, ten nástup jara byl pomalejší, takže mohlo i dojít k nějakému podchlazení těch vajec na těch hnízdech. Ten pár je přítomen na tom hnízdišti, je u toho hnízda, ale to hnízdo není aktivní, bohužel tam nejsou mláďata.
0: Jaderná elektrárna Temelín po třech letech dokončila rozsáhlou modernizaci systému chlazení generátorů. Investiční akce si vyžádala desítky milionů korun. Technici vyměnili klíčové tepelné výměníky v podzemí strojovny. Nové zařízení umožní zkrátit plánované odstávky obou bloků. Modernizace umožní zvýšit efektivitu výroby čisté elektřiny.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa podlehli Finsku 1-4. Na šampionátě končí. Český gól vstřelil Filip Hronek. Kanada porazila Američany vysoko 4-0. Hokejisté Spojených států amerických tak loňské zlato ze Stockholmu neobhájí.
1: Počasí.
0: Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 21 a 24 stupni. Na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní a biozátěž bude nízká na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S, ptá se jeden z posluchačů hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z, a tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně, filozofie, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači, jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze Z a diskuze se S tak nějak více přijímaná.
2: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se Z je neutrální a když dáme S, má to příznak jakési knižnosti a tak dál. Je tam prostě slohový.
1: Ta patina historická.
2: Tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se S, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filozofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je Z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
1: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
2: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze, řekli. Ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
1: Je to tak. No, nejlépe se vždycky podívat do slovníku, a to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Lačira te šukaršu neben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, který v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuju ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte u Romava Keren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO – Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
3: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
3: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
2: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, po té, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
2: 2 metry 25 výška a 1,50 m šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit, nebo jak vás přijali přeživší?
2: Samozřejmě to bylo různé podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku a zvláště Romové a Sinty, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
2: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
3: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem s Luigi Toscanem spolupracujete?
2: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
2: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung FVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích. Jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
3: Ich hatte das Gefühl, er war so glücklich, dass ich da bin.
2: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takovej citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Bakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil je do betonu a chtěl je pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme do toho trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim,
1: no,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jiný.
0: Třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Ve mně na kosmický vandr.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobrou z té kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo vás i toto?
1: Jste si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že

0: To bylo jako základní potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádě s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás.
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ono to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známa dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale strašný. Ale také, moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době,
1: věnoval,
0: kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta Kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turánem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No, tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajská. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žíce. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot.

Pavel Bobek se skupinou Groš v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka a pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen Nashvillské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No, to
3: ale
4: je...
3: není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuto chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decentní.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo, to
2: pamatujeme. Někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani jsem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě, neurečte
2: se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško. Je?
2: Ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. Tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro... No ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili... Nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale... já to budu říkat.
4: No,
3: Námluvy Komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký učni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano.
3: Intarzie, trojbarevný. O, jak se diví.
2: Ano. Já, mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak a už
3: tam
2: by...
3: Je, tam je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, viď?
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já narodila?
2: Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku, já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak, to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A teď? No, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: To jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného
2: věku, nebojte se.
3: Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne, ne, ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: ta píseň ale není o nás.
1: Pozor, za showmeny jsme tady my dva, ano. Show, ve dvou.
0: A teď by to chtělo step.
1: Ale ne, to jsme přece zpívali už loni.
0: Takže hrozí tanec?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Tepfrovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: To jsme bratranci.
3: Pomlčka bratranec.
2: No, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: panách. My jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
5: Ty Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne.
5: Já si říkám Karel, Tomáš, to není příjmení. Promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
5: To se mi vždycky líbí, o tom, co si řekl teď.
4: A byla krásná.

0: Ka Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
1: Takže ty se mrveš rodinu.
2: No,
1: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
4: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mladáku pro nás, Mladák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, protože to povídám.
1: Ano, na kmen.
4: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
1: vybydleně
4: poházený papír.
0: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
1: Ne, ten je tam teprve půl roku.
4: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo. To nevíš, ale to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
1: že
4: a že
1: nevzali,
4: pomoc
1: ano.
4: Přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. Po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vonavej už na dálku a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
0: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
4: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
1: Ne.
4: Zdá se vám, že
1: ne.
4: Pan inženýr si docela
1: dovolí. Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
4: No a já na kmen, on mi to teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já. teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych

0: zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten člitr ze zoufalství, řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
1: To byla včera, neděle byla.
0: No jo. No.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten Semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom Semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi připomněla jednu, promiň, s tím režisérem připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musím, ale tady, oni došlo. Jsou dobrý, víš. Jak no, přijde určitě. Ten chlap do toho zverím, jak se říká, bych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapřiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, ale tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného výbarovného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinesu takového obelíchanýho, nebo jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha, to je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba.
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, anebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě u té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No tak
3: jste
4: já doufám,
3: si zajímavý
4: ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět. Já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy. Že? On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Hurník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si vezmeme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý zjedě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: raz, dva, tři.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen pro to, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já ať se páním.

to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky. A mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima, tak byla kniha od Betty McDonaldové Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: To je pravda.
1: A mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to byla, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené kou hrubou látkou, a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. Vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžké.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak a říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha. Tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte ráda.
1: Všechno a ten film byl je nádherný.
0: Že jo, že jo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to byl se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že se na Zdeňka trošku zasedli ty filmoví kritici a podobně.
1: Určitě, no tak no. Víte jak, no tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... No, nebudeme to rozebírat.
0: Ne, nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, o tom všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hřmánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten pán Hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno, to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom já mám ráda ještě teda ty Harod i Golf. To mám všechno taky od ní. Potom Vilbura Směta. Bohužel zemře, ale mám všechny romány, co napsal. Kena Folletta čtu. Takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy. Já jsem hodně velký čtenář. No. Ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna na ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy Morava, teda Čechy Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No,
0: moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem, jak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televizi říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt krásně. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
1: a
0: ne.
1: A víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: říkám, tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to my.
0: Přesně tak.
1: Mě úplně ano. To tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli přesně. Dokonale prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A jeho pohádky všechno, takový ano.
0: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím a dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říkala, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: koho měla nejraději v dětství, mládí či současné době paní Jaroslava z Prahy, na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla jsem i české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Alojze Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, a paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zhrolékaři?
1: Ano, jste ho dal, že se, ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluje paní Jaroslavu.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatství,

0: bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
1: Ano, ano, to máte pravdu.
0: No a úsměvné,
1: tak.
0: Ne smutky nějaké veliké.
1: Ano, ano.
0: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplň jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovnice mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
1: Ano.
0: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
1: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu ano. Klobouk dolů.
0: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybu jenom s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No. Tak už jsem
1: Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá číst Splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda. Protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén, jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, Nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, zúčastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu. Tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řekl, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chudátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože Tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip,
2: ano,
1: který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
2: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
2: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu se o tom musel, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale vy to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tvoj otec.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny
2: ano,
1: informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No, vidíte.
2: Jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie. A z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že jste úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka, Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofienu, to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha.
0: Sofiena Volba.
1: Mm-hmm. Sofiena Volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně miluju pana Kincla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dál, Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, i ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, nádherný film, přesně Mera tak.
1: Streepovou, ano. To bylo úžasné, no, tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekla jenom jsem, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě někde, jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozehnala.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. I já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury. Abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: by, jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, kdy se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně nějaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi. Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimcajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, tak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě se mi nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky a měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takto přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily třeba staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako za trest každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No, takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No, ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další a třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucí Bíle, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi. No, takže takhle tyhle ty knížky i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže ano. To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zváž zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakém takovém antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak zatím se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedné té bohyni jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky. Pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No, těch knížek, paní Ive, to je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti tak vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No, paní Ive, to já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, no. Už jsme dlouhý.
1: Takže říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být, 10 let. Tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápala, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury v knihách.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Chihuahua Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: Teda máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím,
1: mám já teda
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho, než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: jsem
0: paní
1: ráda,
0: Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolemjdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku. Knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku. Protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky. A teď už Petr Kolář nám bude zpívat Vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím, takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji. Že
0: já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšeno. Ano.
1: Kdyby někdo se osval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem

0: ty očvic. A nevím si, tak honem rady.
1: Rozumím.
0: Čekala jsem na to, Jaro. Děkuju vám.
1: Já vám děkuju, paní Indro. A naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
0: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální
0: Ano. Ano.
1: A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda.
0: Aha,
1: jinak aha. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Macana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle
1: všichni? Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Macana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkuju, děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá. Jako
0: a určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské bohyně.
0: Ano.
1: Ano, a ještě to bylo.
0: Teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak se zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic, přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání, Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Mm-hmm. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to byly tehdy, jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a když jsem si vypůjčila, to právě tady asi 5 knížek, já jsem do lázně na 4 týdny do Poděbrad, jenomže jsem tam nepřečetla nic. A já už jsem tak, jak ví, já fakt ten večer, já si vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Ne, moc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný. A je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu
1: vzpomínám,
0: smutná.
1: Vzpomínám no. Manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky. Já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i tím mám zlatý razík, půjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě Čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenomže jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i všeho. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si ji tady číst a když si ji vrátila do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Younes B. a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantazy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, Výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

ať se na hucovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

to ten, ať se na hucounský šík najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo Servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram taratatata, tram taratatata, bum bum bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemník a huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel, tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna a třásl se, jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale

0: Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda?
1: Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz. Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho bernardín má rohy, takže je to vůl.
0: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny syny o vzácném psu a mině padly. Byly to opilé sny o bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
2: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růži, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
3: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady voca všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky. Kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
2: No dovol, já přece...
3: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
0: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
2: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
0: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
1: Ale tak, nečum na mě.
0: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl. Konečně to pan tajemník nevydržel.
3: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
0: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět. A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku. Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
3: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
0: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina, napukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však Růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. 3 penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho!

0: Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
1: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
2: Pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
0: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
2: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
0: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
3: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
0: Ale nebylo.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: co se stalo s ní.
1: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
2: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek, Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrej pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňoucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směje?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23.
8: A23.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, žán?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propos, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
2: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
1: Já.

0: i plus.
1: Co pak to bručí, nežene se bouška?
2: To není bouška, uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
1: Na ní žlutý vůz.

0: řeči, no oni přichopu.
1: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jede žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
3: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
0: Tak, to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.